věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

brat. Ještě mě rmoutí.

0: dnešnímu?
1: Pak bydlí přibližně severně či jižně. Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: Dash. Za. Du. V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.
1: Rádio Junior.

0: To jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.
1: Raz, dva, tři a...
2: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je...

Mi medvědí, i když prý nás nehledí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, je. Lvy a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ses přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: náma. Ježiš, já už jsem se lekla, že taky. Jsme se ztratili.
1: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
0: Dobře.

0: sekera.
1: Klitle sa ruší.
0: A nám to nevadí, a nám to nevadí. Neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil.
2: Když slyšíš sekeru, věš

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

dopeří. Den už dojel tramvají až do stanice Konečný.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna spisovatelka Astrid Lindgrenová. Možná, že vám její jméno nic neřekne, ale vsadila bych se, že znáte některou z jejich knih nebo postav. Říká vám například něco Pipi dlouhá punčocha? V roce 1907 se na jednom statku ve Švédsku narodila holčička. Dali jí jméno Astrid. Vyrůstala s bratrem a dvěma sestrami. Byly to krásné časy plné her s dětmi ze sousedství. Dospělým nosili na pole kávu a rádi poslouchali, o čem si farmáři při jejím popíjení povídají. Užívali si i barvité švédské svátky a tradice. Připomíná vám to něco? Pokud jste si vzpomněli na knížku Děti z Bullerbynu, trefili jste se. Tu Astrid napsala podle svého dětství. I dnes je to velmi oblíbená knížka. Pro mě osobně byla první, kterou jsem jako malá přečetla od začátku do konce. Už ve škole jí prý všichni předpovídali, že se z ní stane spisovatelka. Ona se toho lekla a zařekla se, že nikdy spisovatelkou nebude.
2: Mm-mm.
1: Jak se ale říká, odříkaného chleba největší krajíc.
3: Ha?
1: Když dospěla, přestěhovala se do švédského hlavního města Stockholmu a pracovala jako sekretářka. Narodil se jí syn, o kterého se v tu chvíli nemohla postarat, a tak mu sehnala pěstounskou péči. Jakmile se její životní situace zlepšila a vdala se, vzala si synka k sobě. Pak do rodiny přibyla ještě dcerka Karin. Ta jednou dostala zápal plic a od maminky se dožadovala, aby jí vyprávěla o Pipi dlouhé punčoše. To jméno jí napadlo jen tak náhodou. Astrid začala stejně tak náhodně vyprávět. O pár let později uklouzla na ledu, podvrkla si kotník a musela doma dlouho ležet. Aby se nenudila, rozhodla se, že příběhy o zrzavé dívce Pipi, která žije sama bez rodičů, doma má koně a opici a spoustu zlaťáků, se píše. Rukopis poslala do nakladatelství, ale tam ho odmítli. Teprve když s ním vyhrála jednu literární soutěž, dočkala se vydání. Astrid se stala jednou z nejpřekládanějších autorek. Četli jí nejen děti po celém světě. Napsala přes 30 knih, kterých se prodalo víc jak 150 milionů kusů. Vydávají se dodnes. Mezi nejznámější patří například série Velký detektiv Blomqvist. Příhody kluka, který řeší zapeklité případy, jí napadly, když pracovala jako zapisovatelka u jednoho profesora kriminalistiky. Známá je i její kouzelná Ronia dcera loupežníka, nebo taky Karkulín ze střechy. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Z jejich děl vznikaly i filmy a seriály. Za svou literární činnost získala spousty cen, včetně té nejcennější, ceny Hanse Christiana Andersena. Bojovala také za práva dětí a její plamený projev s názvem Nikdy násilí vzbudil debatu odborníků i politiků a vedl k vydání zákona, který zakazoval bití dětí. Švédsko takový zákon zavedlo jako první na světě. Požadovala i šetrné zacházení se zvířaty, což opět vedlo k zákonu, kterému se říká Lex Astrid. To ale nebyly jediné změny v právním systému, které inspirovala. Když napsala posměšnou povídku o tom, jak nesmyslně vysoké jsou v její zemi daně pro umělce, přispělo to podle některých k neúspěchu tehdejší vládnoucí strany ve volbách a změně daňového systému. S Astrid si zkrátka nebylo radno zahrávat. Její názor měl váhu a taky často uháněli i novináři. Jedna její spolupracovnice vzpomínala, že se jí ptali na všechno od péče o zuby až po světový mír. O jejím významu svědčí i to, že když v úctyhodných 94 letech zemřela, přišli na její pohřeb švédský král s královnou. Byla to světově uznávaná hvězda, nejvíc jí ale stejně milovali děti. O tom se dokonce vypráví dojemná historka. Po své slavné řeči proti fyzickému trestání dětí se u jejich dveří objevili dva malí chlapci z Německa.
4: Halo.
1: Utekli od svých násilnických pěstounů a doputovali za svou hrdinkou až do Švédska. Astrid se prý postarala o jejich bezpečný návrat a o to, aby jim už nikdo neubližoval. Tak co, taky jste dostali chuť něco si od ní přečíst? Historie hold patří těm, kteří nezapomněli na dítě uvnitř sebe.
0: Další díly pořadu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: mám to všeho dost.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu. Tak se na to pojďme podívat. Metro nebo také podzemní dráha je poháněno elektřinou, i když v prvopočátcích se zkoušely i varianty parního pohonu, pohonu pomocí pneumatik nebo tažení zvířaty. Velká část trasy metra je většinou vedena podzemními tunely a jde o součást městské hromadné dopravy. Název metro je zkratkou názvu Metropolitan Railway, tedy metropolitní železnice. Pražské metro využívá denně přes 1,5 milionu lidí a život bez něj si málo který obyvatel Prahy dokáže představit. Přitom to není ještě ani 100 let, co nám metro v České republice usnadňuje cestování. Poprvé se mohli lidé projet úsekem linky C v roce 1974. Celosvětové dějiny metra jsou ale mnohem starší. Začínají už roku 1863 v Londýně. První úsek metra má pouze 7 stanic a nejprve se tu prohání parní lokomotiva, která je až o pár let později nahrazena vozy poháněnými elektřinou. Londýnské metro je nejstarší podzemní dráhou, ale vlastně vede v podzemí jen ze 45%, takže je to spíš nadzemka. V londýnském metru také žijí komáři, které jinde na světě nenajdete. Nejspíš se dostali do metra z některého z letišť a v průběhu let se z nich stal samostatný druh. A jaké jsou další metro zajímavosti? Největší počet stanic najdete v metru v New Yorku. Budapeštské metro je zase jediné na seznamu světového dědictví UNESCO. Jde totiž o jeden z nejkrásnějších a nejstarších systémů metra. Mezi nejvytíženější metra na světě pak patří ta v Pekingu a v Tokiu. Ročně přepraví kolem 3,5 miliard lidí. Metro a obzvláště pak jeho stanice nemusí plnit jen praktický účel. Stanice metra mohou být i uměleckým dílem. Mezi ty nejhezčí patří třeba ta ve Stockholmu. Nádherné je i metro v Moskvě. V některých stanicích si připadáte jako v paláci. Najdete tam dokonce i zdobené stropy a nádherné lustry. Moskevské metro má dokonce i jeden muzejní vlak. Ten je uvnitř proměněn v muzeum a zvenku vyzdoben květinovými vzory. Nejhlouběji umístěnou stanicí světa je pak ta v Kyjevě. Je více než 100 metrů pod zemí. Než se dostanete dolů, zabere to klidně i 5 minut. Jezdíte rádi metrem? Jste rádi, že tenhle dopravní prostředek máme? Napište mi. Moji milí zvídavci, pokud chcete o zajímavostech z metra někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

jak se to dítě bude jmenovat. Byla jednou jedna poctivá a bohatá selská rodina. Měli jediné dítě, dceru, které říkali Gréta. Jestli byla holka ošklivá nebo jakou měla vadu, to se neví. Ale jisté je, že už oslavila 25. narozeniny a zatím se neukázal ani jeden nápadník. A pak se jednoho dne stalo, že do chalupy přišel selský synek, který patřil mezi nejvhodnější nápadníky. Hospodář mu nabídl, ať se posadí, ale selský synek odmítl. Řekl, že neví, jestli je vítaným hostem, a proto asi bude nejlepší, když zůstane ve dveřích, dokud nevyřídí věc, která ho přivádí. Sedlák hned pochopil, o co se mu jedná. Tak tohle tě sem přivádí. Na takového hosta čekal dlouho a byl rád, že konečně přišel. Matko, zvolal, matko, je tady cizí mládenec, který přichází v důležité věci. Když selka přispěchala, mládenec se zeptal, jestli v domě náhodou není dcera jménem Margareta. Při tak slavnostní příležitosti přece nemohl říci Gréta. Ale ono, jistě takové děvče mají, je to jejich vlastní dcera. Je šikovná, umí příst a tkát, šít a stehovat, navíc je to jedináček, zdědí hospodářství a až dojde k oltáři, dostane voly a krávy, stříbrné poháry a lžíce, vlnu a plátno a spoustu dalších věcí. Ano, přesně tohle děvče hledá, a dovolil by si její rodiče o něco požádat. Sedlák mládence znovu pozval dál. Usadil ho ke stolu, srdečně jej přivítal a pozval ho na skromné pohoštění, aby si mohli blíže promluvit o tom, jak si kdo z nich stojí. Ale jedno můžu říct hned, dodal. A sice, že co chceš ty, to chci i já, a co chci já, to chce i matka. No, co říkáš, matko? Selka měla plné ruce práce s přípravou pohoštění. Ale ovšem, chce to, co otec. A Gréta, ta chce to, co otec s matkou. Gréta stála za dveřmi v kuchyni, poslouchala a ráda by bez váhání řekla ano, ale nehodilo se, aby působila příliš nadšeně. Selka ji poslala do sklepa pro pivo. Nápadníka si prý poslechne potom. Gréta se v kuchyni upravila, jak nejlíp uměla, v duchu si představovala svatbu a svůj nový, neskutečně krásný domov a se džbánem v ruce odešla do sklípku. Když tam došla, napadlo jí, že až se vdá, zřejmě se jí narodí děti. Jaké dají prvnímu dítěti jméno, v tom se ale nemohla shodnout sama se sebou. Čím víc o tom uvažovala, tím víc jí opouštěla jistota a navíc to byla těžká věc, protože nemohla přesně vědět, jestli se narodí hoch nebo děvčátko. Nějaké jméno dítě dostat musí, ale jaké? Tak horlivě nad tím uvažovala, že zapomněla, pro co do sklepa vlastně přišla. Ve světnici se už rodiče začínali divit, kam se dcera ztratila a snažili se omluvit její nepřítomnost. Gréta je strašně stydlivá a protože asi vytušila, o co se jedná, neodvážil se vstoupit. Řekla matka, sama pro ní dojdu, protože jsem určitě chtěla a jen se dělá, aby nevypadala příliš dychtivě. A tak selka odešla. Když sestoupila do sklepa, našla tam Grétu celou zamyšlenou. O čem to tady u všech všudy dumáš, že nepřijdeš s pivem, když máš ve světnici nápadníka? Ach, matičko moje drahá, dumám tady, jak se bude jmenovat moje první dítě? No, to máš pravdu. Nějak se ten andílek jmenovat musí a nemůže dostat leda jaké jméno. Počkej,
řekla matka. Teď o té vele důležité věci uvažovala i ona, ale stejně jako dcera, ne a ne nic vymyslet. Když se nevracela ani dcera, ani matka, začali otec i nápadník ztrácet trpělivost. Je zvláštní, řekl sedlák, že se Gréta takhle nechá prosit. Byl jsem přesvědčený, že myslí na veselku stejně jako ty, ale já pro to nehodné dítě dojdu osobně, dodal a odešel. Když uviděl, jak žena s dcerou stojí zamyšleně ve sklepě, řekl, což pak jste se úplně pomátli, že tady takhle mudrujete, když je ve světnici nápadník? Ale můj milý, odpověděla Selka, je to důležitá věc a musí se dobře promyslet. No tak o co jde? Přece jak se bude jmenovat první dítě? No ovšem, to je třeba zvážit. Nějaké jméno dostat musí, ať už to bude chlapec nebo děvče. Jak se bude jmenovat? Ano, jak se bude dítě jmenovat? Teď se do úvah ponořil i otec. Mládenec zatím seděl o samotě ve světnici a vůbec nechápal, kam hostitelé a budoucí snoubenka zmizeli. To čekání už na něj bylo příliš dlouhé a tak si vzal klobouk a šel. Když procházel kolem sklepa, zahlédl tam sedláka se ženou a dcerou. Protože se tvářili velmi vážně a zamyšleně, zeptal se jich, o čem to tam přemýšlejí. Hele, můj milý, odpověděl sedlák, uvažujeme tady o jedné dosti důležité věci, a sice, jak se bude jmenovat první Grétino dítě. Aha, odpověděl mládenec. Tak na to asi budete potřebovat hodně času. Jisté je, že po mně se jmenovat nebude. S Bohem. Rozlobeně odešel a do vrat toho statku víckrát nevkročil. Jak to nakonec dopadlo s Grétou, jestli za ní přišel nějaký další nápadník, to nevím. Ale jestli ano, tak si na podobné mudrování nejspíš podruhé dala pozor. O zlodějském hrnci. Kdysi žili na vsi děda s babkou. Byli tak chudí, že na celém světě měli jen kravku a i tu teď museli prodat. A tak babka poslala dědu, aby se o to postaral. Cestou děda potkal starce a ten se ho zeptal, jestli chce krávu prodat a co za ní bude chtít. Děda odpověděl, že přesně neví, že záleží na tom, co mu nabídnou. Jestli je to tak, dej mi ji, povídá stařec. Dostaneš za ní tenhle hrnec a nebudeš litovat. Děda si vzal hliněný hrnec a šel s ním domů. Když ale babka zjistila, že dostal jen hrnec, rozlobila se a chudáka dědu hubovala, že se takhle nechal napálit. V rozčilení hodila hrnec, který byl ale náramně krásný, do nejšpinavějšího kouta, jaký v chalupě byl. Jak byla babka nešťastná, že přišla o jedinou kravku, v noci nemohla spát. Tu najednou slyší, jak hrnec povídá, tak já jdu, jen si běž ty hrnčisko jedno nešťastné, odpověděla babka a v zápětí uviděla, jak si to hrnec štráduje ven. Došel do nedalekého loveckého zámečku a postavil se před dveře do kuchyně. Když ráno vyšli ze dveří kuchaři, podivili se, o, to je ale nádherný hrnec, ten se nám bude hodit, protože nám pořád schází nějaké nádobí. Odnesli hrnec do kuchyně a dali do něj spoustu masa, které neměli kam uložit. Když byl hrnec plný, až po okraj, řekl, tak já jdu. V příštím okamžiku byl pryč a zase stál na stole v chalupě té chudé babky a dědy. Ti si teď uvědomili, jaký poklad v hrnci mají a už nelitovali, že za něj dali jedinou krávu.
Ještě mnoho dní potom měli co jíst a dařilo se jim výtečně. Babka hrnec vydrhla, takže teď byl ještě krásnější než předtím. Jednou v noci zase slyšela, jak hrnec říká: tak já jdu. Biješ, jen biješ, ty můj požehnaný hrnečku, odpověděla mu. Hrnec šel do panského domu a postavil se před dveře do síně. Když ten krásný hrnec spatřili čističky stříbra, odnesli si ho a dali do něj všecko stříbro. Jen co hrnec postavili, řekl: tak já jdu. V mžiku byl pryč a objevil se v chalupě dědy a babky. Ti nemohli uvěřit, že na světě může být takové obrovské bohatství, natož, že by se mohlo ocitnout u nich doma. A tak už netrpěli bídou ani nouzí. Milý hrnec teď dlouho odpočíval na jejich nejlepším stole, prostřeném čistým ubrusem. Jednou večer ale řekl: tak já jdu. A postavil se v královském zámku před královu komnatu. Když služebnictvo uvidělo, že tam stojí tak krásný hrnec bez užitku, odnesli ho ke králi do místnosti, kam i vladař chodí sám. V paláci právě byla veliká slavnost, na níž se tančilo. Tance se účastnil i král, byl ale nachlazený a když ve spěchu přiběhl do svého kabinetu a u zdi spatřil hrnec, pomyslel si, že ho tam připravilo služebnictvo pro jeho potřebu. Chtěl hrnec použít, ten ale zčista jasna řekl: tak já jdu. A vyřítil se i s králem ze dveří obrovskou rychlostí, upaloval přes sklády a kamení a nezastavil se, dokud nedoběhl do babčiny a dědovy chalupy. Tam se zastavil a na místě se rozletěl na kusy. Když se král vzpamatoval z té obrovské rychlosti, prosil vesničany, aby mu co nejrychleji obstarali koně, na kterém by se mohl vrátit do zámku. A když prý nikomu neprozradí, co se mu přihodilo, postaví jim novou krásnou chalupu. Tak se skutečně stalo a děda s babkou potom žili ještě dlouho ve spokojenosti a hojnosti, za kterou mohli děkovat jen a jen dobrotivému kouzelnému hrnci.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Nech bro.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj, Janě, vítejte v mojí dnešní pohádkové školce. Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
1: Hej ho, hej ho, trpaslíci jdou pracovat zas pod zemí, kde poklady jsou.
2: Hej ho, hej ho, trpaslíci jdou pracovat zas pod zemí, kde poklady jsou.
0: Je, Janě, slyšela jsi?
3: Jasně, dneska tudy šli asi trpaslíci do práce.
0: A slyšela jsi to o těch pokladech?
3: Jasně, slyšela, ale to oni zpívají vždycky a dokonce o pokladech i často mluví. Vlastně vždycky, když nemluví o jídle nebo o pití.
0: A myslíš, že už nějaký někdy našli?
4: No určitě.
0: A ty trpaslíky znáš?
3: Trošku.
0: A myslíš, že bys s nima mohla domluvit, že bychom šli někdy kutat s nimi? Jo, teda, holky a kluci, pokud náhodou netušíte, co to je kutat, jo, tak to znamená vykopávat nějaké poklady nebo zajímavosti nebo třeba uhlí, jo? Tak to jenom, abyste věděli. No, ale šlo by to, abychom šli s nimi někdy, co?
3: Což o to, domluvit bych se s nimi mohla, ale moc se mi do podzemí tedy nechce.
0: Ty se bojíš?
3: Nebojím, ale nechce se mi mezi žížaly. Ale vždyť já ti vlastně můžu písničku v podzemí pustit, abys věděl, proč se tam zrovna nehrnu.
5: V

0: Jan, nechoďte v neděli, to si ho vím v posteli. V podzemí.
1: Dobře, dobře. Holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku, ve které se snažím Janu přemluvit, aby se mnou a s trpaslíky vyrazila do podzemí za poklady.
2: Holky a kluci, já se přiznávám, že se mi do podzemí fakt moc nechce.
1: A ty bys nechtěla chvíli kutat do země a počkat si, až narazíš na nějaký poklad a najednou se na tebe vysypou zlaťáčky nebo náhrdelníky.
2: Ale takhle to ušouné není.
1: A jak to tady je?
2: Trpaslíci kutají o hodně hlouběji, než kam mohl nějaký člověk schovat poklad.
1: A jak ho tedy potom můžou najít?
2: Trpaslíci hledají jiné poklady. Ty, které vytvořila sama příroda, jako třeba drahé kameny, nebo zlato, nebo stříbro.
1: Aha!
2: A taky to není jen tak párkrát kopnout do země. Je to tvrdá práce. Trpaslíci kutají do skály dny a týdny a jen jednou za čas narazí na nějaký drahý kámen, schovají ho do truhličky a kutají dál.
1: Jako mlátí do kamenů?
2: Přesně tak.
1: Teda, tak to musí mít ohromnou sílu, co?
2: To je zajímavé, viď, že mají takovou sílu, i když jsou tak malí. Tak co, ušoune, už tě ta chuť kutat přešla?
1: Vůbec ne, přijde mi to čím dál zajímavější.
2: Tak víš co, poprosím jednoho z trpaslíků, aby se u nás zastavil. On ti to určitě rozmluví.
1: Jo, to teda nevím, ale zatím si pustíme pohádku.
2: Přesně tak.
1: Ušounova pohádka.
3: Tomášek chodívá hrozně rád na houby. Všechny houby zná a hlavně ví, kde rostou. Kolikrát přinesl domů vrchovatý košík kozáků, křemenáčů a podborováků. Jednou v červenci se také vypravil do lesa, ale protože už dlouho nesprchlo, měl smůlu. Nacházel samé mrňavé hříbečky, po kterých bych se jindy ani neohlédl. Tomáška to tak mrzelo, že si sedl do mechu a začal plakat. V tom mu někdo zaťuká na záda a on to mužíček, trpaslík. Pláč ti nepomůže, Tomášku, povídá. A povzbudivě se na Tomáška usměje. Je, ty máš krásný dlouhý vousy. Až na zem, řekl Tomášek a taky se usmál. A proč nemáš červenou čepičku?
4: Byla kdysi červená, řekl smutně trpaslíček. Ale to víš, za ta dlouhá léta mi vybledla. Rád bych měl hezkou červenou čepičku, ale už se na ní asi nezmůžu.
3: Já ti ji přinesu, řekl Tomášek a myslel to upřímně.
4: Opravdu, Tomášku, když mi dáš čestné slovo, že mi ji přineseš, tak já pro tebe taky něco udělám.
3: A sáhl do kapsy a vytáhl malý prstýnek. Právě tak na Tomáškův malíček.
4: Tohle je zázračný prstýnek, Tomášku. Čeho se dotkne, to vyroste.
3: Opravdu, divil se Tomášek. Třeba i hřib?
4: To bych prosil, řekl trpaslík vážně. Všechno vyroste tak, jak si budeš přát. Potom se znovu dotkneš a ta věc přestane růst.
3: Já bych taky vyrostl, kdyby se mne ten prstýnek dotkl, zeptal se Tomášek.
4: Tak to ne. Na tebe kouzlo neplatí. Tak co? Chceš?
3: Chci, vyhrkl Tomášek nedočkavě. A už si představoval, jaké obrovské hřiby ponese domů.
4: A přineseš mi červenou čepičku?
3: Čestné slovo, pane trpaslíku.
4: Jmenuji se Ondřej, opravil Tomáška trpaslík. Až budeš mít pro mne červenou čepičku, zavolej Ondřeji a já hned přiběhnu.
3: Tomášek ochotně souhlasil dostal prstýnek a trpaslík v té chvíli zmizel. To jsem zvědav, jestli si ze mne ten trpaslík Ondřej nedělá legraci, povídá si Tomášek. Vstal, dotkl se kouzelným prstínkem hříbku a v očekávání zatajil dech. Hříbek opravdu začal růst. Za chvíli byl jako Tomáškova pěst a stále rostl a rostl. Už je vyšší než Tomáškův košík, už je Tomáškovi popás a stále ještě roste. Dost, křičí Tomášek, ale hřib na to nedá, roste a roste, už je veliký jako Tomášek. Pro pána Jána, co já si s tím počnu, myslí si Tomášek, hlava mu hoří rozčílením. V tom si Tomášek vzpomněl. Honem vytáhl prstýnek z kapsy a dotkl se obrovského hřibu. Naraz přestal hřib růst. Takového hřiba nikdo ze psí jak živo neviděl, radoval se Tomášek. Spokojeně si lehl na kopeček mechu a ve chvíli usnul. Na neštěstí mu vypadl kouzelný prstýnek z kapsy. A jak se dotkl mechu, mech rostl a rostl. Zanedlouho už stoupal nad koruny borovic, rostl stále výš a výš a Tomášek na něm klidně spal. Netušil, že ten malý kopeček mechu, na který si lehl, přerostl už kopec javorák a stále ještě stoupá až nad mraky. Z jemných vláken mechu jsou teď kmeny silnější než kovářova ruka. Když kukačka odkukala poledne, šel lesem hajný sojka. Rozhlíží se poškodné a pojednou spatří ten podivný vysokonanánský mech. Kouká vzhůru, ale na vrchol nedohlédne. Hernajs, fernajs, co mi to tu vyrostlo? Tohle musí z lesa pryč? Zajdu si pro pilu a sekeru a vykácím to. Tomášek zatím stále ještě stoupal k nebesům. Pojednou jim ale roztřásla zima. To, jak mu studený mrak přijel cípem po nose. Tomášek se probudil, vyjeveně vykulil oči, podívá se pod sebe a vidí jen mraky a mraky. A tam hluboko dole je jich les. Tomášek se dal do křiku. Ondřej! Ondřej! Nikdo nemá tak bystrý sluch jako tihle mužičkové. Podívejme se, říká si Ondřej. Tomášek už mi nese červenou čepičku. Ale jak zahlédl ten vysokonanánský mech, hned ho napadlo, co se Tomáškovi přihodilo. Zřejmě ztratil kouzelný prstýnek. No to se ví, tadyhle leží. Asi mu vypadl z kapsy. Zvedl prstýnek a honem ťukl do vysokonanánského mechu. Mech přestal růst, ale nezmenšoval se. To by někdo musel ťuknout prstýnkem na vrcholek. Jak pak toho zatroleného kluka z té výšky sundáme? V tom mu sedla na rameno červenka a nabídla se, že prstýnek odnese nahoru k Tomáškovi. Kde pak ty, červenko, řekl mužíček, tak vysoko nedoletíš. Ale červenka vzala prstýnek a že vyhledá sokola a pošle ho s ním k Tomáškovi. A tak to taky bylo. Děkuji ti, sokole, řekl Tomášek. Ťukl prstýnkem do mechu a po lehoučku se snášel i s mechem k lesu. Ty jsi mě ale vystrašil, řekl Ondřej. Po druhé musíš dávat větší pozor. Trpaslík Ondřej zmizel a Tomášek vzal koš s nakrájeným hřibem a táhl ho domů. Z druhé strany přicházel hajný sojka a vedl si dva svalnaté chlapy s pilami a sekerami, aby mu pomohli ten vysokananánský neřád vykácet. Hernajs, fernajs, kde to bylo, říká si hajný a rozpačitě se rozhlíží po lese. Hajný sojka znal svůj les líp než vlastní dláň? Nemohl se přece zmýlit. Kam to zmizelo? Poslouchej, sojko, neuhranula tě nějaká lesní víla? Dělali si z něho chlapi legraci. Asi máte pravdu, mládenci, řekl zahanbeně hajný. Pojďte domů. Tomášek potom v lese nacházel největší hřiby, jaké ještě nikdo neviděl. Bozil je domů na trakaři. A to se ví, trpaslíku Ondřejovi přinesl za ten kouzelný prstýnek moc krásnou červenou čepičku. Maminka ji sama upletla z nejdražší vlny, aby Ondřejovi nevybledla.

0: že jsi přišel.
1: Poho, jsem slyšel u show, že bys chtěl s námi sfárat do dolu. A pomoc se vždycky hodí.
2: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte u show novou pohádkovou školku.
0: Do které právě přišel jeden z trpaslíků a to je teda bezvadná paráda.
2: A říkal, že bys s nimi chtěl sfárat do dolu. Už si taková slova slyšel?
0: Jasně, jen nevím, co to znamená. No, jako sfárat, no, kutat, to je něco jiného. Ale sfárat, to fakt nevím.
2: Tak, o dnešní překlad z dospěláčtiny poprosíme odborníka. Prosím, pane trpaslíku.
1: Důl je místo, odkud se těží kámen nebo uhlí. Může být na povrchu, anebo pod ním, jako v našem případě. Slovo fárat znamená kopat, nebo taky pracovat v dole. No a sfárat znamená spustit se na tu práci dolů,
0: Jo, jasně, tak to já bych chtěl sfárat dolů,
1: Tak jdeme.
0: Tak jo.
2: Počkat, jak to?
0: Normálka, jdu sfárat do dolu, kde budu fárat, než narazím na poklad.
2: Ale pane trpaslíku, už on přeci nikdy v podzemí nebyl a mohl by si tam ublížit. Myslela jsem, že mu to rozmluvíte.
0: Jani, neboj se o mě, já přeci dám na sebe pozor.
1: Ale hlavně na něj pozor dám já. To je jasný, že někdo, kdo nikdy nekutal, nemůže kutat sám, bez dozoru. A taky dostane výstroj, speciální oblečení, čepičku s helmou, lucernu a krumpáč.
2: Vy dáte Ušounovi do ruky krumpáč?
1: A jak by jinak kutal?
0: Jo, jak bych jinak kutal?
2: Je. Tak to já se tady budu ve školce celou dobu bát a představovat si Ušouna zavaleného skálou. A nevím, jestli tady se mnou budou mít holky a kluci veselou.
0: Tak pojď prostě s námi, Jani. Můžeš počkat nahoře.
2: Pane trpaslíku, proč si mě tak prohlížíte? Skoro jako kdybyste si mě měřil.
1: Protože si tě doopravdy měřím, jestli se vyjdeš do naší chaloupky. Když se trošku skrčíš, ono to půjde. Představím tě svojí budoucí nevěstě a můžeš počkat u nás v domečku, aby ses tolik nebála. Co říkáš?
2: Děkuju, to je super nápad. Tak jdeme.
1: A dáme si k tomu tu naší?
0: Jasně.
2: 3, 2, 1.
0: Ale budu zpívat jenom já.

0: Ušoune, dávej na sebe pozor! Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun právě sfáral do dolu, neboli se spustil s kamarádem trpaslíkem tam, kde bude pomáhat kutat. A já tady stojím se slečnou Trpaslíkovou, které zase budu pomáhat já s přípravou svatby. Moc se těším.
1: Díky moc, Jani. Promiň, ale to je tak legrační, jak jsi veliká. A jak máš legrační hlas.
0: No vidíš, a mně zase přijde legrační tvůj hlas.
1: Víš, jak mi budou holky závidět, že mi se svatbou pomáhala obrině.
0: Tak povídej, co má obrině dělat?
1: Tamhle dej prosím ty stoly a na ně ubrusy a já přinesu vázečky.
0: A co kdybych nám k té práci pustila pěknou písničku od Moniky Absolonové, aby nám to šlo líp od ruky?
1: Super, jsem s ní.

0: holky a kluci, posloucháte Užhounovu speciální pohádkovou školku, ve které se dneska chystá trpasličí svatba. Já už tady ochutnávám malilinkaté koláčky a jsou naprosto mňamózní.
1: Děkuju, ty jsem pekla úplně sama.
0: Ty se ti teda ale děsně povedly. Málem bych zapomněla, holky a kluci. Užhoun sfáral dolů do dolu, pomáhal trpaslíkům a vůbec si neublížil.
2: Sice žádný poklad nenašel, ale je to frajer. Pracoval, až se z něho kouřilo. Na rozhlasové strašidílko opravdu dobrý výkon.
0: Ale kde vlastně je? Obvykle uchválení nechybí. Užhouné!
1: Užhouné!
2: Užhouné?
0: Aha, tak už ho máme. Už on byl tak unavený, že usnul i v tomhle předsvatebním mumraji. Tak ho necháme ještě chvilku spát a my si zatím dáme naši dnešní hádanku.
3: Užhounova hádanka.
2: Zahraju vám na hudební nástroj, který nám bude hrát za chvíli na svatbě. Schválně si to, holky a kluci člověčí, poznáte.
0: Tak poslouchejte pořádně. Jaký nástroj jste slyšeli?
3: Poklad! Jak, kde to jsem? Všechno se to zmenšuje.
0: Promiň, Užhoune, my jsme tě naší dnešní hádankou probudili. Jsi přeci u trpaslíků, před chvílí jste se vrátili z dolu a pak jsi byl moc unavený a usnul si.
3: Ano, ano, ale teď už jsem vzhůru a můžu taky hádat.
0: Dobře, tak co pak je to za hudební nástroj?
3: Přece, dudy, ano.
0: Výborně, Užhouné, výborně, holky a kluci.
4: Užhouné, ty nemáš radost?
3: Ale mám, jen jsem si vzpomněl, že poklad jsem našel jen ve snu. Doopravdy ne.
0: Vážně ne, vždyť jsi tu našel nové kamarády.
3: A jo, no jasně, to je lepší než poklad.
0: A víš, co je taky lepší než poklad? Tyhle mrňavé koláčky. Mňam. Ale pojď, honem, trpasličí svatba začíná.
3: Běžím, běžím. A vy, holky a kluci, nikam do žádného podzemí nelezte. Jo, když vám to nedovolí maminka nebo tatínek nebo nějaký dospělý, tak nikam do žádné děry, do žádného tunelu, nikam do žádné skály nestrkejte ani prst, ani nos, jo? Ale pozor, co můžete udělat? Namalujete mi trpaslíka? Nebo slečnu trpaslíkovou? Nebo jejich svatbu? A nebo třeba i mě?
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: No, dospělí už všechno budou vědět, co s tím obrázkem mají udělat a někdo z vás bude odměněn velikánským pokladem.
0: A teď už ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
3: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Užhoun Ružhoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme samozřejmě na písničku Trpasličí svatba.
3: Užhounova písnička k

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytají. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyznám.

dočká mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau.

0: Rádio Junior.
1: Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený

0: Ostravě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.
1: Posloucháš Radio Junior.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, hezký vstup do nového dne, do nového týdne a také do nového měsíce. Ano, máme tady první srpnové pondělí, prázdniny se nám přehouply do své druhé polovičky a na rádiu Junior v ranním restartu pokračujeme v expedici Sever. Od mikrofonu vás zdraví a krásné probouzení a příjemný poslech přeje Jirka Kohout. Dnes se podíváme do další krásné země, ale nejdřív si dáme písničku. Je tady Kalin, Viktor Šín a písnička Safír. Krásné ráno.

0: 10 hodin, 3 minutky a teď vám dám takový kvíz, takovou hádanku. Tak je tu třeba skupina ABBA, Masové kuličky, nebo třeba také nábytek, vybavení, IKEA, nebo třeba Pipi dlouhá punčocha. Tak co, věděli byste, do které země se dnes vypravíme? Ano, je to, možná jsem zapomněl říct ještě, a to je hodně důležité, je to pro mě jako pro sporťáka, milovníka sportu, je to hokej. Ano, takže modří už vědí, je to Švédsko a Švédsko nám nejdřív pár slovy představí Karolína Lašáková.
1: Země s modrožlutou vlajkou, nejslavnější značka nábytku, chytlavé písničky i nejoblíbenější detektivky. Řeč je o Švédsku. Švédové mají jedno zajímavé životní pravidlo. Říkají mu lágom. Znamená to dělat všechno tak akorát. Ani moc, ani málo. Prostě zlatou střední cestou. Možná právě proto jsou známí tím, že umí skvěle navrhovat věci, které jsou jednoduché, krásné a hlavně praktické. Švédsko je ale hlavně zemí nádherné přírody. Najdete tu tisíce jezer, nekonečné lesy a také losy. Ne obyčejné jeleny, ale opravdové obry, kterým se přezdívá králové lesa. Když takový los přejde přes silnici, rozhodně se vyplatí zastavit. Ve Švédsku vznikla také jedna z nejslavnějších dětských knížek na světě. Spisovatelka Astrid Lindgrenová tady napsala Pipi dlouhou punčochu, holčičku, která se ničeho nebála, byla neuvěřitelně silná a vždycky si poradila po svém. A ještě něco. Když se řekne švédská hudba, většině lidí se vybaví skupina ABBA. Její písničky si lidé zpívají dodnes po celém světě. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.
0: Tak děkujeme Karolíně za pár úvodních slov, ale my se na Švédsko podíváme daleko podrobněji. Hezky si Švédsko prozkoumáme a jak řekla Karolína, tak tento týden hezky lágom, tedy tak akorát, ani moc, ani málo.

Tak a než se podíváme do chytrých průvodců a na ty věci, které Švédsko nabízí, vzal jsem si do ruky mobilní telefon a koukám se na fotky, protože tam mám označení míst. No a já se přiznám, že jsem ve Švédsku byl před 2 lety. A to od 13. července, takže je tomu rok a kousek. A já se přiznám, že Švédsko mě absolutně okouzlilo. Původní cesta byla do Norska. Říkali jsme si, že pojedeme do Německa, tam se hezky nalodíme na trajekt se svým obytňáčkem a přejedeme trajektem do Teleborgu, tam vystoupíme a pojedeme prostě, co to dá, přes Švédsko do Norska, protože Norsko to byl cíl cesty. Jenomže když jsme vyjeli z trajektu, tak jsme se rozhlédli a říkali jsme si, to není možné, tady je to tak pěkné. A jeli jsme a říkali jsme si, je, ale tady je to opravdu krásné. Jo, byli jsme třeba ve Foteviken, nebo Vastra, či Malmo, nebo Malmé. Tam jsme se zastavili na díl a prošli jsme si krásné městečko, kde je i moře, mohli jsme se vykoupat, projet na kole. Viděli jsme nádhernou přírodu a pak jsme si říkali, proč my bychom vlastně do toho Norska tolik spěchali, když to Švédsko je tak pěkné. A začali jsme se rozhlížet kolem sebe a koukat se na zajímavosti, které po cestě máme. No, nebudete tomu věřit, ale průjezd Švédskem, který měl trvat původně několik hodin, tak nás stál krásně utracených 5 dní tam, a 3 dny zpátky.

Máme Švédsko, teď vás zavedu do takové krásné malebné vesničky Mogen. To je taková ta vesnička, kde na moři jsou ty barevné malinké rybářské domečky. Jsou vlastně podobné jako v Norsku, jsou to takové malebné vesničky, předtím spoustu lodí, mola a nádherná atmosféra. Teď samozřejmě ve Švédsku je to o to vlastně krásnější v létě, že jsou tam ty dlouhé bílé noci, takže vlastně ten den je neuvěřitelně dlouhý, protože klidně v 11:30 ještě je takové světlo, že se dá prostě chodit, poznávat, ochutnávat různé speciality. No a pak, když tedy jdete na chviličku spát, je dobré si třeba zatáhnout závěsy. A když se roztáhnete, tak třeba ve 4 hodiny ráno už zase je takové to příjemné světlo, kdy se dá opět třeba jít někam na výlet. Nebo já jsem to dělal tak, že jsem vždycky počkal do večera, když už nebylo takové teplo a večer se krásně cestovalo. Třeba mezi 8 a 11 hodinou ještě bylo krásně vidět a cestovali jsme. Ale tady ta krásná vesnička Smogen měla takové krásné přímořské restaurace, kdy jste jako seděli a koukali jste na to moře. Všude bylo spoustu takových těch mořských potvor, které já opravdu miluji. Ale takový vlastně švédský, jak bych to řekl, taková švédská specialita na různých místech jsou samozřejmě masové kuličky, ale ne všude. Tady u těch přímořských městeček, tam jsou takové obložené chleby. Ale je to opravdu jako pořádný kus chleba. A ten je třeba úplně zasypaný takovou ohromnou vrstvou krevet. A nebo třeba s lososem a s vajíčkem. Jsou to prostě velké, výborné chleby, které jsou fakt jako strašně dobré. Takže když se řekne Švédsko, tak samozřejmě masové kuličky ano. Já se přiznám, že ty úplně nemusím, i když maso miluji. Ale tady ty obložené chleby, to když jsem někde viděl, tak jsem si ho musel dát ochutnat a říkal jsem si, no tak tady je to třeba o trošičku jako lepší než tam, co jsme byli minule, ale obložený chléb, ten nesmí chybět.

Tento týden vyrážíme do Švédska, no a je to tak jako příjemné, že si člověk říká, že se trošičku ochladí, protože tady ty 40 už jsou na mě trošičku moc, no ale já se vám přiznám, že když jsem před 2 lety byl ve Švédsku, tak jsme měli nabalené prostě pohorky a pláštěnky a teplé bundy, protože jsme si říkali prostě sever, to bude zima i v létě. Prostě 15 stupňů, možná bude sněžit, ale pravda byla jiná. Je tedy fakt, že když jsme projížděli, tak někde šíleně pršelo. To byla prostě jeden den, bylo to tak, že třeba 20 minut krásně svítilo sluníčko, 20 minut zase úplně brutálně a šíleně pršelo prostě, ale to byly jako úplný provazy. A zase 20 minut a takhle se to střídalo asi 10 hodin. Bylo to prostě úplně neuvěřitelné. Ale tím pádem se prostě úplně ve Švédsku a v Norsku vypršelo a další 2 až 3 týdny ani nekáplo. A co víc, teploty byly 10 stupňů nad normálem, co tam jako klasicky bývá. Takže tam bylo také 30 stupňů. Bylo to neuvěřitelné, my jsme si připadali jak někde prostě na jihu a ne na severu, protože tam bylo opravdu teploučko. Ale zajímavější na tom bylo, že chviličku jste se koupali u moře a pak jste vyjeli o kus výš, no a tam jste se mohli koulovat, protože tam byl ještě sníh.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Ty dám ještě jeden poznatek z mé cesty do Švédska. Tedy přesněji přes Švédsko, které nás tak zaujalo, že jsme zůstali několik dní, když jsme jeli cestou do Norska a potom jsme si nechali zase pár dnů na to, abychom mohli prozkoumávat další švédské zajímavosti a místa, protože Švédsko to je opravdu krásná země a hodně, hodně nás překvapila. Měli jsme obytný bus a v něm kola. A to byla věc, která se mi líbila asi úplně nejvíc, protože všude ve Švédsku můžete jezdit na kole. Někde jsou to tedy velké vzdálenosti, ale my jsme se zaměřili na ta města, která jsou krásná, některá trošičku víc rozlehlá, ale když jsme zaparkovali, vyndali jsme kola, tak jsme si za pár hodin projeli ty nejzásadnější věci ve městě, stihli jsme navštívit třeba i nějaké pláže nebo sauny, které jsou úplně skvělé. Můžete si půjčit saunu, vyplout třeba na jezero nebo na moře a tam si hezky užívat tuhle tu krásnou finskou kratochvíli, ale ve Švédsku je saunování také velmi oblíbené. No ale chtěl jsem říct, že cestovat na kole po městech je úplně úžasná věc, protože všude mají cyklostezky, mají je krásně upravené, krásně značené a hezky vás takhle navedou na ta zajímavá místa, která byste měli vidět.

0: To ještě uvidíš.
1: Co ve Švédsku by mohlo zaujmout posluchače Rádia Junior, tak Švédsko nabízí pro juniory a teenagery skvělý mix adrenalinových zábavních parků, interaktivních vědeckých center a unikátních historických zážitků, které je rozhodně dobré vidět a které vás nebudou nudit. Mezi hlavní lákadla patří obří horské dráhy v parku Liseberg a autentická vikingsky inspirovaná místa. Tak, pojďme se podívat třeba v Göteborgu, největší zábavný park v celé Skandinávii, a ten nabízí jedny z nejlepších dřevěných a vystřelovacích horských drah v Evropě. Tak to bych chtěl zažít, tam jsem nebyl. A nebo ve Stockholmu legendární park přímo na nábřeží ostrova Djurgården láká na obří řetízkový kolotoč s výhledem na město a strašidelný dům. No a potom taková trošku scary outdoorová zábava pro akčnější juniory. Je tu možnost treku divokou přírodou nebo jízda na kajacích mezi tisíci ostrovy. Tak to je fakt scary.

Někdo má rád adrenalin, někdo má rád velké parky zážitkové a někdo třeba vědu, muzeum, kde se opravdu nudit nebudete, protože třeba v Göteborgu je 7-patrová vědecká budova, je to takové centrum. Najdete uvnitř deštný prales s opicemi, obří akvárium se žraloky, herny zaměřené na vesmír a technologie. Je to prostě absolutní bomba, budete si připadat, že jste někde úplně v jiném světě a ne v nějaké budově vědeckého muzea. Můžete si vyzkoušet spoustu krásných věcí a myslím si, že s těmi žraloky si můžete zablbnout i trošičku blíž, než jenom přes to sklo toho velkého akvária.

0: Expedice Sever v plném proudu a je to fajn, protože se v těchto teplých dnech můžeme trošičku ochladit. A já tady mám Aničku z naší redakce, která hodně ráda cestuje a některé severské země už navštívila. Já tě zdravím ve studiu Rádia Junior, ahoj.
1: Ahoj Jirko.
0: Tak jaké země severské si navštívila?
1: My jsme měli s kamarádama půjčený obytňák, takže jsme jeli normálně z Pardubic, odkud já jsem, a jeli jsme přes Dánsko, Švédsko a Norsko, myslím.
0: Dánsko, Švédsko, Norsko. Která z těch tří zemí tě nejvíc zaujala?
1: No, nejsilnější vzpomínky mám asi na Dánsko, kde jsme trávili docela hodně času a koupali jsme se tam v Baltském moři.
0: To bylo chladnější trošičku?
1: To bylo ledový, hrozně ledový. Hnedka jsem, jak jsem tam skočila, tak jsem hnedka vylezla ven. Ale bylo tam takový hezký koupaliště vlastně na moři, dřevěný, nějaký architektonicky ceněný, no. Tak to bylo hezký.
0: A co tě třeba ve Švédsku zaujalo?
1: Ty jo, já už si to moc nepamatuju. Já si pamatuju, že jsme byli v IKEA a dali jsme si tam kuličky, tak to je jasný.
0: A je tam třeba tady ten obchodní dům nějaký jiný než jako u nás?
1: No, tak to tě asi zklamuje, úplně stejný.
0: Dobře, já totiž jsem projížděl, taky jsem ho viděl, ale říkal jsem si, tak tady nebudem ztrácet čas, protože neochutnal jsem třeba, tam mají takový ty obložený chleby a třeba plný krevet nebo s lososem a takovou tu jejich jako omáčku.
1: Tak to jsem asi hrozně myslela, to jsem neochutnala.
0: Tak to mě právě tam zaujalo, protože všude píšou kuličky, ale kuličky není úplně to hlavní a pak samozřejmě ty dary moře, které já miluju, tak ty se dají koupit a na všechny možný způsoby.
1: A skořicový šneky?
0: To je pravda, ty jsou, ale já nejsem na sladký.
1: A ty možná nejsou švédský, ne?
0: Ty jsou finský.
1: Finský.
0: Ale tedy ono totiž Finové a Švédové to mají hodně podobné. Třeba což jsem zjistil, že ve školách ve Finsku, škola je jako zcela zdarma a mají jako zadarmo i obědy. A oni mají ve Finsku obědy formou švédských stolů.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: To je dobrý.
0: Že si děti můžou dát na talíř, co potřebují, ale učí se tam to pravidlo, kolik čeho má být, aby jako zdravě jedli. No a zase ve Švédsku hodně používají ty finské sauny. Takže oni jsou tak jako spojeni.
1: No a to jsi vyzkoušel?
0: Finskou saunu ve Švédsku.
1: No.
0: Tak já se přiznám, že finskou saunu ve Švédsku jsem nevyzkoušel a byl to cíl celý mý cesty. Finsko i Norsko dát si prostě saunu. Buď prostě bylo zavřeno, nebo jsme někde byli jako v noci, nebo za nás zrovna zaujalo něco jiného, a nebo prostě jsme to nezvládli, já jsem to jako nedal. A to mě moc mrzí, ale zase jsem si říkal, dobře, tak letos to nevyšlo, tak sem se musím vrátit a dám si to znova. Ale teď bych asi vyrazil spíš do Finska, protože tam jsem nebyl. Ale ve Švédsku mě překvapilo, já jsem tam chtěl jenom projet. Prostě jeden den na průjezd jako Švédskem a Norsko. Jenomže tam to bylo tak pěkný, že jsme tam zůstali asi 4 dny a cestou zpátky jsme si ještě 3 dny nechali na to, aby jsme tam mohli cestovat.
1: No a nevyhodilo tě z konceptu, že vlastně byla třeba půlnoc, nebo když my jsme tam byli, byla půlnoc a bylo ho úplně jasný světlo?
0: No, úplně mě to nevyhodilo, protože už jsem v Norsku kdysi byl a tam teda jsem si měl velké problémy, protože jsme byli s kamarády na rybách a bydleli jsme v takovém jako obydlí vlastně, kde se nedalo zatáhnout jako závěsy a tak a já jsem vlastně nemohl vůbec spát, takže já jsem šel třeba ve 4 hodiny ráno běhat, protože prostě se mi nechtělo spát, nějak to jako nešlo. Takže to bylo nepříjemné. Ale tady jsme měli taky právě obytňáček, takže tam jsme si mohli zatáhnout, ale já jsem to naopak vyřešil tak, že jsem jako v noci cestoval. Že jsem začal jako řídit třeba kolem 8 hodiny večer, kdy už nebylo takový teplo a jel jsem třeba do 11:30, kdy bylo ještě jako fakt jako pěkně vidět. No a pak jsme šli spát a ráno jsme třeba zůstali nebo popojeli a vždycky tu hlavní cestu jsem se nechal na večer, což bylo jako pro mě příjemný.
1: Což možná bylo i kolem méně lidí, ne, než přes
0: No právě, že nebyli vůbec jako na silnicích lidi, hlavně nejezdili jako ty velký auta, protože velká auta tam jezdí neuvěřitelnou rychlostí na těch neuvěřitelně malých silničkách. Oni to mají prostě zmáklý a dobře, a co jsi zažila tyhle prázdniny?
1: A tyhle prázdniny jsem byla na jihu Itálie, na Sicílii, takže úplně na druhý směr, než je naše téma na Radio Junior, ale bylo to moc pěkný. Mají tam hrozně hezký kostely a hrozně hezký pláže a hrozně dobrý kafe a hrozně dobrý jídlo, takže...
0: No. A to jídlo mě zajímá. Na Sicílii, co bys tak jako řekla, co se tak tam jako podává?
1: Jo, tam jsou takový ryžový koule smažený. Teď mě úplně vypadlo arančíny, myslím. Myslím. No a to je taková smažená koule, kde je vevnitř rejže a většinou tam je třeba lilek, nebo často to dělají s masem, ale já jsem vegetarián, takže já to nejím. A tak to je docela zajímavý jídlo, docela mastný. No a jinak no, klasika, pizza, špagety a tak dále.
0: Víš, co znamená ve švédštině lágom?
1: Tak to nevím.
0: To je dobré slovíčko, které bychom si měli všichni zapamatovat. Znamená to tak akorát. Že oni jako Švédové jsou jako v pohodě a spokojení, protože všechno dělají tak akorát. Aby jako nebyli moc dlouho třeba v škole, moc dlouho v práci, aby taky měli čas na zábavu. Prostě tak akorát. Takový my si uděláme tenhle týden. No a ty máš takový prázdniny, nebo prázdniny, tak oni to pro tebe nejsou úplně prázdniny, je to spíš dovolená, ale tak Sicílie a ještě něco si zažila?
1: No já pojedu teďka v srpnu s mamkou a sestrou na Malorku, protože to mamka dostala k narozeninám, že pojedem takhle jako celá rodina, tak to ještě zažiju, to mě ještě čeká, no.
0: A ještě něco?
1: Ještě něco. Byla jsem na vodě s kamarádkama, na Vltavě, na jihu Čech. Byla jsem, hodně jezdím na chatu přes prázdniny, protože máme ve východních Čechách chatu a tam máme taky blízko lom, kam se chodíme koupat. A tak to je asi všechno za tyhle prázdniny.
0: Ty ještě hodně sportuješ, to na tebe prozradím. Jak se ti sportuje tady v těch teplotách?
1: No nejhorší to je, protože já jsem i lektorka v boxu, ve fitku. A teďka nedávno se nám rozbila klimatizace, tak to bylo opravdu náročné a to oblečení pak jsem na sobě mohla ždímat. Ale jinak já už jsem docela vysportovaná, takže já to zvládám i tak.
0: Takže zvládáš teplo, neteplo, je ti to prostě jedno?
1: Docela jo a někdy i to je takový příjemnější v tom teplu.
0: Příjemnější v teplu?
1: To máš tak dohromady saunu a sport a máš ty dvě dobré věci zároveň.
0: Je pravda, že jednou jsem byl na Pavrjoze, nebo jak to bylo?
1: Hot yoga.
0: Hot yoga, takhle. A tam to opravdu, tam bylo takový teplíčko, že si dovedu představit, že některé sporty, ale tak dobře, člověka to tak jako zároveň hodně jako vypotí a no, je takový vysportovaný.
1: Tak má ten vitamin D z toho sluníčka, do toho ty endorfíny z toho sportu, takže dvě dobré věci zároveň.
0: Takže za tebe prostě v těchto teplotách sport rozhodně ano.
1: No tak i když je na to člověk zvyklý, tak jo, ale pokud by někdo začal sportovat, já nevím.

0: v pravém poledne, tak by to mohlo být taky nebezpečný, že jo?
1: Aničko, tak moc děkuju za povídání, užij si hezký zbytek léta a díky za rozhovor.
0: Taky díky, ahoj.

Švédsko, to je země, která nás tento týden zajímá. No a samozřejmě, co se týče kultury, tak Švédsko, to je domov slavné Pipi dlouhé punčochy. Ve Stockholmu můžete navštívit pohádkový svět, který potěší spíše mladší juniory, ale rozhodně to stojí za to. No a pokud máte rádi velké věci, tak ve Stockholmu je také domov pro jedinou dochovanou loď ze 17. století na světě. Obří válečný koráb se totiž potopil hned při první plavbě a po 333 letech byl neporušený vytažen ze dna moře. No a vy se na něj můžete přijít podívat a nebo také můžete navštívit obří vědecký park, kousek od Stockholmu. Tam si můžete vyzkoušet stovky experimentů na vlastní kůži. Od jízdy na kole, na laně, ve výšce, až po simulaci vlny tsunami.

No a my pro dnešek dopovídáme o Švédsku. Dnes jsme si tak nakousli, které zajímavosti tam máme, a od zítřka to vezmeme trošičku hloubš. Podíváme se na sport švédský, na sport, na švédskou kulturu, na švédské školství a také na švédskou gastronomii, a na tu se moc těším. Pro dnešní den se s vámi v tuto chvíli loučí Jirka Kohout. Ahoj!

Takže pane Sisal, kde máš to zrní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. To ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: sedla na lučního koníka. Koník se hned čertí, já tu nebudu, já nejsem vůbec zjedavý na nějakou pobudu.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti omlouvám.
1: Milý koníku,

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Víš co koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že ty hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.
1: Promiň koníku.
0: Víš co koníku.
1: Já

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: řídíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

povinnost, vždy cvrce mu za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chvost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost, třeba naskočil k Family Frost.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

ještě písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka nás přenese do vzdálené říše tisíce ostrovů a také do tajemné indonéské džungle, kde platí jen jediné pravidlo poněkud zvláštní násobilky. Výsledek si ale stejně musí každý vyložit po svém. Jaký příběh bude vyprávět stařičká želva Kolo Kolupua? To se dozvíme v pohádce Princezna z Kořápka a Hadí král. Napsal Vratislav Šťovíček, režie v roce 1996 Karel Weinlich. Účinkují Jiří Hanák, Věra Galatíková, Tomáš Tepfr, Daniela Kolářová, Jiří Bartoška a další.
2: Princezna z Korábka a Hadí král. Na motivy pohádek z Indonésie napsal Vratislav Šťovíček. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Petr Mandel. Hlas Jiří Hanák, želva Kolo Kolopua Věra Galatíková, král Tomáš Tepfr, královna Daniela Kolářová. Princezna v kokosu Kateřina Rychnovská, princezna z kokosu Veronika Gajerová. Princezna Kokosová z Kořápka Iveta Dušková. Hát Lembajung Jiří Bartoška, Rádža Rimba Jiří Holý, Tigr Harimau Ivan Gíbl, Rini Magdalena Chrzová, Kobra Hana Doulová. Asistentka režie Hana Dudová, střih Lenka Vintrová, zvuk inženýr Tomáš Gzelofr. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
3: Daleko, daleko od nás se v nekonečných vlnách skrývá tajemná říše tisíce ostrovů. Je čarokrásná. Někteří námořníci ji nazývají smaragdovým náhrdelníkem moří. Jiní si potichu šeptají, že ji z perel a drahokamů stvořila sama čistá bohyně Lakšmí. Ale stařičká želva Kolo Kolopua nedbá na pošetilé řeči lidí. Pamatuje časy, kdy země byla ještě mladá a svěží jako mangové poupě, a dobře ví, že na počátku věků se svět vylíhl z velikého želvího vejce. Jaký o tom, když si vyprávěla její bába, pramáti všech želv. Stařenka Kolo Kolopua pokojně odpočívá. Hlavou jí táhnou příběhy dávno zapomenutých věků. Moudrá Kolo Kolopuo, vyprávěj o časech, které pominuly. Povídej pohádku z čarokrásné ostrovní říše.
4: Pohádku... Je jich víc než perel v korálovém moři, víc než lidnů a nocí od počátku světa.
3: Prosím.
4: Byl jednou jeden ostrov, na tom ostrově háj. Kokosový háj.
3: Co bylo v tom háji?
4: Království. Hulu Batang Mua. Vládl tam tenkrát král. Kokosový král. Byl tak strašně moudrý, že dovedl vyslovit jméno své říše popředu i pospátku, ani se přitom nezakoktal. Ten král měl 3 dcery.
3: Jak se jmenovaly ty dcery?
4: Ty dcery... Princezna v kokosu, princezna z kokosu a nejmladší... Princezna Kokosová z Kořápka. Ani květy džungle se té poslední krásou nevyrovnaly. Není divu, že starší sestry jí tu krásu záviděli, kde jen mohli, tam jí pomluvili.
5: Princezno v kokosu, sestřičko má nejmilejší, podívej se na tu nepořádnou princeznu z Kořápku. Zase už všude poházela květy orchidejí, jako by nevěděla, že mě jejich vůně dráždí... Keký chání?
6: Mě zase včera nastražila do cesty trnitou slupku z Duranu. Ouvej, ouvej, toto píchá. Máme si od ní nechat všechno líbit, sestřičko z kokosu?
5: Co tě vede, sestřičko, v kokosu? Tu máš, ty hloupá kokosová skořápko.
6: Tu máš, ty jedovaté hádě.
7: Co jsem vám udělala, sestřičky, dost už, prosím vás, slitujte se.
6: Prosíš?
5: Jen si pros.
6: Oči ti vyškrábem.
5: Vlasy ti vyškubáme.
6: Škaredá opice s papouščím hlasem.
5: Ty zlomyslné krokodýlí mládě.
4: Tak to šlo den ze dne, týden po týdnu. Ubohá princezna skořápka. Nikde nenašla zastání a tak potají hořce plakávala. Jednoho rána se mocný král v Holubatangmua probudil. Napřed otevřel jedno oko. Potom otevřel druhé oko. Zkrátka zrovinka tak, jak se od jak živa probouzejí králové v kokosovém háji, v kokosovém kraji Holubatangmua.
8: Kde jste všichni? Slyšíte? Váš král se probudil. Nevíte, co se sluší a patří.
9: Volal jsi, můj pane, volal jsi, mocný Rádžo Rádžů. Z celého srdce vítám nový den, který pro tebe zažehl sám Batara Guru, nejvyšší z bohů. Ať paprsky slunce věnčí tvou hlavu, mluvím já, královna, žena svého krále.
10: Kéž dobří duchové země střeží dnes tvé kroky, laskavý vládce. Já mluvím, princezna z kokosu, dcera vznešeného otce.
6: Opatruj tě duše našich předků před zlými mocnostmi džungle, tatíčku králi. Mluvím já, princezna v kokosu, paprsek tvé slávy.
11: Démoni, ustupte.
12: Dobré jitro, pane.
13: Dobré jitro, králi.
14: Dobré jitro, králi.
8: Ovšem, jak by ne. Dobré jitro, tatíčku, dobré jitro, králi. Z vašich medových slov má váš otec hořko na jazyku. Na oko div nepuknete samou laskavostí, ale v duchu myslíte jen na svoje ženské pletichy a hádky.
9: Křivdíš jim, pane. Měl jsi špatnou noc. Co tě po ránu tolik trápí?
8: Odpusťte, moje nejdražší. Z večera jsem se přejedl pálivého sambalu a nedovařené rýže. Měl jsem z toho těžké sny.
9: Sny jsou jen přeludy, můj králi.
8: Sny? Jsou posly bohů. Jsem si jistý, že už neuvidím, jak se večerní slunce sklání do mořských hlubin. Můj čas se naplnil. Kde je princezna Skořápka? Nikde ji nevidím. Kam se zatoulala?
10: Věčně se někde toulá. Nic nedbá na tvoje zdraví a na pověst našeho královského rodu. Hraje si s motýly v bambusovém houští.
6: Honí se s opičkami v korunách kokosových palem jako opičí mládě.
10: Nechává se houpat na chobotu tvého válečného slona.
6: Je nevděčná.
10: Hloupá.
6: Líná až běda.
10: Posedlý démon.
8: Dost. Už dost. Což pak jsem se ocitl na opičím sněmu. Princezno Skořápko, u všech tygřích vousů, kde jsi?
15: Skořápko, slyšíš?
16: Ozvi se, ty ještěrko.
15: Skořápko, kde zase vězíš?
10: Tady jsem, už běžím. Dobré jitro, tatíčku. Svěží vánek, maminko, chladnou rosu po ránu, sestřičky. Odpuste, zdržela jsem se. Musela jsem poklidit buvolům.
8: Buvolům? Co to povídáš, mé dítě, jak je jen něco takového mohlo napadnout?
10: Sestřičky poručili?
8: Kdože poručil?
10: Ty malá zlomyslná pletichářko.
6: Nevěří ani slovo, otče.
10: Ty špinavá opičí chůvo.
6: Ty hloupá buvolí, mámo, ty...
10: Ticho!
9: Nevidíte, že se vašemu královskému otci dnes přitížilo? Pěknou útěchou ho častujete, jen co je pravda, jako byste si po ránu omočili jazyky v hadím jedu. Odpustím, můj králi a pane. Není ostatně divu, že se dali tak strhnout. Princezna Skořápka by opravdu zasloužila co proto. Kvůli ní budeme brzy našim podaným prosmích.
8: Bohové, hlava mi tuní jako prázdný kokosový ořech, jako kdybych se probudil ve vosím hnízdě. Ten sen, ten strašný sen.
9: Co se ti zdálo? Svěř se, uleví se ti.
8: Nevím, jak začít, má nejdražší. Zdráhám se uvěřit nepokojnému spánku. Zdálo se mi, že se k mým nohám přikutálela tři hadí vejce. Z prvního se vylíl černý diamant a to byl vzkaz od císaře ze země drahokamů pro nejspanilejší princeznu z království Hulu Batang Mua. Než rosa třikrát oschne na listí, připluje pro ní, aby ji učinil svou ženou a královnou.
6: To jsem přece já. Já jsem ze všech nejkrásnější. Řekni, maminko, pověz.
5: Ty? Jen se podívej na své uši. Každý přece ví, že já jsem ze všech nejkrásnější.
6: Ty, chudinko, ty přece...
9: Není vám hamba. Král nedomluvil. Pověz, můj pane, co bylo dál.
8: Mám chuť spolknout další slova jako hrst arekových oříšků. Ale čas nečeká. Poslouchejte, z druhého hadího vajíčka se v zápětí vylíhla černá perla a to bylo poselství od císaře z ostrova Perel pro nejlíbeznější princeznu ze země Hulu Batang Mua.
5: Slyšela jsi, maminko? Slyšela jsi, princezno v kokosu? Buď si pro mě za mě nejkrásnější, já jsem zase pro změnu nejlíbeznější. Nevím, oč bychom se měli hádat, že je to tak, maminko?
9: Máš pravdu, dceruško, ach králi, tomu říkáš zlý sen? Šťastnější znamení ti nemohl spánek přivolat.
8: Předčasně se radujete. Poslyšte má slova nakonec a do třetice puklo třetí hadí vejce. A z něho se vyklubala jedovatá černá kobra.
9: Kokosový králi, vzkazuje ti z černé džungle můj pán, strašlivý had Lembajung. Tvůj čas se naplnil. Než zapadne slunce, odejdeš navždy cestou stínů. Dříve však musíš splnit Lembajungovo přání. Než raní rosa třikrát oschne na listí, chce pán posvátného stromu Varinginu uvítat ve svém doupěti svou nevěstu, tvou nejošklivější dceru. Netouží po kráse, nehodí se do temné hadí říše. Přikaž tedy, co můj pán požaduje. Nevyplníš-li jeho přání, vyschnou vody země Hulu Batang Mua a všechno živé vyštípou z kraji jedovatí hadi a štíři. Tak praví had Lembajung, pán posvátného stromu Varinginu. To nemůžeš dopustit, králi.
8: Sny jsou posly bohů. Mé srdce pláče, ale není na světě moci, která by se mohla protivit hadí vůli. Tak stanovil nejvyšší bůh Bataraguru. Pro blaho a štěstí naší kvetoucí říše. Jedna z mých dcer se musí do tří dnů vydat po stezkách hada Lembajunga. Nesnažte se ho oklamat. Krutě by vás potrestal. Já za vás nemohu rozhodnout. Nepatřím už světu lidí. Jděte, už jděte, nechte mě spát. Chci zůstat sám.
9: Král poroučí mé dcery. Je čas k modlitbám.

0: tady.
1: To jsem já, tatínku. Princezna z Kořápka.
0: Ty jsi neodešla.
1: Odpust, nemohla jsem. Byl jsi tak bezmocný a tak smutný i ve svém bezesném spánku.
0: Jak dlouho jsem spal?
1: Slunce se chýlí k západu. Umlkají ptáci.
0: Nepláč, Skořápko. Nezasloužím si tvou lásku. Vím, jaké ústrky jsi vytrpěla a já jsem se tě nikdy nezastal. Všechny mé myšlenky patřily jen mé říši. Nenašel jsem si na lásku čas. Už nemám sílu, abych to napravil. Stmívá se. Zdá se mi, že slyším pohřební bubny. Má malá, krásná kokosová Skořápko. Tuším, jaký ti tvé sestry chystají osud, ale nemohu tě ochránit před jejich zlobou a závistí. Můj čas už nadešel.
2: Zavřel oči a jeho duše se proměnila v něžného bílého ptáka. Tak jak se odjakživa proměňují duše zesnulých králů v kokosovém háji, v kokosovém kraji, Hulubatang Mua. Naposled zamával křídly nad tichými příbytky lidí. A pak se rozletěl cestou stínů vstříc zapadajícímu slunci. V té chvíli Rádža Rimba, šedivý pán divokých slonů, zvedl svůj vrásčitý chobot k obloze a zatroubil.
3: Kratříčů v temné džungli zvěstuj dál, že v Hulubatang Mua zemřel král. Než rosa třikrát oschne na listí, Hatlembajung se dočká kořistí.

0: Draciczku w czerne dżungle zwiestuj da, że wróba tam głazem zelkra.
1: Draciczku
0: w czerne dżungle zwiestuj da,
2: Uslyšel to i pán posvátného stromu Varinginu a spokojeně zasyčel.
3: Svítá. Tma se co chvíli schoulí do temných pelechů džungle a slunce už podruhé vypije rosu z kalichů květů. Zbývá mi poslední den po další bezesté noci. Jak mám rozhodnout, kterou z dcer obětovat? Mé srdce mi napovídá, ví, příliš dobře ví, koho bych nejsnáze ožalela. Ale nad křivdami lidské lásky vládne spravedlnost králů. Nemohu, nesmím naslouchat hlasu srdce. Princezno Skořápko, proč jsi tak krásná? Rini, kde vězíš?
4: Poroučíš, má paní.
3: Kde jsou mé dcery? Ještě spí?
4: Ach ne, královno. Princezna z Kokosu s princeznou v Kokosu se od rozbřesku slunce krášlí. Noční rybáři přinesli zprávu, že na východ i na západ od našeho ostrova šlehá k obloze oslnivá záře. Takhle prý planou jen lodě králů z ostrova Perel a ze země drahokamů. Princezny jsou bez sebe štěstím, smějí se, výskají a zpívají v domě smutku svatební písně.
3: A princezna Skořápka?
4: Však víte, má paní, od chvíle, kdy se náš dobrý král vydal na dalekou cestu stínů, princezna Skořápka se nehnula od jeho nejmilejší kokosové palmy. Objímá ji a pláče, ale čím víc slz prolévá, tím je krásnější. Podivné věci se dějí, královno. Do koruny palmy přilétá každé ráno bílý pták a princezna Skořápka mu zpívá tesklivou píseň.
3: Otevři okno.
4: Jak poroučíte, vznešená.

0: Černý mrak.
1: To stačí. Můžeš jít.
0: Jak poroučíte, paní?
1: Princesno Skořápko, proč jsi tak krásná? Nikdy jsem k tobě nepřilnula. Lásce se nedá poručit. Divné. Divné jsou její tajemné cesty. Ale jsem přece královna. Jsem z rodu spravedlivých. Můj králi, kéž by tvá němá ústa promluvila. Kéž by mi bohové dali další znamení.
2: Neptej se svého srdce, paní. Láska není spravedlivá. Nech rozhodnout krále z ostrova Perel a ze země Drahokamů. Zachraň svou duši, královno. Své srdce neochráníš. Bolest je úděl spravedlivých. Nech volit cizí krále. Zvolíš pravdu.
1: Bohové, kde se tu vzal ten bílý pták? Kam odlétl? Cože to říkal? Zachraň svou duši. Bolest je úděl spravedlivých. Díky, můj králi. Mé srdce už mlčí. Jen tiše, tichounce vzliká.

0: Slyšela jsi, matko? Na východním obzoru vzplanula záře, jako by celé moře zachvátil obrovský požár. Krás ostrova Perel se blíží. Než se den změní v noc, přistane u našich břehů.
1: To není všechno, královno, má matko. Tam, kam chodí slunce spát, rozklenula se na obloze oslnivá duha. Král ze země drahokamů pluje k našemu ostrovu. Ještě dnes večer pokleknu k jeho nohám s miskou sladkého kokosového mléka. Jsem tak šťastná.
2: Ty mlčíš, matko? Ty se neraduješ?
3: Zamyslela jsem se. Pojďte blíž. Chci vás obejmout.
1: Maminko, ty pláčeš?
3: Do rozvitých květů padá po ránu rosa, slunce ji brzy vypije.
2: Jestli chceš, zatančíme ti.
1: Ano, ano. Zaspíváme ti písničku, kterou jsme včera složili. Uvidíš, že tě rozesměje.

0: 谁擦的？
1: 妈喂，妈明哥，ty ses ani neusmála.
2: Ty opravdu pláčeš? Stalo se něco? Matko, kdy odejde princezna z Kořápka do džungle? Je nejvyšší čas, Hatlembajung čeká. Zítra už po třetí oschne raní rosa na listí. Pán posvátného stromu Varingínu nezná slitování.
1: Tak něco řekni, matko. Z Kořápka jen celé dny pláče, kazí nám všechnu radost.
2: Přivolá svým nářkem zlé démony džungle.
1: Odradí tím smutečným kvílením naše nápadníky, vyžení.
2: Ať si táhne. Uvidíš, jak mi bude slušet svatební čelenka z černých perel.
1: Jak se na mé hebké šíji rozzáří svatební náhrdelník z černých diamantů. Usměj se na nás, matko.
3: Srdce mi usedá žalem. Nemohu váš osud vzít do vlastních rukou. Nad naším pozemským světem panuje vůle bohů. Princezna z Kořápka zůstane, dokud u našich břehů nepřistanou lodě vznešených králů. Ti ať sami rozhodnou, která z vás se stane nevěstou Hatlembajunga.
2: Slunce zapadlo, noc nenastala. Lodě vznešených ženichů se už chystají vplout do zátoky mezi korálovými útesy. Co si počneme, sestřičko? Slyšíš, jak lidé v přístavu vítají urozené plavce?
1: Princezno v kokosu, přestaň se už zbůhdarma zhlížet ve své misce vody. Marně nad sebou mhouříš, obě oči na kráse tím nezískáš. A bohové, jak jen jsi ošklivá.
2: Já? Že jsem ošklivá? Podívej se na sebe. Určitě to nebudeš ty, koho si vedle z Kořápky zvolíš za ženu jeden z králů. Chystej se na cestu do džungle.
1: Bohové, já snad puknu smíchem. Jen se podívejte na tu krásku. Vždyť by se jí v uších napásli všichni buvolové z našich rýžových polí.
2: Ty nosatý démone!
1: Chybě se!
2: Běda nám, sestro. Lodě králů se chystají zakotvit u našich břehů. Strašně se bojím.
1: Strach nám nepomůže. Musíme matku přemluvit, než bude pozdě.
2: Je neoblomná. Nic nedá na náš pláč. Jakoby naslouchala jinému hlasu.
4: Mám nápad. Podívej.
2: Co je to?
4: Prstýnek princezny z Kořápky. Ten s duhovou lasturkou místo perly.
2: Co jen se pro něj naplakala?
1: Jakby ne. Byl to její první dárek od tatínka. Stáhla jsem jí ho z prstu, když spala.
2: Dobře si udělala. Ale proč jsi mi o tom nic neřekla?
1: Nikdy si neuměla držet jazyk za zuby, ale teď poslouchej.
2: Ach, to je nápad. Už běžím, sestro.

0: princeznu z kokosu. Co se to tady stalo? Vzbuď se, můj miláčku, otevři oči.
1: Někdo ji otrávil, maminko. Jen trochu se napla z misky chladivé vody a najednou omdlela.
0: Kdo to byl? Kdo se jen mohl opovážit?
1: Bojím se to vyslovit.
0: Mluv, dítě, pro všechno na světě, mluv.
1: Na dně té misky leží prstýnek s duhovou lasturkou. Je plný hadího jedu.
0: Čí je ten prsten?
1: Ach, maminko.
0: Komu patří?
1: Princezně z Kořápce.
0: Z Kořápce. Vyšli hned rychlého posla pro starého duku na zaklínače duchů. Snad svými čáry a zaříkáním zapudí od lůžka mé drahé dcery strašného ducha džungle, pojídače dívek a dětí. Tiše, mé dítě, jen tiše. Hadí jed ti neublíží.

0: na temných stezkách dobří duchové džungle nešťastná princezno Skořápko. V hloubi duše vím, že mě tvé sestry obelstily. To já jen s úlevou uvěřila jejich lži, abych vzkřísila své srdce.
1: Aby zahubila svou duši.
0: Já vím, tajemný bílý ptáku. Já vím.
2: Džungle. Temná. Tajemná říše démonů a divokých šelem. Když nastane noc, ve tmě zaplanou ohýnky krvelačných očí a krutý Harimau, pán tigrů, svolává svobodné národy džungle na loveckou stezku. Ubohá princezna Skořápka jde, kam ji nohy nesou, prodírá se neproniknutelnými houštinami, do tváře ji bodají jedovaté trny, do vlasů se vplétají palčivé liány.
3: Už nemůžu. Já nemůžu dál. Dobří duchové džungle, proč jste mě opustili? Co jsem ti udělala, matko, že jsi mě odsoudila k tak krutému trestu? Smrt je laskavější než ty. Já nechci žít. Vznešený Harimau, mocný králi džungle, ozvi se mi!
4: Kdo volá tygra, hledá smrt. Odkud přicházíš, lidská dcero?
3: Z krajiny nelásky a lidské zloby. Má matka královna mě zapudila. Jsem pohozená z Skořápka, hadí nevěsta.
4: Tvá cesta je volná, princezno.
3: Ach, zenešený zabíječi buvolů, vládce noci. Nedovol, aby dcera krále z Hulubatankmua umírala na tvých stezkách úzkostí a žalem. Raději ponor svůj spár do mého těla. Rozvěz mou kůži po všech trnech džungle. Napij se mé krve, bratříčku tygře.
4: Jsi kořist vznešeného hada Lembayunga, pána posvátného stromu Varinginu. Nesmím se napít tvé krve, princezno z Hulubatankmua. Ale chceš-li, usedni na můj pruhovaný hřbet, zanesu tě do říše mocného krále slonů, vládce smaragdového pralesa. Tam popros o smrt. Cestu pro krále džungle! Cestu pro krále džungle! Jsme na místě, dcero z rodu králů. Mé stezky tu končí. Přeji ti lehkou smrt. Přeji ti lehkou smrt, královská dcero!
3: Vznešený pane, vládce národa slonů, bratříčku králi, volá tě dcera královské krve, princezna z Hulubatankmua. Nenech mě ve svém stínu pomalu hynout úzkostí a žalem. Raději rychle rozdeď na prach mé tělo. Zasej mé kosti do bahna pralesních tůní. Napij se mé krve, vznešený králi.
5: Mluvím já, Rádža Rimba, pán pralesa, král divokých slonů. Nadarmo prosíš, lidská dcero, jsi kořist mocného hada Lembayunga, pána posvátného Varinginu. Tam pros o slitování.
2: A Rádža Rimba, vznešený vládce pralesa a bahnitých tůní, usadil nešťastnou princeznu Skořápku na svůj okoralý hřbet. Kolébal se s ní přes padlé kmeny stromů, které se pod ním rozpadaly na trout, přes močály a bahnité řeky, vylévající se z břehu.

0: Cestu pro krále pralesa, cestu pro krále slonů! Jsme u cíle. Pokloň se svému pánovi, mocnému hadovi Lembayungovi, princezno z Hulu Batankmua. Zde je tvá kořist, hadí králi. Nalož s ní podle své vůle, anebo podle odvěkých zákonů džungle, dopřejí život či smrt. Mluvím já, Rádža Rimba, pán divokých slonů. Dobrý lov, králi.
1: Pohové.
2: Vítám tě v říši smutku a ticha, princezno z Hulu Batankmua. Zastři si tvář, lidská dcero. Mé jedovaté oči by tě uhranuly. Chci si tě prohlédnout. Tvá matka a sestry mě oklamaly, nejkrásnější princezno z Hulu Batankmua. Záříš jako květ mangovníku pokrytý rosou. Nehodíš se za ženu osamělého hada Lembayunga. Vrať se, lidská dcero, po stopách krále slonů, křivolakými stezkami pruhovaného vládce džunglí do úrodné země kokosových palem. Propouštím tě. Mluvím já, Lembayung, nejmocnější z hadů. Proč mlčíš? Jak to, že neklopíš zrak před uhrančivýma očima hadího krále? Poroučím ti, vrať se! Jsi volná.
1: Nebojím se tvých očí, pane. Jsou plné soucitu a smutku. I z tvého hadího hlasu zaznívá podivná bolest. Cítím, že patříme k sobě, králi. Spojuje nás žal. Dovol mi zůstat.
2: Buď poslušná hadího slova. Vrať se.
1: Kam?
2: Domů.
1: Nemám domov, králi hadu. Otec už nežije, sestry mě nenávidí. Má matka mě navždy zapudila ze svého srdce. Bojím se samoty uprostřed lidí. Ve jménu mého i tvého žalu slituj se nade mnou. Patříme k sobě.
2: Mangový květ patří mangovníku.
1: Zahozená skořápka tomu, kdo ji zvedne.
2: Pán posvátného stromu Varinginu ctí svobodnou vůli, nešťastná královská dcero z Hulu Batankmua. Ve jménu mého i tvého žalu zůstaň.
1: Díky, hadí králi. Díky, můj pane.
3: V té chvíli se had Lembayung hrozivě vztyčil a zahrozil rozeklaným jazykem ke království Hulu Batankmua.
2: Srdce lidských samic syčí závistí. Za své zlo se stanou hadí kořistí. Mluvím já, had Lembayung, pán posvátného stromu Varinginu.
3: A stalo se, jak prorokovala černá kobra. Na rozkaz mocného hadího krále vyschly vody země Hulu Batankmua a všechno živé vyštípali z kraje jedovatí hadi a štíři. Závistivé sestry se svých ženichů nedočkali. Zděšeně prchali s matkou před zákeřnými zuby hadů a na cestu tam, kde začíná nikam, jim výsměšně zářily plachty lodí mocných králů, vzdalující se od břehů ostrova. Království v kokosovém háji, v kokosovém kraji Hulu Batankmua, pohltila džungle. Kdo ví, kolik dní a nocí prožila princezna Skořápka s hadem Lembayungem, pod vzdušnými kořeny posvátného stromu Varinginu. Ve vlasech jí rozkvetly orchideje a do očí jí napršela tajemná záře hvězdných nocí. Byla den ze dne krásnější. Už se nebála džungle ani jejich hlasů. Za dne usedal do koruny stromu bílý pták a zpíval jí pro útěchu šťastné písně dětství. A když večer usínala v konejšivých závitech stočeného hadího těla, cítila k svému ohyznému ochránci víc než pouhou vděčnost. Ale hluboko v duši jí pomalu klíčil stesk po světě lidí.
1: Čarovný bílý ptáku, můj neznámý příteli, odkud přilétáš? Kde ses tu vzal? Tvé sladké písně hladí mou bolavou duši a plaší přízračné stíny džungle. Díky za tvou věrnost. Ty mě nikdy neopouštíš. Hat Lembayung, můj pán, se stále častěji toulá po svých hadích stezkách. Jsem tak osamělá. Někdy se mi zdává, že z dálky slyším vábivý hlas. Chtěla bych se za ním rozběhnout. Ale mé srdce vězí v džungli jako kotva na korálovém dně. Co je to se mnou, bratříčku? Chce se mi prchat a chce se mi zůstat. V mé duši je pláč.
4: Stýská se ti, princezno Skořápko. Nepatříš džungli. Ale neptej se mě na radu. Když poslechneš vábení svého srdce, oči hada Lembayunga se navždy promění v mrtvou poušť. Zůstaneš-li, tvé srdce zemře stezkem.
1: Přísahám, že raději zemřu, než abych ublížila svému ochránci.
4: Nepřísahaj, Skořápko. Lidské sliby jsou křehčí než stéblo rýže. Dnes v noci vzejde úplněk. Podivné zázraky se dějí v džungli za vlády úplné luny. Rádža Rimba, král slonů, zvolává druhy k měsíčnímu tanci a Orang Hutan, lesní muž, vřeští k obloze svou opičí píseň lásky. Divoký Harimau, průhovaný vládce houštin, se za měsíčních nocí nenapije krve. A had Lembayung, kde si v ústraní svléká svou ohyznou hadí kůži. Snad i na tebe čeká zázrak, Skořápko. Slyšíš, tvůj pán se
2: plakala si, lidská dcera?
1: O, ne, můj pane, to jenom mlha z jezírek se zachytila na mých řasách. Měl jsi dobrý lov?
2: Zapadá slunce, vychází královna luna. A Lembayung neloví za úplňku měsíce. Plakala si, nezapírej. Zavolal tě hlas lidské krve.
1: Netrap mě, pane, patřím jen tobě.
2: Pokušení je silnější než sliby. Stesk je mocnější lidské vůle. Vím, že mě opustíš.
1: V tvých očích se zaleskly slzy. I ty dovedeš plakat.
2: Je to jen odraz hvězd. Nastává noc. Musím zas odejít, hadí stezka mě volá.
1: Nikdy tě neopustím, můj králi.
2: S Bohem.
1: Ne. Naschledanou. Co se to děje? Všechny květy džungle se rozvíjejí. Kapky rosy září v pavučinách jako duhové perly. A jasné hvězdy prší do korun stromů jako v začarované říši. S ním? Kde se tu vzal ten krásný mladý princ na bílé slonici? To na mě se usmívá, to na mě kývá mankovou ratolestí. Odkud přicházíš?
5: Jednou poznáš mé jméno, princezno. Jsi krásná. Záříš jako mangový květ pokrytý rosou.
1: Mlč, princi.
5: Mangový květ patří mangovníku. Pojď se mnou, dcero králu. Vyvedu tě z temné říše Hadalem Bajunga do země jasného slunce. Pospěš si. Neotálej.
1: Jsem tak slabá. Jen ještě slůvko a podlehnu. Chci odejít. Chci odejít. Já chci odejít.
6: A oči Hadalem Bajunga se navždy promění v mrtvou poušť.
1: Odejdi, princi. Když jsem prosila člověka, slitoval se had. Nemohu ho opustit. Jdi svou cestou, princi. Můj princi.
3: Nešťastná skořápko. Princ na bílé slonici se ti rozplynul před očima a všechny zářivé květy rázem uvadly. Černí pavouci je opředli pavučinami a do stvolů se zažrala plíseň. Hadalem Bajung se vrátil až za úsvitu. Přinesl k jídlu volskou pijavici.
2: Nebyl tu někdo?
1: Můj pane, tam, kde začíná nikam, přichází nikdo.
2: Nastav tvář slunci, princezno Skořápko, ať vysuší tvůj pláč.
3: Čas plynul. Princezna Skořápka už nedovedla přemáhat svůj stesk. Bála se nocí, kdy se vlády na obloze ujímal úplněk. Tehdy se před ní znovu a znovu zjevoval princ na bílé slonici a vábil ji k návratu do země lidí. Čím víc naléhal, tím byla Skořápka slabší a oči Hadalem Bajunga se víc a víc podobaly vyprahlé poušti. Pak přišel večer, kdy na nebeskou klenbu znovu vystoupil úplně k měsíce.
2: Slyšíš, Skořápko? Rád Jarimba už zase svolává své stádo k měsíčnímu tanci a krvelační Harimau přísahá nebesům, že se dnes v noci nenapije krve. Měsíc září nad korunami stromů jako sový oko. Musím jít, volá mě hadí stezka, nad džunglí vládne luna.
1: Neodcházej, králi, zůstaň tu se mnou, bojím se, že... Já se tu bojím.
2: Čeho se bojíš? Snad svého srdce. Prozraď mi, jaké v něm skrýváš tajemství had Lem Bajung dovede odpouštět.
1: Já nemám před tebou tajemství, králi. To jenom stíny džungle si ustlali v mé duši. Lekám se jejich šepotavých hlasů. Bojím se samoty. Zapřísahám tě při všem, co miluješ. Zůstaň.
2: Hluboko ve své duši cítím, že tě dnes ztratím. Noc je plná měsíčního kouzla. Němý pták Rumbu dnes poprvé a naposled zaspíval svou píseň lásky. A přece nemohu zůstat. S Bohem, princezno Skořápko.
1: Ne. S Bohem. Jsi to ty, bílý ptáčku. Potěš mě, dodej mi sílu. Bojím se chvíle, kdy přede mnou stane vznešený princ na bílé slunici. Nemám už sílu přemáhat pokušení. Tolik se bojím setkání. Tolik se těším. Můj dobrý bílý ptáčku, pomoz mi. Vím, že dnes v noci poruším slib. navždy opustím Hadalembajunga.
4: Ubraň se kouzlu měsíční noci, princezno Skořápko. Jen ještě jedno. Naposledy.
1: Nemohu.
4: Květy džungle se rozhářily. Do korun stromů padají hvězdy. Tvůj princ přichází. Smiluj se nad hadem Lembajungem.
1: Láska je mocnější než soucit. Bratříčku bílý ptáku.
5: Zdravím tě, dcero králů. Poslechni srdce a následuj mě do světa lidí. Jestli dnes odmítneš, nikdy se už nevrátím. Podej mi ruku, princezno. Půjdeš? Půjdeme.
1: Já? Ano. Ne!
5: Mangový květ patří mangovníku.
4: Zahozená skořápka tomu, kdo jí zvedne.
5: Miluji tě, princezno Skořápko.
1: Ne. To ne.
5: Je nejvyšší čas. Hadalembajung se vrací.
1: Prosím tě, odejdi. Já nemohu zradit. Prokletá džungle. Jak jen tě nenávidím. Sbohem. Princi.
7: Vítej, pane.
8: Pane náš, vítej.
7: O, pane náš, vítej.
1: Zešílela jsem. Slyším lidské hlasy. Co se to se mnou děje?
5: Vstaň, princezno Skořápko. Nesluší se dceři králů klečet v prachu a zastírat svými vlasy tak spanilou tvář. Vstaň a pohleď mi do očí.
1: Ach, princi, kde to jsem? Kam zmizela džungle?
5: Změnila se v úrodná pole. Je konec ponuré říše Hadalembajunga. Jeho divocí podaní na sebe vzali lidskou tvář a posvátný strom Waringin se proměnil v zářivý královský palác. Jsi zase v říši lidí, královno Skořápko. V mé a v tvé říši.
1: Je to jen sen. Kde je Hadalembajung, můj dobrý ochránce? Tvá kouzla mě neobloudí, princi.
5: Jsou cesty bez návratu, královno. Jsem Rádža Lembajung, král králů. Nejvyšší bůh Batara Guru mě před mnoha lety pro mou pošetilou píchu zaklel do hadí kůže a celé mé království proměnil v temnou džungli. Tvá věrnost mě zbavila prokletí. Pozvedněte ke mně královnu Skořápku. Ještě dnes usedne po mém boku na dědičný trůn mých předků. Hadalembajung a jeho temná říše zůstanou už navždy jen ošklivým snem.
1: Mangový květ patří mangovníku.
5: Zahozená skořápka tomu, kdo ji zvedne.
4: Žij blaze, princezno Skořápko, s Bohem.
1: Neodlétej, můj věrný bílý ptáčku. Zůstaň, ach, zůstaň. S Bohem.
5: Komu to máváš, má lásko?
1: Slunci, můj králi.
3: Končí vyprávění o Hadalembajungovi a jeho věrné princezně Skořápce. Kdo se někdy zatoulá do džungle, možná, že tam spatří fialovou rostlinu, která se plazí vysoko do korun stromů. Má tělo hadí, jako had chladí, a její listy se kovově třpití jako duhová hadí kůže. Ta rostlina se jmenuje Lembayung. To na památku princezny z Hulubatang Mua a vznešeného hadího krále.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

0: Ahoj, Jani, vítejte v mojí dnešní pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, ušoune.
2: Hej ho, hej ho, trpaslíci jdou pracovat zas pod zemí, kde poklady jsou.
3: Hej ho, hej ho, trpaslíci jdou pracovat zas pod zemí, kde poklady jsou.
0: Je, Jani, slyšela jsi?
1: Jasně, dneska tudy šli asi trpaslíci do práce.
0: A slyšela jsi to o těch pokladech?
1: Jasně, slyšela, ale to oni zpívají vždycky a dokonce o pokladech i často mluví. Vlastně vždycky, když nemluví o jídle nebo o pití.
0: A myslíš, že už nějaký někdy našli?
4: No určitě.
0: A ty trpaslíky znáš?
1: Trošku.
0: A myslíš, že by ses s nima mohla domluvit? Že bychom šli někdy kutat s nimi? Jo, teda, holky a kluci, pokud náhodou netušíte, co to je kutat, jo, tak to znamená vykopávat nějaké poklady nebo zajímavosti nebo třeba uhlí, jo? Tak to jenom, abyste věděli. No, ale šlo by to, abychom šli s nimi někdy, co?
1: Což o to, domluvit bych se s nimi mohla, ale moc se mi do podzemí tedy nechce.
0: Ty se bojíš?
1: Nebojím, ale nechce se mi mezi žížaly. Ale vždyť já ti vlastně můžu písničku v podzemí pustit, abys věděl, proč se tam zrovna nehrnu.
5: V

0: Jen nechoďte v neděli, to si hovím v posteli. V podzemí.
1: Dobře, dobře. Holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku, ve které se snažím Janu přemluvit, aby se mnou a s trpaslíky vyrazila do podzemí za poklady.
2: Holky a kluci, já se přiznávám, že se mi do podzemí fakt moc nechce.
1: A ty bys nechtěla chvíli kutat do země a počkat si, až narazíš na nějaký poklad a najednou se na tebe vysypou zlaťáčky nebo náhrdelníky.
2: Ale takhle to u Šouné není.
1: A jak to tady je?
2: Trpaslíci kutají o hodně hlouběji, než kam mohl nějaký člověk schovat poklad.
1: A jak ho tedy potom můžou najít?
2: Trpaslíci hledají jiné poklady. Ty, které vytvořila sama příroda, jako třeba drahé kameny, nebo zlato, nebo stříbro.
1: Aha.
2: A taky to není jen tak párkrát kopnout do země. Je to tvrdá práce. Trpaslíci kutají do skály dny a týdny a jen jednou za čas narazí na nějaký drahý kámen, schovají ho do truhličky a kutají dál.
1: Jako mlátí do kamenů?
2: Přesně tak.
1: Teda, tak to musí mít ohromnou sílu, co?
2: To je zajímavé, viď, že mají takovou sílu, i když jsou tak malí. Tak co už, Šouné, už tě ta chuť kutat přešla?
1: Vůbec ne, přijde mi to čím dál zajímavější.
2: Tak víš co, poprosím jednoho z trpaslíků, aby se u nás zastavil. On ti to určitě rozmluví.
1: Jo, to teda nevím, ale zatím si pustíme pohádku.
2: Přesně tak.
1: Ušounova pohádka.
3: Tomášek chodívá hrozně rád na houby. Všechny houby zná a hlavně ví, kde rostou. Kolikrát přinesl domů vrchovatý košík kozáků, křemenáčů a podborováků. Jednou v červenci se také vypravil do lesa, ale protože už dlouho nesprchlo, měl smůlu. Nacházel samé mrňavé hříbečky, po kterých bych se jindy ani neohlédl. Tomáška to tak mrzelo, že si sedl do mechu a začal plakat. V tom mu někdo zaťuká na záda a on to mužíček, trpaslík. Pláč ti nepomůže, Tomášku, povídá. A povzbudivě se na Tomáška usměje. Je, ty máš krásný dlouhý vousy. Až na zem, řekl Tomášek a taky se usmál. A proč nemáš červenou čepičku?
4: Byla kdysi červená, řekl smutně trpaslíček. Ale to víš, za ta dlouhá léta mi vybledla. Rád bych měl hezkou červenou čepičku, ale už se na ní asi nezmůžu.
3: Já ti ji přinesu, řekl Tomášek a myslel to upřímně.
4: Opravdu, Tomášku, když mi dáš čestné slovo, že mi ji přineseš, tak já pro tebe taky něco udělám.
3: A sáhl do kapsy a vytáhl malý prstýnek. Právě tak na Tomáškův malíček.
4: Tohle je zázračný prstýnek, Tomášku. Čeho se dotkne, to vyroste.
3: Opravdu, divil se Tomášek. Třeba i hřib?
4: To bych prosil, řekl trpaslík vážně. Všechno vyroste tak, jak si budeš přát. Potom se znovu dotkneš a ta věc přestane růst.
3: Já bych taky vyrostl, kdyby se mne ten prstýnek dotkl, zeptal se Tomášek.
4: Tak to ne. Na tebe kouzlo neplatí. Tak co? Chceš?
3: Chci, vyhrkl Tomášek nedočkavě. A už si představoval, jaké obrovské hřiby ponese domů.
4: A přineseš mi červenou čepičku?
3: Čestné slovo, pane trpaslíku.
4: Jmenuji se Ondřej, opravil Tomáška trpaslík. Až budeš mít pro mne červenou čepičku, zavolej Ondřeji a já hned přiběhnu.
3: Tomášek ochotně souhlasil, dostal prstýnek a trpaslík v té chvíli zmizel. To jsem zvědav, jestli si ze mne ten trpaslík Ondřej nedělá legraci, povídá si Tomášek. Vstal, dotkl se kouzelným prstínkem hříbku a v očekávání zatajil dech. Hříbek opravdu začal růst. Za chvíli byl jako Tomáškova pěst a stále rostl a rostl. Už je vyšší než Tomáškův košík, už je Tomáškovi popás a stále ještě roste. Dost, křičí Tomášek, ale hřib na to nedá, roste a roste, už je veliký jako Tomášek. Pro pána Jána, co já si s tím počnu, myslí si Tomášek, hlava mu hoří rozčílením. V tom si Tomášek vzpomněl. Honem vytáhl prstýnek z kapsy a dotkl se obrovského hřibu. Naraz přestal hřib růst. Takového hřiba nikdo ze psí jak živo neviděl, radoval se Tomášek. Spokojeně si lehl na kopeček mechu a ve chvíli usnul. Na neštěstí mu vypadl kouzelný prstýnek z kapsy. A jak se dotkl mechu, mech rostl a rostl. Zanedlouho už stoupal nad koruny borovic, rostl stále výš a výš a Tomášek na něm klidně spal. Netušil, že ten malý kopeček mechu, na který si lehl, přerostl už kopec javorák a stále ještě stoupá až nad mraky. Z jemných vláken mechu jsou teď kmeny silnější než kovářova ruka. Když kukačka odkukala poledne, šel lesem hajný sojka. Rozhlíží se poškodné a pojednou spatří ten podivný vysokananánský mech. Kouká vzhůru, ale na vrchol nedohlédne. Hernajs, fernajs, co mi to tu vyrostlo? Tohle musí z lesa pryč? Zajdu si pro pilu a sekeru a vykácím to. Tomášek zatím stále ještě stoupal k nebesům. Pojednou jim ale roztřásla zima. To, jak mu studený mrak přijel cípem po nose. Tomášek se probudil, vyjeveně vykulil oči, podívá se pod sebe a vidí jen mraky a mraky. A tam hluboko dole je jich les. Tomášek se dal do křiku. Ondřej! Ondřej! Nikdo nemá tak bystrý sluch jako tihle mužičkové. Podívejme se, říká si Ondřej. Tomášek už mi nese červenou čepičku. Ale jak zahlédl ten vysokananánský mech, hned ho napadlo, co se Tomáškovi přihodilo. Zřejmě ztratil kouzelný prstýnek. No to se ví, tadyhle leží. Asi mu vypadl z kapsy. Zvedl prstýnek a honem ťukl do vysokonanánského mechu. Mech přestal růst, ale nezmenšoval se. To by někdo musel ťuknout prstýnkem na vrcholek. Jak pak toho zatroleného kluka z té výšky sundáme? V tom mu sedla na rameno červenka a nabídla se, že prstýnek odnese nahoru k Tomáškovi. Kde pak ty, červenko, řekl mužíček, tak vysoko nedoletíš. Ale červenka vzala prstýnek a že vyhledá sokola a pošle ho s ním k Tomáškovi. A tak to taky bylo. Děkuji ti, sokole, řekl Tomášek. Ťukl prstýnkem do mechu a po lehoučku se snášel i s mechem k lesu. Ty jsi mě ale vystrašil, řekl Ondřej. Po druhé musíš dávat větší pozor. Trpaslík Ondřej zmizel a Tomášek vzal koš s nakrájeným hřibem a táhl ho domů. Z druhé strany přicházel hajný sojka a vedl si dva svalnaté chlapy s pilami a sekerami, aby mu pomohli ten vysokananánský neřád vykácet. Hernajs, fernajs, kde to bylo, říká si hajný a rozpačitě se rozhlíží po lese. Hajný sojka znal svůj les líp než vlastní dláň? Nemohl se přece zmýlit. Kam to zmizelo? Poslouchej, sojko, neuhranula tě nějaká lesní víla? Dělali si z něho chlapi legraci. Asi máte pravdu, mládenci, řekl zahanbeně hajný. Pojďte domů. Tomášek potom v lese nacházel největší hřiby, jaké ještě nikdo neviděl. Vozil je domů na trakaři. A to se ví, trpaslíku Ondřejovi přinesl za ten kouzelný prstínek moc krásnou červenou čepičku. Maminka ji sama upletla z nejdražší vlny, aby Ondřejovi nevybledla.

0: Že super, že jsi přišel.
1: Poho, jsem slyšel u show, ne, že bys chtěl s námi sfárat do dolu. A pomoc se vždycky hodí.
2: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte u show novou pohádkovou školku.
0: Do které právě přišel jeden z trpaslíků a to je teda bezvadná paráda.
2: A říkal, že bys s nimi chtěl sfárat do dolu. Už jsi taková slova slyšel?
0: Jasně, jen nevím, co to znamená. No, jako sfárat, no, kutat, to je něco jiného. Ale sfárat, to fakt nevím.
2: Tak, o dnešní překlad z dospěláčtiny poprosíme odborníka. Prosím, pane trpaslíku.
1: Důl je místo, odkud se těží kámen nebo uhlí. Může být na povrchu, anebo pod ním, jako v našem případě. Slovo fárat znamená kopat, nebo taky pracovat v dole. No a sfárat znamená spustit se na tu práci dolů.
0: Jo, jasně, tak to já bych chtěl sfárat dolů.
1: Tak jdeme.
0: Tak jo.
2: Počkat, jak to?
0: Normálka, jdu sfárat do dolu, kde budu fárat, než narazím na poklad.
2: Ale pane trpaslíku, už on přeci nikdy v podzemí nebyl a mohl by si tam ublížit. Myslela jsem, že mu to rozmluvíte.
0: Jani, neboj se o mě, já přeci dám na sebe pozor.
1: Ale hlavně na něj pozor dám já. To je jasný, že někdo, kdo nikdy nekutal, nemůže kutat sám, bez dozoru. A taky dostane výstroj, speciální oblečení, čepičku s helmou, lucernu a krumpač.
2: Vy dáte Ušounovi do ruky krumpač?
1: A jak by jinak kutal?
0: Jo, jak bych jinak kutal?
2: Je. Tak to já se tady budu ve školce celou dobu bát a představovat si Ušouna zavaleného skálou. A nevím, jestli tady se mnou budou mít holky a kluci veselo.
0: Tak pojď prostě s námi, Jani. Můžeš počkat nahoře.
2: Pane trpaslíku, proč si mě tak prohlížíte? Skoro jako kdybyste si mě měřil.
1: Protože si tě doopravdy měřím, jestli se vyjdeš do naší chaloupky. Když se trošku skrčíš, ono to půjde. Představím tě svojí budoucí nevěstě a můžeš počkat u nás v domečku, aby ses tolik nebála. Co říkáš?
2: Děkuju, to je super nápad. Tak jdeme.
1: A dáme si k tomu tu naší?
0: Jasně.
2: 3, 2, 1.
0: Ale budu zpívat jenom já.

0: Ušoune, dávej na sebe pozor! Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun právě sfáral do dolů, neboli se spustil s kamarádem trpaslíkem tam, kde bude pomáhat kutat. A já tady stojím se slečnou Trpaslíkovou, které zase budu pomáhat já s přípravou svatby. Moc se těším.
1: Díky moc, Jani. Promiň, ale to je tak legrační, jak jsi veliká. A jak máš legrační hlas.
0: No vidíš, a mně zase přijde legrační tvůj hlas.
1: Víš, jak mi budou holky závidět, že mi se svatbou pomáhala obrně.
0: Tak povídej, co má obrně dělat?

0: prosím ty stoly a na ně ubrusy a já přinesu vázečky.
1: A co kdybych nám k té práci pustila pěknou písničku od Moniky Absolonové, aby nám to šlo líp od ruky?
0: Super, jsem s ní.

0: kluci, posloucháte Ušounovu speciální pohádkovou školku, ve které se dneska chystá trpasličí svatba. Já už tady ochutnávám malilinkaté koláčky a jsou naprosto mňamózní.
1: Děkuju, ty jsem pekla úplně sama.
0: Ty se ti teda ale děsně povedly. Málem bych zapomněla, holky a kluci. Ušoun sfáral dolů do dolu, pomáhal trpaslíkům a vůbec si neublížil.
2: Sice žádný poklad nenašel, ale je to frajer. Pracoval, až se z něho kouřilo. Na rozhlasové strašidílko opravdu dobrý výkon.
0: Ale kde vlastně je? Obvykle uchválení nechybí. Ušouné!
1: Ušouné!
2: Ušouné?
0: Aha, tak už ho máme. Už on byl tak unavený, že usnul i v tomhle předsvatebním mumraji. Tak ho necháme ještě chvilku spát a my si zatím dáme naši dnešní hádanku.
3: Ušounova hádanka.
2: Zahraju vám na hudební nástroj, který nám bude hrát za chvíli na svatbě. Schválně si to, holky a kluci člověčí, poznáte.
0: Tak poslouchejte pořádně. Jaký nástroj jste slyšeli?
3: Poklad! Jak, kde to jsem? Všechno se tu zmenšuje.
0: Promiň, Ušoune, my jsme tě naší dnešní hádankou probudili. Jsi přeci u trpaslíků. Před chvíli jste se vrátili z dolu a pak jsi byl moc unavený a usnul si.
3: Ano, ano, ale teď už jsem vzhůru a můžu taky hádat.
0: Dobře, tak co pak je to za hudební nástroj?
3: Dudy, ano.
0: Výborně, Ušouné, výborně, holky a kluci.
4: Ušouné, ty nemáš radost?
3: Ale mám, jen jsem si vzpomněl, že poklad jsem našel jen ve snu. Doopravdy ne.
0: Vážně ne, vždyť jsi tu našel nové kamarády.
3: A jo, no jasně, to je lepší než poklad.
0: A víš, co je taky lepší než poklad? Tyhle mrňavé koláčky. Mňam. Ale pojď, honem, trpasličí svatba začíná.
3: Běžím, běžím. A vy, holky a kluci, nikam do žádného podzemí nelezte. Jo, když vám to nedovolí maminka nebo tatínek nebo nějaký dospělý, tak nikam do žádné děry, do žádného tunelu, nikam do žádné skály nestrkejte ani prst, ani nos, jo? Ale pozor, co můžete udělat? Namalujete mi trpaslíka? Nebo slečnu trpaslíkovou? Nebo jejich svatbu? A nebo třeba i mě?
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: No, dospělí už všechno budou vědět, co s tím obrázkem mají udělat a někdo z vás bude odměněn velikánským pokladem.
0: A teď už ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
3: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme samozřejmě na písničku Trpasličí svatba.
3: Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna spisovatelka Astrid Lindgrenová. Možná, že vám její jméno nic neřekne, ale vsadila bych se, že znáte některou z jejich knih nebo postav. Říká vám například něco Pipi dlouhá punčocha? V roce 1907 se na jednom statku ve Švédsku narodila holčička. Dali jí jméno Astrid. Vyrůstala s bratrem a dvěma sestrami. Byly to krásné časy plné her s dětmi ze sousedství. Dospělým nosili na pole kávu a rádi poslouchali, o čem si farmáři při jejím popíjení povídají. Užívali si i barvité švédské svátky a tradice. Připomíná vám to něco? Pokud jste si vzpomněli na knížku Děti z Bullerbynu, trefili jste se. Tu Astrid napsala podle svého dětství. I dnes je to velmi oblíbená knížka. Pro mě osobně byla první, kterou jsem jako malá přečetla od začátku do konce. Už ve škole jí prý všichni předpovídali, že se z ní stane spisovatelka. Ona se toho lekla a zařekla se, že nikdy spisovatelkou nebude.
2: Mm-mm.
1: Jak se ale říká, odříkaného chleba největší krajíc.
3: Ha?
1: Když dospěla, přestěhovala se do švédského hlavního města Stockholmu a pracovala jako sekretářka. Narodil se jí syn, o kterého se v tu chvíli nemohla postarat, a tak mu sehnala pěstounskou péči. Jakmile se její životní situace zlepšila a vdala se, vzala si synka k sobě. Pak do rodiny přibyla ještě dcerka Karin. Ta jednou dostala zápal plic a od maminky se dožadovala, aby jí vyprávěla o Pipi dlouhé punčoše. To jméno jí napadlo jen tak náhodou. Astrid začala stejně tak náhodně vyprávět. O pár let později uklouzla na ledu, podvrkla si kotník a musela doma dlouho ležet. Aby se nenudila, rozhodla se, že příběhy o zrzavé dívce Pipi, která žije sama bez rodičů, doma má koně a opici a spoustu zlaťáků, se píše. Rukopis poslala do nakladatelství, ale tam ho odmítli. Teprve když s ním vyhrála jednu literární soutěž, dočkala se vydání. Astrid se stala jednou z nejpřekládanějších autorek. Četli jí nejen děti po celém světě. Napsala přes 30 knih, kterých se prodalo víc jak 150 milionů kusů. Vydávají se dodnes. Mezi nejznámější patří například série Velký detektiv Blomqvist. Příhody kluka, který řeší zapeklité případy, jí napadly, když pracovala jako zapisovatelka u jednoho profesora kriminalistiky. Známá je i její kouzelná Ronja dcera loupežníka, nebo taky Karkulín ze střechy. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Z jejich děl vznikaly i filmy a seriály. Za svou literární činnost získala spousty cen, včetně té nejcennější, ceny Hanse Christiana Andersena. Bojovala také za práva dětí a její plamený projev s názvem Nikdy násilí vzbudil debatu odborníků i politiků a vedl k vydání zákona, který zakazoval bití dětí. Švédsko takový zákon zavedlo jako první na světě. Požadovala i šetrné zacházení se zvířaty, což opět vedlo k zákonu, kterému se říká Lex Astrid. To ale nebyly jediné změny v právním systému, které inspirovala. Když napsala posměšnou povídku o tom, jak nesmyslně vysoké jsou v její zemi daně pro umělce, přispělo to podle některých k neúspěchu tehdejší vládnoucí strany ve volbách a změně daňového systému. S Astrid si zkrátka nebylo radno zahrávat. Její názor měl váhu a taky často uháněli i novináři. Jedna její spolupracovnice vzpomínala, že se jí ptali na všechno od péče o zuby až po světový mír. O jejím významu svědčí i to, že když v úctyhodných 94 letech zemřela, přišli na její pohřeb švédský král s královnou. Byla to světově uznávaná hvězda, nejvíc jí ale stejně milovali děti. O tom se dokonce vypráví dojemná historka. Po své slavné řeči proti fyzickému trestání dětí se u jejich dveří objevili dva malí chlapci z Německa.
4: Halo.
1: Utekli od svých násilnických pěstounů a doputovali za svou hrdinkou až do Švédska. Astrid se prý postarala o jejich bezpečný návrat a o to, aby jim už nikdo neubližoval. Tak co, taky jste dostali chuť něco si od ní přečíst? Historie hold patří těm, kteří nezapomněli na dítě uvnitř sebe.
0: Další díly pořadu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

Just go ahead now.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: skokové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Junior.
1: Parádní odpoledne, pondělní, 1. srpnové odpoledne, od mikrofonu zdraví Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, ahoj. Koukám na počasí, venku máme nějakých 33 stupňů, no ale tento týden bude ještě teplej. Více se dozvíte ve zprávách, ale také vás v dnešním klubu Rádia Junior pošlu někam, kde byste se mohli parádně schladit. Mám pro vás připravené dva rozhovory, spoustu krásných písniček, vzkazovnu, soutěž a zajímavé povídání o jednom vodním sportu. Tak si zpříjemněte to krásné letní pondělní odpoledne poslechem klubu Rádia Junior.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Haló, tady Bratislava. Těmito slovy začalo před 100 lety pravidelné vysílání Slovenského rozhlasu. Nepronesl jej prezident, vysoce postavený politik ani herec. Posluchačům v okolí Bratislavy se 3. srpna roku 1926 ozvalo poštovní úředník. Úplně první pravidelné rozhlasové vysílání v Československu ale bylo zahájeno už 18. května roku 1923 nedaleko Prahy v provizorním stanu ve skautském stanu poblíž letiště Kbely. Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup deklasovala v Edmontu domácí Kanadu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda vyhráli 6-0 a o čisté konto se podělili Jaroslav Martínek a Krištof Štěpánek, jenž podle plánu odchytal v sobotním přípravném utkání druhou polovinu. Do turnaje Češi vstoupí dnes v 21 hodin proti Američanům. No a jaké bude počasí? Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.

17 hodin 5 minut, máme krásné, teplé, letní počasí, ale my se ještě vrátíme k tomuto víkendu, protože o víkendu jsme byli v Beskydech v Bílé, kde jsme se Skřítkem Hajajou běhali. Jasně, byla tady další zastávka Běhej lesy Bílá, Beskydy, Ski Areál Bílá a více nám o ní řekne Pavel Krupička, jeden z hlavních organizátorů, kteří mají seriál Běhej lesy na starosti. Jak to všechno dopadlo, jaké to bylo a jak se běhalo a popřípadě, kde se bude běhat příště.

0: Vyrážíme na hory, jak jsem slíbil, ski areál Bílá v Beskydech. Jdeme se podívat nebo poslechnout si, jak to vypadalo o víkendu. Mým dnešním hostem je jeden z hlavních organizátorů Běhej lesy, Pavel Krupička. Pavle, já tě zdravím, ahoj.
1: Dobrý den, dobré odpoledne všem posluchačům, ahoj Jirko.
0: Tak jak to dopadlo v Bílé?
1: No tak máme za sebou další krásný závod, už pátý v letošní sezóně série Běhej lesy. Bylo poměrně teplo, ale myslím si, že všech 1830 běžců si ten závod i ve velmi horkém počasí užilo. Nemáme žádné vážné zranění, takže za mě dobrý.
0: No, já jsem tam byl, můžu říct, že jsem si dokonce občerstvovací stanice velmi užíval, protože to bylo, jak kdyby člověk doběh někam do lázní. Bylo to krásně zorganizované a opravdu vody a ochlazení bylo dost. Ale
1: děkujeme.
0: Tenhle víkend se stala taková jedna kuriozní věc, protože tam byl jeden běžec, který měl svůj jubilejní závod. Můžeš nám prozradit víc?
1: No jasně, hrozně rád. Jednalo se o Tomáše Dobeše. A tenhle ten běžec už s námi vlastně běhá 10 sezon a v sobotu oslavil to, že s námi doběhl už tý závod. Takže velmi velké jubileum. My vlastně tyhle ty běžce dlouhodobě sledujeme, oceňujeme, máme pro ně takzvaný srub mistrů a získávají různé úrovně a Tomáš je naším prvním diamantovým jelenem.
0: Co ho čekalo v cíli?
1: Myslím si, že my jsme se mu věnovali už teda před samotným startem, kdy ho moderátor hezky vyhlásil a v cíli jsme na něj čekali s tím, že jsme si ho odvedli na pódium, tam jsme mu předali slavnostní dres, na kterým byl potištěn diamantový jelen. Zároveň dostal velmi hezký voucher na masáže od našeho generálního partnera a rozhodli jsme se mu taky dát nějakou valašskou typický pokrm, což byl místní frgál.
0: Bezvadný. No a teď mě prozrať, když je to 11. sezona, tak jak mohl pozbít... 12. sezona, ale ať počítám, jak počítám, tak stejně tu stovku dohromady nedám.
1: Máš pravdu. My vlastně počítáme našim běžcům účasti i v sesterské slovenské sérii Behej lesmi, kde Tomáš je taky pravidelným účastníkem, tak díky tomu už nazbíral tu stovku.
0: Já jsem viděl, že Tomáš sebou přivez všechny medaile. Opravdu jich bylo 100?
1: Hele, přiznám se, že jsme je nepočítali, ale měl tu úplně první, kterou získal. A to je hrozně hezký, že právě tu první získal taky na závodě v Bílé. Takže ten kruh se uzavřel po 10 letech na stejném závodě, jako začal.
0: No tak to je krásné. Bylo teplo, ale všichni byli spokojeni. Co vlastně říkáte těm číslům, které jsou neuvěřitelné. Bylo vyprodáno?
1: Vyprodáno už bylo asi zhruba 6 týdnů dopředu. My vlastně jsme tu kapacitu zastropovali na těch 1830 běžců, protože víme, že pro tento počet běžců jsme schopni nabídnout adekvátní servis a že kdybychom šli výše, tak už ten servis může pokulhávat, nebude tolik parkovacích ploch, budou se nám ucpávat trasy a touhle cestou určitě my jít nechcem. Takže my jsme třeba na čekací listině na tento závod měli přes 400 dalších běžců, na které se bohužel už nedostalo a věřím, že nás navštíví na jednom z dalších závodů, který ještě vyprodaný není.
0: Tak a další závod máme 29. srpna, to už je za chvilku a říkal jsi, že teda vyprodaný není.
1: Ještě se tam poslední desítky míst najdou, ale už bych rozhodně neotálel.
0: Takže je to Jizerská, jestli ano. Můžu prozradit. Tak jestli nás teď posloucháte a máte chuť si zaběhat, tak určitě si obstarejte startovní čísla a my o ně budeme dneska soutěžit. Takže se dají i dvě čísla vyhrát. Dobře, Pavle, a to je Jizerská, to je 29. a pak nás čekají ještě dva závody, které to budou?
1: Jasně, z Jizerských hor se v průběhu září přesuneme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy, kde ten závod teda taky není ještě vyprodaný. Jsou tam nějaká místa, určitě doporučuji, je to krásná příroda Šumavských jezer, Čertovo, Černé jezero a stojí to za to tenhle závod. A kdyby se vám nechtělo na Šumavu, tak a běhat kopcích, tak máme jedinečnou možnost s námi zakončit sezónu v Lednici, kde pro všechny, ať už děti či dospělé, čekají na ně jenom rovinu té trasy a tam se podíváme už 10.10.
0: Kdy zhruba můžeme očekávat, že se vlastně, jak bych to řekl, odtajní datumy závodu na další sezónu?
1: Jasně. Ale Jirko, my už na tom intenzivně pracujeme, chystáme i nějaké změny, přichystáme si asi pravděpodobně jednu až dvě nové lokality pro naše závodníky a naším cílem vlastně je, abychom i hned po posledním závodě v Lednici, to znamená někdy v polovině října, už zveřejnili termíny a vlastně otevřeli možnost registrace na další ročník.
0: Tak to zní zajímavě, to už přijde brzy a samozřejmě my si brzy objednáme ta místa, kde bychom chtěli běhat, protože, jak víme, je to docela rychle vyprodané. A poslední otázka, jak se ti běželo v tomhletom teploučku v bílé?
1: Já se přiznám, že nečekaně dobře. Já jsem před týdnem měl za sebou takový trošku těžší závod, bál jsem se, že nohy nebudou fungovat. Ale běželo se dobře, 11 kilometrů jsem zvládnul za nějakých 56 minut, umístil se v první 20, takže já jsem spokojený.
0: No tak to je bezvadný. Pavle, já ti děkuji za rozhovor, těším se na další setkání v Bedřichově a možná ještě rada, protože ty teploty jsou docela vysoké, jak se na ně připravit třeba na závod?
1: Tak já osobně se snažím, když jako i v těchto těch teplotách někdy si jít zatrénovat. Neříkám, že to je úplně ideální, je určitě dobré mít sebou i na kratší běhy zásobu vody, ale a hlavně v ten den toho závodu, když víme, že takováhle předpověď je, tak je to o důkladné hydrataci před závodem, možná bych řekl i den před závodem a nepodcenit to v průběhu závodu. Není ostuda vzít si sebou lahvičku s pitím, zastavit se na každý občerstvovací stanici, protože zdraví a to, abychom to doběhli v pořádku, je důležitější než ten výsledek.
0: Bezva. Tak děkujeme za radu, měj se moc a moc hezky a těšíme se 29. v Bedřichově.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Pavel Krupička, hostem dnešního klubu Rádia Junior.
2: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni. Kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

17 hodin, 18 a půl minutky. Za chviličku nás čeká první vzkazovna tohoto týdne. Tak pokud už teď víte a máte chuť na nějakou písničku, tak neváhejte a volejte na 800 199 199, no a nebo mi pište přímo do mailu na vzkazovna@rozhlas.cz. Už se těším na písničky, které budu za chviličku hrát. Tak a my si teď dáme další pecku. Tak ještě chviličku a bude to.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

17 hodin, 26 minut, no a za chviličku už tady bude vzkazovna Rádia Junior a já říkám, že se to plní, tak pokud máte chuť, tak neváhejte a pište nebo telefonujte.

Vzali pěkně po pořadě. Je, teď jsem se v tom zamotal. Tady je totiž teď tolik písniček, že nevím, kterou začít. Dobře. Tak. Tak teď jsem. Počkejte. Dobrý den, já bych chtěla poprosit písničku Go od Blackpink. Pso, chtěla bych, abyste do Rádia Junior dávali častěji K-pop písničky. Adélka. Adélko, tak písničku tady mám, pouštím ji a snad budeš spokojená. Tak si užij!

Cape Pop na Rádio Junior vystřídá zase česká klasika a tahle ta písnička je pro Adama. Pusťte prosím písničku Cizí zeď. A pak tady mám od Adama ještě vtípek, tak ten si dáme třeba zítra při ranním restartu. Tam jsou blbinky.

A jdeme na další pecku ve vzkazovně Rádia Junior 3. srpna. Dobrý den, já bych poprosila písničku Tohle není love song od Rebelek. Díky, Hanka. Tak Haní, tady je.

Tak a je tady závěrečná písnička první vzkazovny pro dnešní odpoledne. Dobrý den, Radio Junior. Mohli byste prosím pustit písničku Nadechnout? Děkuju moc, Ondřej. Ondřej, moc rádi. Tady je.

0: vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, další vzkazovna už se připravuje, to přesně v 18 hodin a 20 minut, tak pokud máte nějaký hudební přání, tak neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199.

A teď mi, holky a kluci, řekněte, jak se v těchto dnech ochlazujete. Já myslím, že zmrzka, to je to nejlepší, co může být a čím se ochladit. No ale když není zmrzka po ruce, je dobré si udělat třeba vlastní, třeba čokoládovou nebo ovocnou zmrzlinu. No a jak na to, je to úplně jednoduché. Prostě buď vememe, můžeme zmrazit třeba banány nakrájené na kolečka a další mražené ovoce, třeba jahody, maliny, prostě co máme doma. Vložíme ovoce do silného mixéru, rozmixujeme úplně na kaši a buď podáváme hned, ale to musíme rychle v těchto teplotách, nebo z toho za chvilku máme kašičku, spíš takovou vodičku, anebo to ještě vrazíme na chvilku do mrazáku, tak si můžeme udělat prostě rychlou, dobrou a hlavně zdravou zmrzlinu. Pak můžeme udělat třeba o něco méně zdravou zmrzlinu, jo, to dáme třeba 500 ml smetany ke šlehání minimálně, ale 30%. Jedna plechovka slazeného kondenzovaného mléka, tedy salko, mňam. No a teďka smetanu vyšleháme do pevné pěny, jako šlehačky. Do šlehačky pomalu a opatrně vmícháme kondenzované mléko. A tuhletu směs vložíme do uzavřené krabičky a dáme do mrazáku. Asi tak na 6 hodin. Během první hodiny můžete směs jednou promíchat, aby byla hladká. No a za dalších 5 hodin už si můžete pochutnat, tak nejlépe udělat dnes a dát si zítra, protože zítra bude opravdu teplo.

0: Expedice Sever pokračuje i v srpnu a bude pokračovat až do konce prázdnin. Tento týden nás zajímá Švédsko. Dneska jsme si ho tak lehce představili po ránu a mám tady také pro vás od redaktorky Karolíny Lašákové takové lehké seznámení.
1: Země s modrožlutou vlajkou, nejslavnější značka nábytku, chytlavé písničky i nejoblíbenější detektivky. Řeč je o Švédsku. Švédové mají jedno zajímavé životní pravidlo. Říkají mu lagom. Znamená to dělat všechno tak akorát. Ani moc, ani málo. Prostě zlatou střední cestou. Možná právě proto jsou známí tím, že umí skvěle navrhovat věci, které jsou jednoduché, krásné a hlavně praktické. Švédsko je ale hlavně zemí nádherné přírody. Najdete tu tisíce jezer, nekonečné lesy a také losy. Ne obyčejné jeleny, ale opravdové obry, kterým se přezdívá králové lesa. Když takový los přejde přes silnici, rozhodně se vyplatí zastavit. Ve Švédsku vznikla také jedna z nejslavnějších dětských knížek na světě. Spisovatelka Astrid Lindgrenová tady napsala Pipi dlouhou punčochu, holčičku, která se ničeho nebála, byla neuvěřitelně silná a vždycky si poradila po svém. A ještě něco, když se řekne švédská hudba, většině lidí se vybaví skupina ABBA. Její písničky si lidé zpívají dodnes po celém světě. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.
0: Tak děkujeme za seznámení se Švédskem. My budeme pokračovat už zítra, protože si probereme švédskou gastronomii, podíváme se do švédské školy, no a na některá a ta jezera hlavně ochutnáme něco z toho švédského stolu. Tak ale já tady mám pro vás také nabídku jedné švédské pohádky a to jsou Děti z Bullerbynu a ty si pustíme už v 18 hodin a 30 minut. Teď je ale čas na další písničku. Jsou tady sny?

0: Konec. Konec, zvonec, to ještě zdaleka není a jsme za to rádi. A teď tady mám Klárku a upoutávku na prázdninovou starparádu.
1: Ahoj, máme prázdniny a proto místo hitparády běží starparáda. A s ní můžete soutěžit a vyhrát naprosto fantastické balíčky plné merče od hvězd hitparády Rádia Junior. Po celé léto společně cestujeme v rámci hudební expedice Sever po severských zemích. Třeba jedeme do Norska, Finska, Dánského království nebo na Island. V sobotu v 9 hodin ráno anebo o víkendu v 5 odpoledne. Určitě poslouchejte. Vyberte si ten nejlepší hit a napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, proč se vám líbí. Do předmětu napište Star Paráda a já už se děsně těším na vaše názory. Tak jak jsem říkala, v sobotu v 9 ráno sraz na Radio Junior nebo o víkendu v 5 a nebo kdykoliv na webu Radia Junior v pořadu Star Paráda.
2: Star Paráda s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior.
1: 18. hodinka odbyla, dobrou chuť, pokud právě večeříte, je tady druhá hodinka pondělního klubu Rádia Junior, od mikrofonu zdraví Jirka Kohout, a než se do toho pustíme, pojďme se podívat, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemné poslouchání s Rádiem Junior.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Halo, tady Bratislava. Těmito slovy začalo před 100 lety pravidelné vysílání Slovenského rozhlasu. Nepronesl je ale prezident, vysoce postavený politik ani herec. Posluchačům v okolí Bratislavy se 3. srpna 1926 ozval poštovní úředník. Úplně první pravidelné rozhlasové vysílání v Československu ale bylo zahájeno už 18. května roku 1923. Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda vyhráli 6-0. O čisté konto se podělili Jaroslav Martínek a Krištof Štěpánek, jenž podle plánu odchytal v sobotním přípravném utkání druhou polovinu. Do turnaje Češi vstoupí dnes v 21 hodin proti Američanům. No a jaké bude počasí? Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.

Ochlazovat se. Tak jak nejlépe, tak můžeme se koupat v řece, v rybníku, v potoce, pod nějakým vodopádem, v moři, nebo třeba doma, v bazénu, ve vířivce, ve vaně, pod sprchou, nebo použít jenom nějakou prostě hadici tam, kde teče voda. A k tomu třeba domácí zmrzlinku, kterou jsme si minulou hodinku udělali, úplně jednoduchý recept. Pokud máte nějaký recept na nějakou dobrou, super domácí zmrzlinu, tak neváhejte a pošlete mi na adresu radiojunior@rozhlas.cz anebo zavolejte přímo do studia na 800 199 199. No ale ještě mě napadlo, že nejdůležitější je se nějakým způsobem zavlažovat, a to zevnitř, takže pít hodně tekutin. No ale co pít, že? To je také dobrá otázka, protože když to bude něco sladkého, tak tam je hromada cukru a nic moc nám to nedá. Žádné vitamíny a pořádné ochlazení. Voda, ta se pořád také pít nedá. Tak co takhle nějaká dobrá domácí limonáda? Teďka na zahrádce roste spoustu věcí, třeba okurky, můžeme si udělat okurkovou limonádu, ta je úplně super bez vás, stačí prostě nakrájet okurku nebo nastrouhat, vylouhovat v té vodě, nechat jí tam třeba přes noc, nebo si udělat studený čaj, to je taky dobrý. Prostě nechat čaj, nechat ho vychladnout, pak si tam dát třeba trošičku medu, citron, a nebo si udělat mátovou limonádu nebo zázvorovou limonádu. Prostě udělat hodně limonády, hlavně ji hodně nachladit, no a potom tak krásně popíjet v průběhu celého dne, a opravdu v těchto dnech by člověk měl vypít minimálně litr, dva až tři, podle toho, jak je velký a co přes den dělá.

0: 18 hodin, 9 minut, Evka Sinkovičová možná přišla na další místo, kde se dobře ochladit. Poslouchejte pozorně její nový díl Zvídavce a uslyšíte.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu. Tak se na to pojďme podívat. Metro nebo také podzemní dráha je poháněno elektřinou, i když v prvopočátcích se zkoušely i varianty parního pohonu, pohonu pomocí pneumatik nebo tažení zvířaty. Velká část trasy metra je většinou vedena podzemními tunely a jde o součást městské hromadné dopravy. Název metro je zkratkou názvu Metropolitan Railway, tedy metropolitní železnice. Pražské metro využívá denně přes 1,5 milionu lidí a život bez něj si málo který obyvatel Prahy dokáže představit. Přitom to není ještě ani 100 let, co nám metro v České republice usnadňuje cestování. Poprvé se mohli lidé projet úsekem linky C v roce 1974. Celosvětové dějiny metra jsou ale mnohem starší. Začínají už roku 1863 v Londýně. První úsek metra má pouze 7 stanic a nejprve se tu prohání parní lokomotiva, která je až o pár let později nahrazena vozy poháněnými elektřinou. Londýnské metro je nejstarší podzemní dráhou, ale vlastně vede v podzemí jen ze 45%, takže je to spíš nadzemka. V londýnském metru také žijí komáři, které jinde na světě nenajdete. Nejspíš se dostali do metra z některého z letišť a v průběhu let se z nich stal samostatný druh. A jaké jsou další metro zajímavosti? Největší počet stanic najdete v metru v New Yorku. Budapeštské metro je zase jediné na seznamu světového dědictví UNESCO. Jde totiž o jeden z nejkrásnějších a nejstarších systémů metra. Mezi nejvytíženější metra na světě pak patří ta v Pekingu a v Tokiu. Ročně přepraví kolem 3,5 miliard lidí. Metro a obzvláště pak jeho stanice nemusí plnit jen praktický účel. Stanice metra mohou být i uměleckým dílem. Mezi ty nejhezčí patří třeba ta ve Stockholmu. Nádherné je i metro v Moskvě. V některých stanicích si připadáte jako v paláci. Najdete tam dokonce i zdobené stropy a nádherné lustry. Moskevské metro má dokonce i jeden muzejní vlak. Ten je uvnitř proměněn v muzeum a zvenku vyzdoben květinovými vzory. Nejhlouběji umístěnou stanicí světa je pak ta v Kyjevě. Je více než 100 metrů pod zemí. Než se dostanete dolů, zabere to klidně i 5 minut. Jezdíte rádi metrem? Jste rádi, že tenhle dopravní prostředek máme? Napište mi. Moji milí zvídavci, pokud chcete o zajímavostech z metra někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

aber stieh ich zu dichert, dichert, nech mi dichert. V malenosti léčivá, zajetí ti prospívá, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

dýchat, nech mi dýchat. Mísí mě zboříš, to ty mě dostáváš. Chci dýchat, dýchat, nech mi dýchat.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
2: Kde se ochladit, něco parádního vidět, zažít a také si vyzkoušet, tak o tom nám víc řekne Tomáš Kučera, správce lomu v Hříměžicích, kterého zdravím ve vysílání Rádia Junior. Ahoj, Tome.
3: Ahoj, Jirko, já tě taky zdravím.
2: Tak nám prozrač, co se chystá v nejbližší době.
3: Takže přípravy v Hříměžickém lomu vrcholí. Opravdu moje parta má obrovské nasazení. Letos jsme připravili prostě více sportu, trošku méně hudby, lezení po skalách, bude se tady skákat z prkna, z věže, budou tady slackliny, budou tady balanceboardy, workout, kalisteniky, prostě velký sportovní víkend pro malé i dospělé.
2: Kdy to začíná?
3: Kdy to začíná? Začíná to už tenhle pátek,
2: 7.8. bude asi ta největší show, budou tam skoky do vody, skokaní z kolika zemí přijedou do Hříměždic?
3: Máme zatím potvrzeno cca 70 skokanů a je tam zhruba 8 zemí.
2: A takové ty největší hvězdy, ty želízky v ohni, jak se říká?
3: Největší moje dvě hvězdy, jedna je ze Švýcarska, jmenuje se Laco Schuller. Ten kluk má světový rekord, skočil 58,8 metrů do vody. Je to opravdu naprostý jako šampion. Člověk překonal všechny anomálie a rekordy. Letěl 123 kilometrovou rychlostí do vody. Ten let trval 4 sekundy. A pak je tam druhý můj kamarád z Německa, který se jmenuje Christian Gould. A ten pro změnu skákal z vrtulníku 44 metrů a skákal kufr. Tak ale je pravda, že tenhle ten skok mu jako celkem nadělal pěknou paseku na zádech.
2: No a my se vlastně můžeme také naučit skákat do vody bezpečně.
3: Samozřejmě, bude tady placákový workshop, kde budeme učit skákat děti z mola placáky, aby v případě, když se něco nepovede ve skoku, aby se rychle zpevnili, aby se opravdu dokázali trošku zorientovat a hlavně, když už padají nějak špatně, aby si první zakryli oči, kde je nejnižší vlastně ochrana lidská.
2: Kolikátý ročník High Jump proběhne?
3: Děláme to tady už dlouhých 27 let. Jsme druhý nejstarší skokanský závod v Evropě.
2: Kolik se očekává návštěvníků?
3: Tak to já opravdu nemám tentokrát ani potuchy.
2: Tak jsou to desítky, stovky, tisíce?
3: Já si myslím, že sem dorazí jako více třeba jak kolem 2 až 3 tisíce lidí.
2: To je krásné. Dá se tam i přespat?
3: Dá se tady přespat, je tady stanové městečko.
2: Tak bezva. A jídlo samozřejmě seženeme taky.
3: Jídlo, stánky s jídlem, vegestánky, opravdu jsme se snažili, aby tady byla široká škála všech produktů.
2: Tak Tomáši, já děkuju za pozvání a přeju, ať se vše vydaří a dorazí co Jirko. Nejvíce spokojených návštěvníků, sportovců, fanoušků.
3: Já tobě, Jirko, děkuju moc, že jsi zavolal a budeme se těšit a budeme tady samozřejmě podávat ty nejlepší výsledky.
2: Super, díky moc, zdravím do Hříměždic.
3: Ahoj. Hezky, zdravíme taky, ahoj a děkujem.
2: Tomáš Kučera, který právě v tuto chvíli připravuje další ročník High Jump mezinárodních světových skoků do vody v lomu v Hříměždicích. Budou tam také skokanské workshopy, slicklajny, horolezecké stěny, zkrátka víkend. Prázdninový víkend, jak se patří.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Další písnička je pro Lucku. Lucka si psala tuhletu písničku, protože ji má moc ráda a jmenuje se Nevěříš.

je let. A i když je to neskutečný, nejradši bych byl jen s tebou, a to nejlíp třeba hned.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak a pro tuto chvíli už je to ze vzkazovny úplně všechno, ale říkám pro tuto chvíli, protože slíbil jsem ještě další písničky, ale ty až po četbě na pokračování, protože teď jsou tady děti z Bulerbinu. Já vám přeji krásný poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Kluci nedokážou mít nějaké tajemství. Když se byli hotovi s jednocením řepy, netrvalo dlouho a začali jsme svážet seno. Jezdili jsme celý den se žebřiňáky a skákali jsme do sena na patře v seníku. Lase chtěl, abychom spolu závodili, kdo dokáže skočit nejvýš. Z hora dolů, ne z dola nahoru, to se rozumí. Lezli jsme po trámech až nahoře u stropu a skákali jsme dolů do sena. Paničku, to tlechtalo v žaludku. Lase říkal, že ten, kdo závod vyhraje, dostane cenu. Velké lízátko. A tak jsme skákali a závodili, ale nakonec vyšplhal Lase, co mohl nejvýš, a skočil dolů do malinké hromádečky sena, jen to žuchlo. A dlouhou chvíli ležel a nemohl se ani pohnout. Potom nám říkal, že si dočista myslel, že mu srdce spadlo do žaludku a že ho tam bude muset mít celý život. Nikdo jiný se neodvážil ten skok po něm opakovat a takhle se strčil lízátko do pusy a řekl: předává se Lasovi za odvážné výkony na seníku. Jednoho dne jsme Brita a Anna a já svážili seno s čeledínem z Norgordenu a u palouku, odkud jsme to seno svážili, jsme objevili jahodiště. Rostlo tam jahod, že jsem jich nikdy tolik pohromadě neviděla. Ujednali jsme si, že nikdy, ale opravdu nikdy o tom jahodišti neřekneme klukům ani nikomu jinému. Jahody jsme vyzbírali a navlékli jsme je na stébla trávy a bylo jich 13 plných stébel. Večer jsme je snědli s cukrem a smetanou. Lase a Bose a Ole dostali každý ochutnat, ale když chtěli vědět, kde jsme ty jahody nazbírali, řekli jsme jim: to neřekneme za nic na světě, protože to je tajemství. Pak jsme Brita a Anna a já celé dny běhali a hledali nová jahodiště a nebavilo nás být na seníku. Kluci tam ale byli a my jsme nedovedli pochopit, že je to neomrzí. Jednoho dne jsme našli moc a moc jahod a řekli jsme klukům, že už máme 7 jahodišť, která nikdy neprozradíme, protože je to tajemství. To řekl Ole. Ha, ha, ha, to bude asi pěkně ubohý tajemství proti tomu našemu. A co vy máte za tajemství? Zeptala se Brita. Neříkej to Lase, řekl Ole. Ale Lase povídá: a proč ne? Ať si holky poslechnou, že naše tajemství není tak hloupý jako jejich. Jestli chcete něco vědět, tak jsme udělali na patře v seně 9 jeskyní. Ale nepovíme kde, doplnil ho Bose a skákal po jedné noze. Však my je stejně brzy najdeme, řekli jsme a hned jsme utíkali na seník. Hledali jsme celý den a ještě i druhý, ale žádné jeskyně jsme nenašli. Kluci byli hrozně důležití a Lase řekl: nenajdete je nikdy, jednak to nejde najít bez mapy.

0: A za druhý, nenajdete mapu, kde jsou zakreslený. Jaká je to mapa? Ptali jsme se. Mapa, co jsme si sami udělali, řekla se, ale tu jsme dobře schovali. A tak jsme tedy Brita a Anna a já začali hledat mapu. Celé hodiny jsme hledali v Lasově a Bosově pokoji, v jejich postelích a v zásuvkách i v šatníku. Hledali jsme i nahoře ve visací lampě a koukli jsme se, jestli není nějaká mapa zastrčená za tapetou u stropu. Ale Lase řekl, uděláte líp, když se vzdáte, protože stejně nikdy žádnou mapu nenajdete. Tak už jsme se pak o to nestarali. Ale druhý den jsem se chtěla zeptat Ola, jestli by mi nepůjčil 1001 noc, protože pršelo a já chtěla zůstat doma a číst si. Lase a Bose byly někde venku a já jsem šla do jejich pokoje, abych po lípě přelezla k Olovi. V lípě bydlel kdysi malý ptáček a měl hnízdo v díře, která byla přímo v kmeni. Teď už tam nebydlel. Ale když jsem lezla kolem hnízda, všimla jsem si, že z něj čouhá provázek. Nač tady pro pána měl ten provázek, řekla jsem si a zatáhla jsem za něj. Na konci provázku byl pevně přivázaný papír svinutý do roličky. A představte si, ona to byla ta mapa. Myslela jsem, že spadnu ze stromu, tak jsem byla překvapená. Na 1001 noc jsem si ani nevzpomněla a vlezla jsem naspátek do klukovského pokoje a utíkala jako splašená k Britě a Aně. Jakou měli radost. Hned jsme se rozběhli na seník a netrvalo dlouho a všechny jeskyně jsme našli. Kluci vyhrabali v seně dlouhé chodby, ale všechno bylo pěkně na mapě. Když se leze takovou chodbou a je tam tma tmoucí a kolem je tolik sena, tak člověka někdy napadne, co když se teď nedostanu ven? Je to příšerné a ohromně napínavé. Ale člověk se vždycky zase ven dostane. Tma byla však jenom v chodbách. V jeskyních bylo světlo, protože byly všechny u stěn a světlo se tam dostávalo s kulinami mezi trámy. Byly to velké, krásné jeskyně a viděli jsme, že se kluci hodně nadřeli, než je udělali. K poslední jeskyni vedla tak dlouhá, dlouhatánská chodba, že jsme mysleli, že nikdy nebude mít konec. Já jsem lezla napřed a pak Brita a za ní Anna. Ale tu jsem viděla, že se to přede mnou jasní a to byla jeskyně. A Tomáš, seděli tam Lase a Bose a Ole. Pane, ti byli ale překvapení, když jsme k ním do jeskyně strčili hlavu. Jak jste to mohli najít? Řekl Lase. Nešli jsme si napřed mapu, samozřejmě, řekla jsem. Nebylo to ostatně nic těžkého. Ha, taková obyčejná skrýž. Tentokrát byl Lase přece jen trochu zaražený. Chvíli přemýšlel a pak řekl, vzal to čert, ať jsou tu holky s náma. Potom jsme si v jeskyní hráli celý den a užili jsme si hrozně legrace. Ale druhý den řekl Lase, teď, když znáte naše tajemství, tak by bylo správný, aby jsme se dozvěděli o všech vašich jahodištích. Ha, to určitě, řekli jsme. Najděte si je sami, zrovna tak, jako my jsme si našli jeskyně. Ale aby jim to šlo lehčeji, šli jsme Brita a Anna a já napřed a označili jsme cestu šipkami střísek. Od jedné šipky k druhé bylo ovšem hodně daleko, takže to přece trvalo dlouho, než kluci jahodiště našli. Jenom k našemu nejlepšímu místu jsme cestu neoznačili. To je naše tajemství. A o tom neřekneme nikomu, nikdy, ale nikdy v životě. Nocujeme na seníku. Jednoho dne mi Bosa řekl, dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Náhodou vůbec ne, řekl Bose. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli hned. A ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. To bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila. Že si to vyvzpomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte? A co, když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci měli hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky. V 8 večer jsme vyšli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Oleg Kolifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa. Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek a maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko. To dělají všichni tuláci. Když jsme dávali klukům dobrou noc, řekla se. Tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. V loni našli na Norgordenském seníku zmii. Rád bych věděl, jestli tam nějaká bude i letos. A Bos řekl, možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší tam je určitě. Fuj, ty jsou hnusný. Chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší. To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seni. Vonilo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Spát se nám nechtělo ani trochu, ale měli jsme hlad. A tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Ale nakonec byla kolem nás taková tma, že jsme vůbec nic neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo, Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A to jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to, jako kdyby najednou zavil tisíc strašidel. Umírali jsme strachy a hrozně jsme křičeli. Je, to se Lase a Bose a Ole smáli, protože to oni tak vili a taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili. Brita říkala, že je moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince. Ale Lase řekl, jdi, to byla přece jenom legrace. A Bose řekl, žalobníček, zvoneček, postavil si romeček. Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí už trošku krev v žilách tuhla. Nakonec se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam máme připlížit a taky je postrašit, ale už bychom to nedokázali. Tak jsme byli ospalé. Probudilo nás kokrhání a taky to, že nám byla zima. To byla zima. Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lase a Bose a Ole vycházeli z melangordenské stodoly. Taky jim byla zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. A představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo, protože bylo teprve 4:30. Ale brzy zazvonil Agdin budík. Musela vstávat a jít dojít. Dala nám teplé mléko a žemle. Ach, ty nám ale chutnali. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože se mi ještě chtělo spát. Byl to určitě moc chytrý člověk ten, co vynašel postele, protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp než na seníku. Jak jsme s Anou chtěli utéct. S nikým si tolik nevyhraju, jako s Anou. Máme tolik her, kde je všechno jako, o kterých víme jenom my dvě. Někdy si hrajeme, že jsme jako dvě paní, které se navštěvují. To se pak Anna jmenuje paní Bengtsonová a já se jmenuji paní Larsonová. Někdy si hrajeme, že se paní Bengtsonová s paní Larsonovou pohádali. A to pak Anna řekne. Můžete si jít se svými protivnými dětmi domů, paní Larsonová. Ty protivné děti jsou mé panenky. A pak zase řeknu já. Já si myslím, že spíš vaše děti jsou protivné, paní Bengtsonová. Ale potom se zase spřátelíme a hrajeme si, že jako chodíme po obchodech a kupujeme hedvábí a samet a karamely. Máme jako peníze, které si sami děláme nahoře u dědečka. Máme strach, aby nás Lase a ostatní neslyšeli, jak si hrajeme ty naše hry, protože by se nám pak jen smáli. Když to slyší dědeček, to nevadí. Protože si někdy hraje s námi a my u něho jako nakupujeme za ty naše peníze. Když prší, sedíme já a Anna často u dědečka a čteme mu. Když byl dědeček malý kluk, Umřela mu maminka i tatínek a musel jít k cizím lidem, kteří na něho vůbec nebyli hodní. Musel moc pracovat, přestože byl malý a dostával tolik bití a tak málo jídla, že to nakonec nemohl vydržet a musel utéct. A zažil tolik veselých a napínavých dobrodružství, že je to k neuvěření. Až nakonec přišel k hodným lidem, u kterých směl zůstat. Jednoho deštivého dne, když jsme s Anou seděli u dědečka a dočetli noviny, řekla Ana: dědečku, vyprávěj nám, jak jsi tenkrát utekl.
1: Jděte, řekl dědeček, to jste přece slyšeli už tolikrát.
0: Ale my jsme to chtěli slyšet znovu a tak dlouho jsme škemrali, až začal. Když dovyprávěl, řekla mi Ana: to musí být prima, když člověk uteče. Já bych to taky moc ráda zkusila.
2: To by ses ale nejdřív musela dostat k nějakým zlým lidem, abys měla od koho utéct, řekla jsem jí.
1: To není potřeba, řekla Ana. Člověk může přece utéct i tak, jen kousíček a pak se zase vrátit.
0: Tak víš co, utečeme, řekla jsem. Co tomu říkáš, dědečku, řekla Ana.
1: A dědeček řekl, proč ne, že zkusit bychom to snad mohli.
0: A tak jsme se rozhodli, že to uděláme. Musí to ale být v noci a nikdo o tom nesmí vědět. Dědeček nám slíbil, že to nepoví. Bývám vždycky večer tak ospalá, že jsem si vůbec nedovedla představit, jak to udělám, abych neusnula, než bude čas k útěku. Ale Ana řekla: jen klidně spí. Uvážeme ti na palec u nohy provázek a necháme ho viset z okna ven. Já přijdu, zatahám za něj a ty se probudíš. Ana řekla, že si natrhá jalovcové větvičky a dá si je do postele a tím, že se prý určitě udrží vzhůru. Pak jsme se ptali dědečka, co se má vzít s sebou, když se utíká. A on řekl, že trocha jídla a snad i trochu peněz, když člověk nějaké má. Chtěli jsme utéct hned tu noc a tak jsme měli hrozně moc starostí, aby všechno bylo přichystáno. Šla jsem k mamince a poprosila jsem jí o několik namazaných chlebů. Ona mi řekla, copak to, že už máš zase hlad? Vždyť jsme před chvílí večeřili. Nemohla jsem přece prozradit, nač ty chlebíčky potřebuju, a tak jsem nic neodpověděla. Potom jsem si vzala několik korun ze svých peněz za sjednocení řepy a dala jsem si je pod polštář. A pak jsem šla schánět dlouhý provázek, abych si ho přivázala na palec u nohy. Večer jsme hráli všichni obíhanou a když byl konečně čas jít spát, mrkli jsme s Anou na sebe a zašeptali jsme: v půl jedenácté. Když jsem tatínkovi a mamince dávala dobrou noc, pevně jsem je objala, protože jsem věděla, že je teď dlouho neuvidím. A když maminka řekla, zítra budeme spolu česat rybíz, bylo mi strašně líto, protože zítra už nebude mít žádnou holčičku. Potom jsem šla do svého pokoje a uvázala si pevně okolo palce u nohy provázek a spustila jsem ho oknem ven. Jindy obyčejně usnu, jakmile položím hlavu na polštář, ale teď to nešlo. Zkoušela jsem všechno možné. Jakmile jsem se však v posteli pohnula,
2: Hned jsem ucítila provázek na noze. A pak jsem myslela pořád na to, co asi maminka řekne, až ráno přijde a uvidí, že je moje postel prázdná. Bylo mi tak líto, že jsem se dala do pláče. Plakala jsem dlouho, dlouho. Pak jsem se probudila. Někdo tahal za provázek. Už jdu, ano, křikla jsem a vyřítila se z postele rovnou k oknu. Venku byl už bílý den a dole pod mým oknem stál Lasse. To on tahal za provázek. Ach, jakou jsem na něj dostala zlost. Au, au, křičela jsem, přestaň. Ale Lasse tahal dál. Nech si to, křičela jsem. A proč, ptal se. Protože mám provázek přivázaný k palci u nohy. Lasse se dal do smíchu a řekl. To jsem ale ulovil legrační rybu. Potom chtěl vědět, k čemu to všechno s tím provázkem bylo. Ale já jsem už neměla čas, abych mu to vypravovala. Utíkala jsem do Norgordenu. Myslela jsem si, že Anna možná utekla sama. Brita seděla na schodech a hrála si s kotětem. Kde je Anna? Zeptala jsem se. Spí, řekla Brita. Šla jsem tedy do pokoje děvčat a vida, Anna si tam vyspávala. Zkusila si mi uvázat provázek na palec u nohy, ale v tom se probudila. Je, řekla, kolik je hodin? A když jsem řekla, že je 8 ráno, dlouho mlčela. Potom řekla, takoví lidé, kteří nemohou v noci spát, by si měli dávat do postele jalovčí. Nevěřila bys, jak je z toho člověk ospalý. Pak jsme šli k dědečkovi číst mu noviny a když jsme k němu přihopsali, tvářil se překvapeně. Copak, vy jste neutekli? Ale, řekli jsme, až někdy jindy.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodinka odbyla, jde se sportovat. Tisíce let zpátky používali obyvatelé Havaje a dalších tichomořských ostrovů kánoje a velká dřevěná prkna, na kterých stáli a pádlovali. Paddleboarding je vynikající alternativní sport pro děti, který kombinuje zábavu, pohyb v přírodě a komplexní fyzický rozvoj. Víc nám dnes o téhle sportovní disciplíně prozradí Lucie a David Hráb. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný nejen sportovní poslech přeje Jirka Kohout.

0: Při mých sportovních prázdninových výletech jsem na Lipně v kempu Jestřábí v Černé v Počumaví potkal dva zajímavé lidi. Lucii a Davida Rábovi. Říká se to takhle?
1: Ano, ano, říká.
0: Tak já vás zdravím ve studiu, ahoj.
1: Ahoj, aloha.
2: Ahoj, zdravíme posluchače.
0: A abych to uvedl na pravou míru, viděl jsem tam závody v paddleboardingu. A já jsem si myslel do té doby, že vlastně paddleboarding je vlastně taková moderní nafukovací madračka, na které se jakoby někam dojede, že se člověk jako projede takhle po vodě, podívá se někam za pláž, kam jako ostatní třeba nedoplavou. A vůbec jsem netušil, že to je jako opravdu velký sport, což jste mi tam předvedli. Jak byste se vůbec jako k paddleboardingu dostali, Lucie?
1: Já jsem se k paddleboardingu dostala, že jsem se pohybovala kolem Vltavy v Českých Budějovicích a tam už existoval paddleboardový oddíl a já jsem tam měla jednou koncert a pak jsem najednou stála na paddleboardu.
0: Počkej, ty jsi měla koncert, jakože jsi tam zpívala?
1: Nebo? Jo, že jsme byli na prostě takový tý vodácký party, která končívá koncertem a tam jsem potkala vlastně lidi z toho oddílu.
0: No počkej, a to rovnou už byl takový ten jako závodní pedl nebo takový ten klasický nafukovací, co zná většina z nás?
1: Ano, to byly ty klasický, co zná většina z nás, protože to bylo před 10 nebo 11 lety a takhle vlastně paddleboarding začínal. Ten materiál byl takovejhle jako spíš turistický, ten, co známe z těch prázdnin.
0: A ten oddíl byl spíš turistický nebo už nějak jako závodně orientovaný?
1: To už se jezdily první závody, spíš se sjížděly řeky, nějaký peřejky, takže tady na tohle vožení. Ještě nebyly úplně v Čechách ty rovný, závody na rovný vodě.
0: Davide, jak to bylo u tebe? Seznámení s pedlem.
2: No, u mě to bylo úplně vlastně náhodou. Já jsem odmala dělal vodní sporty, takže mě ta voda je blízká, je to ten můj živel, s kterým si jako relativně nejvíc rozumím a který mě furt táhne zpátky k sobě. A já jsem byl v nějakém takovém tom věku, kdy ten člověk, ty děti už jsou lehce odrostlí, a už člověk tak nebojuje o tu kariéru a takový ty věci. Přijde taková ta první velká pecka od života, teď najednou člověk má trochu víc času a říká si, co udělá, jo? Jestli skončí na tom baru jako ten Bukovský, a nebo jestli bude dělat něco jiného. A tak já jsem v té době hledal něco a vrátit se k slalomu na divoký vodě, který jsem dřív jezdil, to je jako sport, který opravdu jako je kvalitní a silnej, takže vlastně vrátit se do těch loděnic jako takový jako turista nebo veterán nejde. A tak jsem hledal něco dalšího a v tu chvíli mě oslovil brácha, který vyrábí pádla, že oslovili nějaký lidi, jestli by nevyráběl pádla na paddleboardy a jdu s ním se na to podívat, co to je. Tak jsme měli takovou tu českou skepsi, jako ježiš, co to zase bude, kdo si to vymyslel. No a šli jsme do Podolí, na Cere a tam se poprvé viděli jako nafukovací paddleboard, tak jsme tak na to koukali, já jsem tenkrát bral svý dcery, který na to hned naskákali a začali se na tom strašně bavit a pohybovat nějak po té Vltavě, tak jsme si říkali, hele, tak ona asi je to zábava, tak jsme ty skeptické masky z toho obličeje sundali a taky jsme to vyzkoušeli, no a pak už jsem to chtěl dělat, no. Pořád.
0: No je pravda, že se to jako hodně rozmohlo. Já bydlím taky u Vltavy a když se jdu vykoupat, tak tam kort teďka v tom pěkném počasí vidím takovou jako krásnou vlastně turistiku, že lidi vyjedou tady vláčkem třeba do Vraného a pak si jedou na tom pedlu hezky dolů, takhle do centra, tady to zase zbalej a jdou jako spokojení domů. Ale kdy se u vás jako stalo to, že se z toho stal normální sport? Lucie.
1: Tak příběh pokračuje a takhle vlastně každý z nás přišel k tomu paddleboardingu z trošku z jiné strany. Aha. A pak jsme se potkali na Lipně a tam jsme pak začali spolu, David mě vzal na nějaký závody, naučil mě trošku líp pádlovat a David měl nápad, že je potřeba udělat nějaký pravidla, stejně jako je to ve světě, a vyslat první český tým na mistrovství světa, který se konalo v Dánsku. No a tak jsme to dali dohromady a začali jsme psát dokumenty k tomu, aby to mohl být sport, propozice, pravidla.
0: Takže jste dali dohromady ten tým, který by mohl vyjet do zahraničí, a tak se začali psát historii českého paddleboardingu.
1: Ano, nejdřív papírování a pak tým.
0: No a jak se jezdí ty týmy tedy, když...
2: Tak já bych se ještě vrátil k tomu, že to jako vlastně v tom začátku tady bylo víc takových skupin a partiček, kteří se tomu věnovali. Ty partičky pak spolu začaly komunikovat a začali jsme dohromady jako jezdit a hledat ten formát, v jakým by to šlo dělat. No, takže vlastně ta myšlenka pak jako... Tady v Čechách se to hodně začalo připodobňovat sjíždění řek a kanoistice a já jsem tušil, že zatím musí být něco dalšího, protože já jsem měl tu kanoistickou zkušenost a věděl jsem, jako, jak funguje kajak a kanoje a furt jsem hledal na tom prkně, jako, co to prkno jako poskytuje takového toho jedinečného jiného. A ono to prkno skutečně je jako plavební prostředek, ne, který jako se pojí s velkýma vodníma plochama, s mořem, s nějakýma vlnama. Proto je to prkno a není to kajak a není to kánoje. A tak vlastně jsem v té době potkal jednoho kamaráda z vysoké školy, s kterým jsme si řekli, jako, že se chcem podívat na nějaký velký závody do ciziny a snažili jsme se jako pochopit, jako o čem to prkno je jako opravdu, jo, ne si to jako vymyslet a vymyslet si vlastní příběh, ale pochopit, k čemu to je. A takže jsme jezdili do nějakého tady Rakouska na Velký jezera a pak vlastně i tady z Lucí jsme vyrazili na Kanárský ostrovy a začali jsme se potkávat i s těma jako opravdu závodníkama světovýma, s takovýma těma watermanama z toho moře, který jako neřeší, jestli jezdí na surfu, na paddleboardu, na windsurfu, na kajtu, na havajský kánoji, protože to jsou watermeni a používají to moře. A tohle byl takovej ten moment, kdy jsme najednou i pochopili, že okolo toho sportu je strašně jako otevřená a přátelská komunita. My jsme tak jako si říkali, my teď někam přijdeme, teď my to vůbec nerozumíme, moře to vidíme po třetí v životě, jako, jak nás ty lidi asi budou brát. A oni nás všichni brali s takovou radostí a uváděli nás do toho prostředí a do toho, jak se to dělá, a to bylo strašně příjemný. Jo? Protože to je vlastně to skvělé, když chodíte do prostředí, kde se cítíte bezpečně, dobře. A teď najednou jsme si začali uvědomovat, jsme si říkali, jak to můžeme dělat, když to moře tady v Čechách nemáme, ale ono, když začnete mít jako přátelé všude po světě, tak vlastně můžete kamkoliv odletět teď v téhle době. Zabukujete letenku, letíte tam, sednete do auta, jedete tam, dokonce ani nemůžete. A teď tam narazíte na lidi, kteří vás v tom prostředí už na tu vodu vemou, takže ani nemusíte mít nějakou obavu, protože oni tam to moře znají, tak jako je to i tohle bezpečný, protože samozřejmě ten oceán a to moře je jako nebezpečný pro nás, protože my si neuvědomujeme vůbec ty nebezpečí, takže mít tam i někoho lokálního je skvělý.

0: Dobrá příležitost k cestování a poznávání nových lidí, také důvod a způsob, jak udržet balanc, jak se správně pohybovat, kde si vyzkoušet nebo si zazávodit v paddleboardingu, tak o tom nám víc dnes prozradí Lucie a David Ráb, dnešní hosté klubu Rádia Junior. Davide, o čem je vlastně ten závodní paddleboarding?
1: Tak ten závodní paddleboarding je v určitý obratnosti, rychlosti a vytrvalosti. Proto máme vlastně tři disciplíny, taková ta opravdu nejtradičnější a já ji pořád vnímám, že tam se, že to je taková ta základní disciplína, je umět zajet distanční závod, to znamená na nějakých dospělýho jezdí na nějakých třeba 10 až 15 kilometrů, ale jsou i jako maratonštější a větší tratě u závodníků juniorských a menších, co samozřejmě odpovídá tomu věku. A tyhle závody, když se jedou na velkých otevřených plochách, tak se tam při tom větru a vlnách pracuje s těma vlnama, část jich surfuje, navazujou se a zní to taková trošku, v první chvíli to může znít jako, že je to nuda ujet nějakou vzdálenost, ale není to nuda, je to hodně zábavný, když ta voda je zábavná. Pak je technický nebo takový jako plážový závod, kdy jsou starty. Pro ten náš sport je takový ideální, když máme písčitou pláž, tak z tý jsou starty, naskakuje se na to prkno a v tom shortbreaku nebo u toho břehu se jezdí v bojkách, zatáčky, těch závodníků jede víc pohromadě, tak tam jsou interakce na bojích, tak to je takový dynamický, akční a hodně jako zábavný formát závodu, kde člověk ukazuje tu techniku a tu obratnost a že umí ten balanc. A pak to jsou závody vyložené na tu rychlost, kdo je ten nejrychlejší, to je taková ta otázka, že oblíbená, kdo je ten nejrychlejší ve vesmíru, tak to je sprint, ten se jezdí okolo 200 metrů, buď to se opravdu jede jako 200 metrů z místa na místo, ale většinou ten formát opravdu paddleboardový mořský, že se startuje na pláži, vyjede se na moře, otočí se okolo bojky a vrátí se zpátky nebo na tu vodní plochu. Tak to je základní tři disciplíny.
0: Vy jste mi tady prozradili, že paddleboarding vlastně tady je 10 let vlastně v České republice plus minus, nebo tady se snažíte ho nějakým způsobem rozvíjet. Ale jak už na začátku zaznělo, tak tisíce let zpátky používali obyvatelé Havaje a dalších tichomořských ostrovů kanoe a velká dřevěná prkna, na kterých stáli a paddlovali. Je tohle to předchůdce paddleboardu?
1: Tak my se vztahujeme k této historii. Vlastně Evropan se poprvé potkal jako s prknama, surfovýma, paddleboardovýma, nebo tady s touhletou kulturou havajskou, když James Cook objevil havajský ostrovy na konci 18. století. A tam už jsou ty záznamy o těch jezuitů, že vlastně celá ta kultura havajská a polynéská se točí okolo toho moře. A tyhle ty surfový prkna vlastně byly součástí té kultury. Jo. Tam je jako zajímavý, že už se jenom vyráběly rituálně. Porážela se tam nějaká akácie koa nějakým rituálním způsobem, z té se vysekala deska a podle toho, pro koho se dělala a jak byl hierarchicky postavený v té polynéské společnosti, tak ta deska byla podle toho dlouhá. Takže náčelníci měli až 5metrový desky, údajně z toho, co jsem se jako dočet. A podle toho 3metrový, 2metrový, podle toho tam byla vlastně v té době tam ještě nebylo Havajské království, byla tam jako kmenová struktura, byly tam ty klany, tak takhle to fungovalo. A zajímavý je na tom, že my teď tak řešíme ten gender, tak tam surfovali muži i ženy, takže to byl jako genderově vyvážená věc. A to je asi k té historii. No.
0: A kdy se jim dostal do ruky pádlo? Od začátku?
1: Já tam nebyl s Jamesem Cookem, tak nevím.
0: Mě by to zajímalo. Tak
1: nevím,
0: to...
1: ale dočet jsem se v jednom jako historickém záznamu nebo pojednání, který bylo na nějakých vyloženě havajských stránkách, kde se zabývali tou historií, že vlastně po tom, co tam Evropani přistáli, tak poměrně v rychlém sledu došlo ke sjednocení těch havajských ostrovů. Nějaký ten nejsilnější kmenový náčelník tam i pomocí právě těch žoldnéřů a těch zbraní tam dobil celý ty havajský ostrovy a sjednotil je. něco jako když Garibaldi sjednotil Itálii a vyhlásil Havajské království a tam už se píše, že s tou svojí ženou jezdili na té desce a měli pádla a pádlovali při nějakých těch ceremoniálech. Jo? Takže už z téhle doby tam tenhle záznam byl a ono je to takový, bych řekl, i logický, když to člověk představí, že tam ty lidi s tím mořem žili, tak oni znali ty havajský kánoje s tím bíložníkem, kde měli pádla a poháněli je, když jeli na nějaký větší vzdálenosti, tak proč by jako nepoužili pádlo i na té desce, když zrovna třeba nebyly ty vlny, nebo bylo daleko to místo, kde se ty vlny tvořily, tak by to tam dopádlovali rukama, nebo si mohli pomoct takhle, že mi to přijde, že je to jako logický, že by to tak člověka napadlo, kdyby někde byl v divočině a sám jako se snažil někam doplavit, tak by možná takhle postupoval.
0: No, no a jak máte dlouhé desky vy? Protože vy jste v té hierarchii České federace surf a sub docela vysoko, Lucie.
2: Tak jestli si dobře pamatuju převodník jednotek, my tu máme 14 stop dlouhý, to jsou ty závodní a to je kolik? To je přes 4 metry, 4,20?
1: 4,27 centimetrů.
0: A pojďte nám popsat, jak vlastně vypadá takový závodní pedl, protože ten už není nafukovací, to jsem viděl.
2: Ano, tak děti můžou jezdit na nafukovacích závodních tvarech, ale potom ty starší už jezdí taky na těch karbonových, což jsou pevná prkna, ty se nedají sfouknout, je potřeba je převíst třeba na střeše auta.
0: No, ono už to trošičku vypadá, už to nemá úplně ten tvar té placky. Je to spíš, já bych to dal mezi kánojí na rychlostní kánoistiku a tím pedlem, tedy je to něco mezi, taková menší kánoe, která není úplně jako dutá, podle mě.
2: Tak podle nějakých těch fyzikálních zákonů, že jo, čím delší a užší, tím rychlejší.
0: Ale vratší.
2: Ale vratší, no. To no. Je pravda.
1: A vlastně ještě, jak jsi mluvil o těch tvarech, tak jsou dva základní tvary. Jednomu se říká deck, je to normálně deska, ten klasický plovák, který nemá žádnou jako prohlubeň v sobě, je to opravdu jako deska. A druhý přístup je takzvaný dugout, my tomu říkáme vydlabanec, a to je to, co tobě připomíná spíš tu kanuji, kde je snížený to místo, kde stojíme nohama, jako na úroveň hladiny nebo blíž. A je to na každém závodníkovi, jako co si vybere, co mu vyhovuje a fakt je, že když člověk jezdí pak na moři ve vlnách a tak, tak je lepší jezdit na tom deku, protože se na něj líp jako nalejzá, když z toho člověk padá, protože z toho padá, že jo, když nepadám, tak jezdím pod svý možnosti, že jo, takže je potřeba jako občas spadnout.
0: Ale to je dobré si pamatovat, holky a kluci, když budete padat, tak jezdíte správně, když padat nebudete, tak to flákáte. Takhle.
1: No, to bych chtěl říct klukům a holkám, hele, nebojte se jako padat, není to žádná ostuda, tady někde mně přijde, že když člověk čte na těch fórech, tak já jsem tam nespát a já se bojím, že tam spadnu a budu trapnej, tak to je normální, prostě padáme do vody, takže to je skvělý, není to jako na kole, že spadnu někam na štěrk a máme lišej pak ještě měsíc.
0: Jak se na pedlu pádluje? Na jedné straně, na obou, nebo
2: jak? Jo, strany se střídají. Po nějakých, jako já nevím, třeba 5-7 záběrech, takže je to oboustranný sport. Potom, když fouká třeba vítr silnej z jedné strany, no tak holt musíte pádlovat na tý druhý, takže...
0: Takže se to střídá, je to vyvážený a není tam žádný kormidlo nebo něco. Má to nějakou ostruhu, nějaký foil, něco dole?
2: Tak máme ploutvičku.
0: Ploutvičku.
2: Jo, a na rozdíl pádlování... Jak se pádluje na lodi versus jak se pádluje na pedalboardu, tak tam je ten hlavní rozdíl, že na pedalboardu neprotahujeme ten záběr pádlem za tělo, jako za sebe, že nekormidlujeme. Od toho my tam máme tu ploutvičku vzadu, takže my se vlastně posouváme s tím prknem dopředu. Jako...
0: Jo, já tomu rozumím, že prostě dáte to jako před sebe a k sobě
2: ano,
0: to pádlo.
2: Jo, přitahujeme se tělem k tomu pádlu. My ho zasadíme do vody, říkáme zasadit list pádla do vody a přitáhneme se tím tělem. Vlastně stehna a střed těla, to je největší svaly, které jako to ovlivňují.
0: Jak udržet balanc?
2: Mít dobře široký prkno, si myslím, pro začátek.
0: Dobře, tak tomu se dostaneme. Mít široký prkno. A jak se na tom stojí? Jsou nohy vedle sebe nebo nějak jako před sebou? Jak správně stát?
1: Tak člověk by měl mít jako ten, když chceme mít balanc, tak by se měli mít uvolněný pohyb, jako uvolněný celé tělo. Jako jo. Nám se dost často stává, že vlastně vlastně, když přijdou děti s rodičema, máme nějaký workshop, tak děti přirozeně mi přijde, dělají věci správně. Tak oni na ty prkna tak jako naskáčou a tak přirozeně tam něco začnou dělat a ty rodiče na ně ze břehu začnou křičet, prosím tě, neblbni tam, pořádně se rozkroč a zapři. Tak tohle přesně ne. Ten postoj je uvolněný, nohy jsou na šířku ramen, kolena nejsou zamčený, to tělo je jakoby uvolněný. A to je ten základní postoj. Je to něco jako, když čekáme u vleku na sjezdovce třeba, takhle jsme trošku ještě opřený o ty jazyky těch lyžařských bot a tak si tam tak jako uvolněně čekáme, až na nás přijde ta kotva. To mi tak připomíná nejblíž, protože já jsem taky dřív lyžoval. Tak je to tenhle pohyb uvolněný. No.
0: Dá se ten balanc natrénovat třeba někde na suchu? Jako nějakou jinou pomůckou? Nebo je to nejlepší rovnou?
1: Tak určitě jsou různý balanční jako prostředky, který si člověk může koupit a tam to nacvičovat. Já bych i chtěl říct, že vlastně lidi mají různou dispozici k tomu balancu. Jo, někdo opravdu tu cestu má delší a někdo kratší.
2: Já bych řekla, že vlastně trénujeme každý moment a základ je stát rovnoměrně na celý ploše chodidel. Takže to každý den, když chodíte, někde stojíte, zkuste si uvědomit, jestli stojíte na celý ploše chodidel, na těch čtyřbodový rovině, bod pod palcem, pod malíčkem a takový dva na patě. A vlastně správný postoj na chodidlech se rovná potom balanc na pedalboardu.
0: No, tak to zní zajímavě. A podle čeho třeba vybrat pádlo, nebo jak dlouhé? Je tam nějaký...
2: Tak základní nastavení dílky je 10 až 15 cm nad hlavu.
0: To je nad hlavu?
2: Nad hlavu, to je správná dílka pádla, protože ten list vlastně, když ho zasadíme do té vody, tak, tak vlastně jde do vody, takže se nám to pádlo pak je menší a vlastně ta ruka, když pak pádlujeme, tak by neměla být jako nad hlavou, ale měli bychom ji mít jako v úrovni očí. Jako. Mm-hmm. To se tady těžko asi představuje.
0: No ne, tak když třeba teď jsem nedávno byl na vodě, tak tam jsem si půjčil pádlo a měl jsem ho mít jako po bradu. Tak vy tady říkáte, že má být jako nad hlavou ještě nějaký kus, tak to ještě po třeba půl metru víc, tak to je hodně vysoko a to je dobrý vědět. Ano. Že takhle vysoko má být, že já bych si ho dal tak nějak, jak jsem zvyklý. A taková zásadní otázka, proč se na tom stojí? Nedalo by se to jako v kleče nebo v sedě? Nějak jako pohodlněji?
1: No tak pravda je, že tady na tuhle otázku odpovídají různý firmy, které dodávají různý zařízení, aby jsme tam mohli sedět jako na kajaku a tak, ale to není stand-up paddleboarding, no.
0: No. Je pravda, že různé firmy dodávají různé motory a plachty a věci, ale to není ten sport, o kterém si dneska povídáme.
1: To není ten sport, o kterém si dneska povídáme, no.
3: Máš 9 životů a já jen jeden.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
2: Pedalboarding, téma dnešního klubu Rádia Junior. Proč jste si vybrali právě pedalboarding? V čem je jiný nebo zajímavější? Čím si vás získal, Lucie?
3: Mě na pedalboardingu baví strašně prostě stát na tom prkně, stát na té vodě. Člověk má rozhled a tak jako jede krajinou a potom čím víc jsem měla těch dovedností, tak mě baví zdolávat ten vodní terén a zároveň cestovat.
2: Mm-hmm. No, my jsme se bavili vlastně o tom, že si člověk může projet na tom pedlu někde, o tom, že si může zazávodit, ale zdolávat nějaké věci, jakože jezdí to třeba jako i divokou vodu, jo? Na tom.
3: Já ne, to se bojím. Ale na moři mě to baví víc. To jsou taky blny.
2: Díky pedlu si začala cestovat, seznamovat se s lidma?
3: Jo, přesně tak. My jsme byli ve Španělsku, v Anglii jsme pádlovali, v Itálii, ještě kde někde.
2: Na Lipně.
3: Na Lipně, no, v Čechách. Jako vlastně já poznávám i Čechy, jo, protože nevím, kolik toho stihnete poznat z České republiky, ale poznávám i Čechy. Tak
2: to a kde se v Čechách závodí? Protože vlastně seriál té vaší soutěže, jaká to je soutěž?
4: Tak my máme seriál, který nazýváme Český pohár a snažíme se mít ty závody nějak rovnoměrně rozložený po České republice a tam, kde máme nějaký kluby, protože ty kluby se podílejí na tom pořádání toho závodu. No, takže máme Jesenická přehrada, Máchovo jezero,
3: Jablonec.
4: Jablonecké moře, město s přehradou prostě města Neratovice, je to i Turnov, kde to třeba dokážou pořádat i na řece Jezeře nad Jezem, to samý Mladá Boleslav. Na Vranovské přehradě jsme měli šampionát, tak takhle se snažíme, Seďská přehrada třeba, takže se snažíme takhle jako po celých Čechách. Trošku jako bych chtěl vyzvat, když tady můžu mluvit, Moravu, protože tam se trošku daří v Brně, když tam to teď jako pořadatelsky usnulo, ale zbytek Moravy je zatím neaktivní a vy tam máte krásné přehrady nahoře u Ostravy, to Hlučínské jezero, nebo Hlučínské jezero, tam jezdí i Poláci s nadšením, jak je to krásný. Tak jako tam bych chtěl vyzvat, abyste se na to vrhli, založili klub a uděláme spolu závod na Moravě, ať Moraváci pořád neříkají, že musí jezdit do Čech.
2: Tak. To je výzva. Lucie, ty jsi chtěla něco říct?
3: Já jsem chtěla říct tohle.
2: Ty jsi chtěla říct tohle, že pojedeme na Moravu. No a ještě jsi nám neprozadil ty, Davide, co tebe vlastně chytlo na pedlu, čím jsi tě získal, proč je pro tebe ten sport takhle zajímavý?
4: Tak já jsem to opravdu začal dělat jako sportovní aktivitu, jo? Protože už jsem to začal dělat, že mi bylo, já nevím, přes 40, 40 plus. A takže jsem se chtěl zase dostat do kondice, vrátit se k té vodě, kterou miluju, a ten pohled z toho prkna na tu vodu je úplně jiný než z toho kajaku. Prostě člověk opravdu stojí o ten metr vejš, nebo nějak tak kouká do té krajiny. Vzniká i strašně romantický situace. Já jsem jednou jel takhle ze Suchdola do Roztok a byl podzim a udělala se tam mlha nad tou hladinou a jeli jsme v partě, my jsme měli hlavy nad tou mlhou a těla jsme měli v té mlze a teď jsme se chvíli jako vynořovali a zanořovali a to je skvělý a teď do toho ty různý volavky a užovky ve vodě a to je nádhera.
2: To je jak džungli někde.
4: No ne, jako může to mít i tenhle rozměr. Jo. Takže teď jsme měli krásný takový maraton v Německu na Sprévě a ten protejká taky takovou jako chráněnou oblastí, jo, tak tam kroužejí ty mořský orly a ty zvířata tam chodí po tom břehu. Nebo když jsme jeli ve Frýsku takový pětidenní, tomu se říká Tour de France na prknech, pětidenní závod, jestli jsme tam etapy okolo 45-47 kilometrů denně v těch kanálech různě širokých a v tom vichru tam a tak. A tam jako ty ovce na vás koukají ze břehu a ty frýský koně, nebo

0: ty galovejský krávy a člověk se úplně dostane do jiného vesmíru.
1: Já bych chtěla doplnit, že tady k těm maratonským a dlouhým pádlováním se člověk dostane až věkem, ale že právě děti baví spíš ty technické věci a to dovádění na prkně, ta hravost, balanc, točení bojek, naskakování na prkno, no a potom jako skákání do té vody.
2: Dobro si představit, že u těch bojkách, když se takhle jako točí, že tam musí být docela živo. Je možný nějaký kontakt taky se soupeřem na bojce?
1: Ano, jako, za penalizací.
0: Ne, tak obecně jako vlastně by to mělo být don't touch, ale jako samozřejmě jsou tam ty závodní incidenty a když nejsou úmyslní, tak nějaký typ incidentů se toleruje, protože tak když se ty prkna nějak bokem jako dotknou nebo tak, tak to se nepenalizuje, ale takový ty ataky, kdy někdo do někoho nabourá z boku a tak, má to svý pravidla, který asi zbytečný tady říkat, ale má to nějaký pravidla, který regulují ten pohyb, ale ve své podstatě každý závodník se snaží tomuhle vyhnout, protože ho to vlastně zpomaluje, tak jako obecný zájem jako na tom mít tu čistou stopu.
2: Prostě jdeš do cíle co nejrychleji, pokud to jde.
0: Přesně tak, no.
2: A jak se to hraje, jak se to jezdí? Jezdí se to jako vyřazovací boj, nebo jak to funguje? Muži, ženy, zvlášť dohromady?
1: Ano, záleží na disciplíně a při těch technických závodech tak jsou vícekolový postupky, buď jsou rozjížďky a že třeba třetí jízda rozhoduje, jo, je nějaký sečtení bodů a pořadí a když je víc závodníků, tak máme postupovýho pavouka, jsou tam i opravné jízdy, takže vlastně ten závodník má víc šancí, možností podat ten výkon, když třeba v jedné jízdě spadne.
2: A tady ty vaše závody jsou většinou dvoudenní?
1: Dvoudenní a ty hlavní mistrovství republiky a finále českého poháru máme dokonce třídenní, aby jedna disciplína na den.
2: A jakou máme dětskou základnu tady u nás? Kolik dětí se věnuje nebo jaký je teďka stav?
0: Tak jak jsme mladý sport, tak vlastně máme nějakou desetiletou historii toho budování a už vlastně máme generaci dětí, který opravdu s tímhle sportem začali jako s tímhle sportem, tak ta nám teď jako dorůstá do juniorského věku a máme tady už oddíly, který opravdu se těm dětem dokážou jako věnovat a teď přesně nevím ty počty, to ví Lucie.
1: Co tak si myslím, tak celého poháru jezdí tak třeba kolem 50 dětí.
2: To jde spíš o to, ani netolik o čísla, ale jestli jako ten trend je jako dobrý, jestli to děti baví. Jako
0: no ten trend je skvělej, protože zjišťujeme, že vybíráme na startovním čím dál tím méně peněz a máme startujících stejně nebo o trochu víc, což znamená, že to jsou děti. Protože ty mají velmi výhodné startovné, protože chceme, aby nám tam chodili. Takže.

0: Lucie a David Ráp, hosti dnešního klubu Rádia Junior, povídáme si o paddleboardingu. A teď jsme, teď jsem úplně zapomněl, co jsem se vás chtěl zeptat, ale v kolika letech by děti měly začít paddlovat, nebo mohly začít paddlovat, Lucie?
1: Tak záleží na každém dítěti, jak se bojí vody nebo nebojí. Já třeba svoje dítě už zvykám od 2 let a teď je 6 a začínáme vyrážet na vodu. A už jsou i tací na našich závodech, že od 8 let závodí, ale to bych řekla, že ještě je brzo. A ve 12 letech už je to jako ostrá závodní kategorie. To už se děti do toho opřou a strašně je to baví.
0: Tak to je přesně naše cílová kategorie. Takže ve 12 letech super prostě už vyrazit na závody.
1: Nejlepší.
0: Jak dlouho trénovat, než se můžu zkusit nějaký jako závod?
1: Já bych doporučila prvních třeba 3 až 5 tréninků. To není mnoho. Na zvládnutí nějakých základních technických dovedností, otočit kolem bojky, ovládat to prkno, není to zas tak složitý. A klidně ten závod si může vyzkoušet.
0: A je to pro děti zdravý sport?
1: Je to pro děti zdravý sport, protože skvěle rozvíjí tu motoriku, je na vzduchu, bude umět plavat, takže se neutopí a prostě rozvíjí to skvěle jako jak hlavu, tak prostě svaly a balanc.
0: A je potřeba to plavání? Je to samozřejmě výhodou, ale když lepší. Má vestu asi.
1: Jo, určitě u těch dětí je lepší, když mají vestu a taky líš, ten záchranej provaz, který ho spojuje s prknem. Mm-hmm. Ale když neplave, tak třeba má větší strach z vody.
0: Jasně. Takže je to samozřejmě výhoda.
1: Je to výhoda.
0: Vodních sportů. Dobře, no a nějaký třeba nejsilnější zážitek z paddleboardu?
1: Ten má David.
2: No, já mám takový zážitek, nezážitek. Já jsem jednou jel závod z Lanzarote na Fuertu, z ostrova na ostrov, na Kanárských ostrovech. Byla to taková velká, velká výzva, nevěděl jsem, co od toho čekat. A byly poměrně velké vlny, a tak něco jsem zkoušel surfovat, něco šlo, něco nešlo, člověk v tom nemá jako tu praxi. Tak jsem dost často padal a při jednom tom pádu jsem si přerazil to pádlo. A tak tím pro mě závod jako skončil, tak jsem si sedl na ten plovák, mával jsem na ten člun jako záchranářský a okolo mě jezdili ty ostatní závodníci a teď jsem viděl, jako, že tak divně reagujou, jo? Že to je tak normální, občas se někomu stane nějaká nehoda, že jo? Ale oni strašně jako mávali na ten člun taky a já jsem si říkal, tak říkám, to je dobrý, já jsem v pohodě, jako věnujte se závodu nebo něco. No a vlastně až ty vlny byly tak velký, že já jsem za ně neviděl, tím, jak jsem seděl na tom plováku. No a ono za tou vlnou jako ležel velký žralok kladivoun a spal. A oni tam jako ty žraloci jim musí protékat ta voda těma žábrama, jak to bylo mezi těma ostrovama, tak tam proudila voda, tam bylo to místo, kde ty kladivouni ležej. Tak já jsem takhle vedle žraloka si tam jako říkal, že ležel. Jsem v pohodě a v bezpečí a za vlnou byl žralok. Ty lidi okolo byli z toho nervózní. Já jsem vlastně byl v pohodě. No. Tak teď mám takového plastového žraloka doma v kuchyni, takhle pověšenýho. A vím o tom, že jsem teda takhle měl takovouhle společnou meditaci se žralokem.
0: Co ty, Lucie? Taky něco takového zajímavého?
1: No taky to bylo vlastně na Kanárech a tam jsem jela 14 kilometrů a v druhém kolečku, když při přeběhu na pláž, už jsem to chtěla vzdát, ale zrovna tam přijel ten pán, co mi půjčoval jako to prkno a přijel až z Lanzarote kvůli tomu. A říkal, go Luci, go, tak jsem musela běžet do dalšího kolečka. A já jsem za ten závod asi 14krát spadla, protože byla strašně čopy, rozbouřená voda a bylo to tak jako intenzivní, že když jsem dojela, tak jsem měla pocit, že jsem jako už prostě polobůh, neporazitelná. A takže to je můj nejsilnější zážitek.
0: No super. Takže je to fakt jako zajímavý. Já se přiznám, že prostě trošičku jsem měl skeptickou masku, jak si o ní povídal ty, když jsme se začali bavit o paddleboardech, nebo když já jsem je viděl, tak jsem si říkal, že to vlastně není moc sport, je to spíš taková věc pro to, aby si lidi se bavili úvody ve vodě, aby si prostě jak jako zaskákali. Ještě když jsem viděl, že k tomu někdo přidává vlastně tu surfovou plachtu, jako jsem si říkal, to je úplně prostě nesmysl. Někdo k tomu přidává motorky, aby se někdo dostal dál, ale když se ten sport, jsem se o něm díky vám dozvěděl to, co vlastně, o čem ten sport je, tak mě to docela nalákalo na to, abych si to vyzkoušel. Je možnost, kde by si to mohli třeba holky a kluci, naši posluchači, vyzkoušet tady v Praze nebo někde v okolí?
1: Tak v Praze my máme oddíl na Braníku a jinak pokud máme posluchače z jiného koutu republiky, tak máme seznam našich paddleboardových oddílů na našich svazových stránkách České federace Surf a SUP a ty stránky jsou www.cfsas.cz.
0: Tak a proč by to měli holky a kluci zkusit?
1: Je to nejlepší zábava.
2: A je tam dobrá parta. Já jsem strašně rád, že všechny ty děti z různých koutů tam jako vytvořili jednu partu. To vnímám jako, jako takovej náš jakoby úspěch, jako bych řekl trenérsko-metodický. Pořádáme vždycky na hře jedno takové soustředění a tam se podařilo celý tohle prostředí stmelit, takže je to dobrá parta. Přijďte.
0: Super, tak děkujeme za pozvání. Holky a kluci, pro dnešní večer je to už úplně všechno. Podívejte se na stránky, vyzkoušejte paddleboarding, rozhodně to stojí za to. Teď už je čas na odpočinek a na pohádku. Skřítek Hayaya pro vás připravil další příběh o Palečkovi. Od mikrofonu se loučí a krásný nejen sportovní večer přeje Jirka Kohout. Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hayaya. Jestli pak už jste někdy slyšeli o Palečkovi? Byl to klouček sotva tak velký jako lidský prst, ale chytrý a šikovný. Však z něj taky měli tatínek a maminka velkou radost, když se jim jednoho dne objevil v chalupě. Konečně se zase budou mít o koho starat, když jejich vlastní děti už vyrostly a odešly do světa. První pohádka ze seriálu o Palečkovi se jmenuje Paleček v těstě. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Byla jedna vesnička, dlouhá jako klobásek, a na konci vesnice, zrovna u černého lesa, stála chaloupka s malovanými okenicemi, krytá šindelem. Před chaloupkou byla malebná zahrádka a v ní stály jako vojáci čtyři slunečnice. Když na ně vyběhl vítr z lesa, kývaly se jim zlaté hlavy jako zvony. Bim bam, bim bam. V chaloupce bydleli tatínek s maminkou, ale byli sami, protože děti jim vyrostly a odešly do světa za prací. Jednou šel tatínek na pole a maminka doma zadělávala na chleba a na dalamánky s kmínem. Zadělává, zadělává a přitom na ní padla tesknota, až jí slzičky jako fazolky padaly do díže. Plakala, že jsou s tatínkem tak sami. Najednou se tichounce otevřely dveře a na prahu, kde se vzala, tu se vzala, stála maličká bělovlasá babička, veliká jen jako vánočka. Oči se jí leskly jako ptáčkovi, usmívala se a na hlavě měla červený čepec. Maminka se podívala takové maličké babičce. Přestala hned plakat a začala se usmívat. Nejste vy, babičko, podle toho čepce od komediantů? Ptala se. Kde pak, děvečko zlatá, nejsem, babička na to. Ale že nosím lidem radost, tak mám veselý čepeček. A mě, babičko, taky nesete radost? Vyptávala se maminka a podle starého zvyku utřela zástěrou lavici a chtěla tam hosta posadit. Ale babička jako čiperka udělala hop a už seděla na lavici a povídá. Milá děvenko, ani nevíš, co je mezi lidmi starostí. Celý den běhám, všecku radost jsem už rozdala a je toho jako kapka do moře.
1: Ach, vzdychla maminka, to už vám, babičko, asi žádná radost nezbyla.
0: I zbyla, zbyla, ale je jí jen kousíček.
1: Zaplať pánbu i za to, potěšila se maminka. Kdyby byla veliká jen jako prst, do smrti vám budu vděčná. Dám vám i jednu bílou slepici. Je silná jako krocan a lítá jako divoká husa. Také snop pěkné pšenice přidám, abyste na mě v dobrém vzpomínala.
0: Babička něco drmolí, sáhne do kapsy a vyndá květovaný šáteček na čtyři uzly svázaný. Rozváže ho, kouká do všech rohů, radost nikde. Jen drobeček jako zlaté zrníčko svítil v jednom cípku.
2: To se divím, kroutí babička hlavou, že je jí tak maloučko. Ale počkej, milá děvenko, však ona za chvilku vyroste.
0: Babička vzala ten zlatý drobeček, postavila se na lavici a upustila zrníčko do těsta. Zrníčko se hned potopilo a ona zašeptala něco jako šepty brumly, šepty brumly. Pak zula pantofel a třikrát zaklepala na díž. V těstě to začalo hned šumět a v té chvíli se babička ztratila jako dým. Maminka stála nad díží celá skoprněla. Co se to děje? A tu se na zápraží ozvaly kroky. Tatínek se vracel z pole. Vejde do světnice a povídá:
3: Milá ženo, jakže jsem nezažil, co jsem teďka viděl. Jdu tě spole pomezi a najednou něco za kopcem zafrčí jako aeroplán. Letělo to docela nízko, kouknu a lidi zlatí, nějaká babka s červeným čepcem sedí na slepici, slepice máchá křídly, babka drží snopek pšenice a vesele si letí kamsi do nebe.
1: Pán Bůh s námi, vykřikla maminka. To byla ta babička, která roznáší radost. Před chvílí byla u nás, tuhle díži požehnala a pantoflem poklepala.
2: Jsou mi to ale na světě nezvyklé věci, podivil se tatínek. A cože to těsto tak šumí? Nepřekysalo?
1: Kde pak? Ještě 2 hodiny má času.
0: Pak se ale oba zadívali do díže. V těstě to začalo najednou pšoukat, bubliny vyskakovaly z prostředku a dělaly pš, pš, tšust, tšusty.
3: Ženo nešťastná, že ti tam spadla myš, zhrozil se tatínek. Honem ji vytáhni, než se utopí.
0: V tom se ale těsto rozlouplo a navrch vylezl chlapeček, veliký, jen jako paleček. Plácal kolem sebe ručičkami, aby se nepotopil a křičel z plna hrdla.
1: Maminko, Maminko, vařte kaši, ale sladkou. To bylo překvapení a radosti v chalupě zároveň. Jemináčku, to je hezonké děťátko, zvolala maminka a honem kluka z těsta vytáhla a umyla na talíři vlažnou vodou. Bude to nějaký chytráček, hádal tatínek. Je sotva jako palec, ale mluví už jako velký. Však on povyroste, uvidíš, namítla maminka a přitom zabalila klučíka do bílého, nejtenčího hadříku, jaký měla. Ale paleček se bránil a křičel, dejte mě kalhoty, já chci kalhoty. Co si měla maminka počít? Vzala starou vypranou rukavici, ustříhla jí dva prsty, kousek je nahoře sešila a za chvíli měl paleček kalhoty a pak i malou košilku z tenoučkého šátku udělanou. Paleček se oblékl, najedl se kaše a zůstal u maminky a tatínka pro jejich radost i starost. Brzy brzyčko se naučil číst ve slabikáři, jenže písmena byla jako palečkovy pěsti. A tak hoch musel běhat po slabikáři nahoru a dolů jako zvědavá myš. I psát ho tatínek s maminkou naučili, ale drobeček se pod tuškou divže celý nepolámal. Počítat zvládl v zápětí a násobilka se stala jeho kamarádkou. Co se veliké děti učí celé roky, to v palečkově hlavě sedělo za měsíc. Inu, tělíčko měl kraťoučké, za to rozumu mohl prodávat na metry. Maminka i tatínek z něho měli radost, ale paleček spokojený nebyl. Chtěl meč. Ten ti nedáme, mohl bys upadnout a propíchnout si bříško.
4: Tak mi, tatínku, udělejte aspoň dřevěnou šavličku, prosil paleček. Co kdyby přiletěla vosa nebo sršeň, vrána, anebo mě přepadla myš, čím bych se ubránil?
3: A to je pravda, zamyslel se tatínek. Udělám ti tedy šavličku. Nikdy s ní však nesmíš útočit, jenom se s ní můžeš bránit.
0: A tak paleček dostal dřevěnou šavličku s brusinkou na špičce, to aby se o špičku neporanil. Připevnil si šavli k boku a nosil ji stále při sobě. Dokonce i do postele si ji někdy brával. A kamže chodil spát?
1: Do bačkory. Do nové vyšívané maminčiny bačkory.
0: Maminka mu ji dala na okno, vystlala ji mateří douškou a navrch položila na čtyřikrát složený šátek, aby palečka lupínky netlačily. Pod malou peřinkou na maličké podušce spalo se palečkovi jako v ráji. Hodiny s kukačkou mu vesele tikaly ve světnici, šalvěj s mátou voněly ze zahrádky a pěnkavy s ptáčkem Čermáčkem zpívali jemu i svým dětičkám na jabloni.

0: a slunečnice k tomu vyzváněly: bim bam, kaťátka, bim bam, dobrou noc, děťátka.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Následující pohádka nás přenese do vzdálené říše tisíce ostrovů a také do tajemné indonéské džungle, kde platí jen jediné pravidlo poněkud zvláštní násobilky. Výsledek si ale stejně musí každý vyložit po svém. Jaký příběh bude vyprávět stařičká želva Kolokolupua? To se dozvíme v pohádce Princezna z Kořápka a Hadí král. Napsal Vratislav Šťovíček, režie v roce 1996 Karel Weinlich. Účinkují Jiří Hanák, Věra Galatíková, Tomáš Tepfr, Daniela Kolářová, Jiří Bartoška a další.
4: Princezna z Kořápka a Hadí král. Na motivy pohádek z Indonésie napsal Vratislav Šťovíček. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Petr Mandel. Hlas Jiří Hanák, želva Kolokolupua Věra Galatíková, král Tomáš Tepfr, královna Daniela Kolářová. Princezna v kokosu Kateřina Rychnovská, princezna z kokosu Veronika Gajerová, princezna kokosová z Kořápka Iveta Dušková, Hát Lembajung Jiří Bartoška, Rádža Rimba Jiří Holý, Tigr Harimau Ivan Gíbl, Rini Magdalena Chrzová, Kobra Hana Doulová. Asistentka režie Hana Dudová, střih Lenka Vintrová, zvuk inženýr Tomáš Gzelofr. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
5: Daleko, daleko od nás se v nekonečných vlnách skrývá tajemná říše tisíce ostrovů. Je čarokrásná. Někteří námořníci ji nazývají smaragdovým náhrdelníkem moří. Jiní si potichu šeptají, že ji z perel a drahokamů stvořila sama čistá bohyně Lakšmí. Ale stařičká želva Kolokolupua nedbá na pošetilé řeči lidí. Pamatuje časy, kdy země byla ještě mladá a svěží jako mangové poupě. A dobře ví, že na počátku věků se svět vylíhl z velikého želvího vejce. Jaký o tom, když si vyprávěla její bába pramáti všech želv. Stařenka Kolokolupua pokojně odpočívá. Hlavou jí táhnou příběhy dávno zapomenutých věků. Moudrá Kolokolupuo, vyprávěj o časech, které pominuly. Povídej pohádku z čarokrásné ostrovní říše.
6: Pohádku. Je jich víc než perel v korálovém moři, víc než lidnů a nocí od počátku světa.
5: Prosím.
6: Byl jednou jeden ostrov, na tom ostrově háj. Kokosový háj.
5: Co bylo v tom háji?
6: Království. Hulu Batang Mua. Vládl tam tenkrát král, kokosový král. Byl tak strašně moudrý, že dovedl vyslovit jméno své říše popředu i pospátku, ani se přitom nezakoktal. Ten král měl 3 dcery.
5: Jak se jmenovaly ty dcery?
6: Ty dcery... Princezna v kokosu, princezna z kokosu a nejmladší princezna kokosová z Kořápka. Ani květy džungle se té poslední krásou nevyrovnaly. Není divu, že starší sestry jí tu krásu záviděli, kde jen mohli, tam jí pomluvili.
7: Prin- princeznu v kokosu, sestřičko má nejmilejší. Podívej se na tu nepořádnou princeznu z kořápku. Zase už všude poházela květy orchidejí, jako by nevěděla, že mě jejich vůně dráždí ke kýchání.
8: Mě zase včera nastražila do cesty trnitou slupku z Doranu. Ouvej, ouvej, toto píchá. Máme si od ní nechat všechno líbit, sestřičko z kokosu?
7: Co tě vede, sestřičko v kokosu? Tu máš, ty hloupá kokosová skořápko.
8: Tu máš, ty jedovaté hádě.
9: Co jsem vám udělala, sestřičky, dost už, prosím vás, slitujte se.
8: Prosíš?
7: Jen si pros.
8: Oči ti vyškrábeme.
7: Vlasy ti vyškubáme.
8: Škaredá opice s papuščím hlasem.
7: Ty zlomyslné krokodýlí mládě.
6: Tak to šlo den ze dne, týden po týdnu. Ubohá princezna skořápka. Nikde nenašla zastání a tak potají hořce plakávala. Jednoho rána se mocný král v Holubatangmua probudil. Napřed otevřel jedno oko. Potom otevřel druhé oko. Zkrátka zrovinka tak, jak se od jak živa probouzejí králové v kokosovém háji, v kokosovém kraji Holubatangmua.
10: Kde jste všichni? Slyšíte? Váš král se probudil. Nevíte, co se sluší a patří.
11: Volal jsi, můj pane, volal jsi, mocný Rádžo Rádžů. Z celého srdce vítám nový den, který pro tebe zažehl sám Bataraguru, nejvyšší z bohů. Ať paprsky slunce věnčí tvou hlavu, mluvím já, královna, žena svého krále.
12: Kéž dobří duchové země střeží dnes tvé kroky, laskavý vládce. Já mluvím, princezna z kokosu, dcera vznešeného otce.
13: Opatruj tě duše našich předků před zlými mocnostmi džungle, tatíčku králi. Mluvím já, princezna v kokosu, paprsek tvé slávy.
14: Démoni, ustupte.
15: Dobré jitro, pane.
16: Dobré jitro, králi.
17: Dobré jitro, králi.
10: Ovšem, jak by ne. Dobré jitro, tatíčku, dobré jitro, králi. Z vašich medových slov má váš otec hořko na jazyku. Na oko div nepuknete samou laskavostí, ale v duchu myslíte jen na svoje ženské pletichy a hádky.
18: Křivdíš jim, pane. Měl jsi špatnou noc. Co tě po ránu tolik trápí?
10: Odpusťte, moje nejdražší. Zvečera jsem se přejedl pálivého sambalu a nedovařené rýže. Měl jsem z toho těžké sny.
18: Sny jsou jen přeludy, můj králi.
10: Sny? Jsou posly bohů. Jsem si jistý, že už neuvidím, jak se večerní slunce sklání do mořských hlubin. Můj čas se naplnil. Kde je princezna z kořápka? Nikde ji nevidím. Kam se zatoulala?
12: Věčně se někde toulá. Nic nedbá na tvoje zdraví a na pověst našeho královského rodu. Hraje si s motýly v bambusovém houští.
13: Honí se s opičkami v korunách kokosových palem jako opičí mládě.
12: Nechává se houpat na chobotu tvého válečného slona.
13: Je nevděčná.
12: Hloupá.
13: Líná až běda.
12: Posedlý démon.
10: Dost. Už dost. Což pak jsem se ocitl na opičím sněmu. Princezno Skořápko, u všech tygřích vousů, kde jsi?
19: Skořápko, slyšíš?
20: Ozvi se, ty ještěrko.
19: Skořápko, kde zase vězíš?
21: Tady jsem, už běžím.
18: Dobré jitro, tatíčku. Svěží vánek, maminko, chladnou rosu po ránu, sestřičky. Odpuste, zdržela jsem se. Musela jsem poklidit buvolům.
10: Buvolům? Co to povídáš, mé dítě, jak tě jen něco takového mohlo napadnout?
18: Sestřičky poručili.
10: Kdože poručil?
18: Ty malá zlomyslná pletichářko.
13: Nevěří ani slovo, otče.
18: Ty špinavá opičí chůvo.
13: Ty hloupá buvolí, mámo, ty...
18: Ticho! Nevidíte, že se vašemu královskému otci dnes přitížilo? Pěknou útěchou ho častujete, jen co je pravda, jako byste si po ránu omočili jazyky v hadím jedu. Odpustím, můj králi a pane. Není ostatně divu, že se dali tak strhnout. Princezna z kořápka by opravdu zasloužila co proto. Kvůli ní budeme brzy našim podaným prosmích.
10: Bohové, hlava mi tuní jako prázdný kokosový ořech, jako kdybych se probudil ve vosím hnízdě. Ten sen. Ten strašný sen.
18: Co se ti zdálo? Svěř se, uleví se ti.
10: Nevím, jak začít, má nejdražší. Zdráhám se uvěřit nepokojnému spánku. Zdálo se mi, že se k mým nohám přikutálela tři hadí vejce. Z prvního se vylíhl černý diamant. A to byl vzkaz od císaře ze země drahokamů pro nejspanilejší princeznu z království Hulubatang Mua. Než rosa třikrát oschne na listí, připluje pro ní, aby ji učinil svou ženou a královnou.
8: To jsem přece já. Já jsem ze všech nejkrásnější. Řekni, maminko, pověz.
0: Ty? Jen se podívej na své uši. Každý přece ví, že já jsem ze všech nejkrásnější.
8: Ty, chudinko, ty přece...
18: Není vám hamba. Král nedomluvil. Pověz, můj pane, co bylo dál.
10: Mám chuť spolknout další slova jako hrst arekových oříšků. Ale čas nečeká. Poslouchejte, z druhého hadího vajíčka se v zápětí vylíhla černá perla. A to bylo poselství od císaře z ostrova Perel pro nejlíbeznější princeznu ze země Hulubatang Mua.
0: Slyšela jsi, maminko? Slyšela jsi, princezno v kokosu? Buď si pro mě za mě nejkrásnější, já jsem zase pro změnu nejlíbeznější. Nevím, oč bychom se měli hádat, že je to tak, maminko?
18: Máš pravdu, dceruško, ach králi, tomu říkáš zlý sen? Šťastnější znamení ti nemohl spánek přivolat.
10: Předčasně se radujete. Poslyšte má slova nakonec a do třetice puklo třetí hadí vejce. A z něho se vyklubala jedovatá černá kobra.
17: Kokosový králi, vzkazuje ti z černé džungle můj pán, strašlivý had Lembayung. Tvůj čas se naplnil. Než zapadne slunce, odejdeš navždy cestou stínů. Dříve však musíš splnit Lembayungovo přání. Než raní rosa třikrát oschne na listí, chce pán posvátného stromu Varinginu uvítat ve svém doupěti svou nevěstu, tvou nejošklivější dceru. Netouží po kráse, nehodí se do temné hadí říše, přikaž tedy, co můj pán požaduje. Nevyplníš-li jeho přání, vyschnou vody země Hulubatang Mua a všechno živé vyštípou z kraji jedovatí hadi a štíři. Tak praví had Lembayung, pán posvátného stromu Varinginu.
18: To nemůžeš dopustit, králi.
10: Sny jsou posly bohů. Mé srdce pláče, ale není na světě moci, která by se mohla protivit hadí vůli. Tak stanovil nejvyšší bůh Bataragur. Pro blaho a štěstí naší kvetoucí říše. Jedna z mých dcer se musí do tří dnů vydat po stezkách hada Lembayunga. Nesnažte se ho oklamat. Krutě by vás potrestal. Já za vás nemohu rozhodnout. Nepatřím už světu lidí. Jděte, už jděte, nechte mě spát. Chci zůstat sám.
18: Král poroučí mé dcery. Je čas k modlitbám.

0: jsem já, tatínku. Princezna z Kořápka.
1: Ty jsi neodešla.
0: Odpust, nemohla jsem. Byl jsi tak bezmocný a tak smutný i ve svém bezesném spánku.
1: Jak dlouho jsem spal?
0: Slunce se chýlí k západu. Umlkají ptáci.
1: Nepláč, Skořápko. Nezasloužím si tvou lásku. Vím, jaké ústrky jsi vytrpěla a já jsem se tě nikdy nezastal. Všechny mé myšlenky patřily jen mé říši. Nenašel jsem si na lásku čas. Už nemám sílu, abych to napravil. Stmívá se. Zdá se mi, že slyším pohřební bubny. Má malá, krásná kokosová Skořápko. Tuším, jaký ti tvé sestry chystají osud, ale nemohu tě ochránit před jejich zlobou a závistí. Můj čas už nadešel.
2: Zavřel oči a jeho duše se proměnila v něžného bílého ptáka. Tak jak se odjakživa proměňují duše zesnulých králů v kokosovém háji, v kokosovém kraji, Hulubatang Mua. Naposled zamával křídly nad tichými příbytky lidí. A pak se rozletěl cestou stínů vstříc zapadajícímu slunci. V té chvíli Rádža Rimba, šedivý pán divokých slonů, zvedl svůj vrázčitý chobot k obloze a zatroubil.
3: Na příču v temné džungli zvěstuj dál, že v Hulubatang Mua zemřel drák. Než rosa třikrát oschne na listí, Hatlembajung se dočká kořistí.

0: Vračičku v černé džungli zvěstuj dál, že vůl Batang Mua zemřel král.
1: Uslyšel to i pán posvátného stromu Varinginu a spokojeně zasyčel.
2: Svítá. Tma se co chvíli schoulí do temných pelechů džungle a slunce už podruhé vypije rosu z kalichů květů. Zbývá mi poslední den po další bezesté noci. Jak mám rozhodnout, kterou z dcer obětovat? Mé srdce mi napovídá, ví, příliš dobře ví, koho bych nejsnáze ožalela. Ale nad křivdami lidské lásky vládne spravedlnost králů. Nemohu, nesmím naslouchat hlasu srdce. Princezno Skořápko, proč jsi tak krásná? Rini, kde vězíš?
3: Poroučíš, má paní.
2: Kde jsou mé dcery? Ještě spí?
3: Ach ne, královno. Princezna z Kokosu s princeznou v Kokosu se od rozbřesku slunce krášlí. Noční rybáři přinesli zprávu, že na východ i na západ od našeho ostrova šlehá k obloze oslnivá záře. Takhle prý planou jen lodě králů z ostrova Perel a ze země drahokamů. Princezny jsou bez sebe štěstím, smějí se, výskají a zpívají v domě smutku svatební písně.
2: A princezna z Kořápka?
3: Však víte, má paní, od chvíle, kdy se náš dobrý král vydal na dalekou cestu stínů, princezna z Kořápka se nehnula od jeho nejmilejší kokosové palmy. Objímá ji a pláče, ale čím víc slz prolévá, tím je krásnější. Podivné věci se dějí, královno. Do koruny palmy přilétá každé ráno bílý pták a princezna z Kořápka mu zpívá tesklivou píseň.
2: Otevři okno.
3: Jak poroučíte, vznešená.

0: Černý mrak.
1: To stačí. Můžeš jít.
0: Jak poroučíte, paní?
1: Princesno Skořápko, proč jsi tak krásná? Nikdy jsem k tobě nepřilnula. Lásce se nedá poručit. Divné. Divné jsou její tajemné cesty. Ale jsem přece královna. Jsem z rodu spravedlivých. Můj králi, kéž by tvá němá ústa promluvila. Kéž by mi bohové dali další znamení.
2: Neptej se svého srdce, paní. Láska není spravedlivá. Nech rozhodnout krále z ostrova Perel a ze země Drahokamů. Zachraň svou duši, královno. Své srdce neochráníš. Bolest je úděl spravedlivý. Nech volit cizí krále. Zvolíš pravdu.
1: Bohové, kde se tu vzal ten bílý pták? Kam odlétl? Cože to říkal? Zachraň svou duši. Bolest je úděl spravedlivých. Díky, můj králi. Mé srdce už mlčí. Jen tiše, tichounce vzliká.

0: Slyšela jsi, matko? Na východním obzoru vzplanula záře, jako by celé moře zachvátil obrovský požár. Král z ostrova Perel se blíží. Než se den změní v noc, přistane u našich břehů.
1: To není všechno, královno, má matko. Tam, kam chodí slunce spát, rozklenula se na obloze oslnivá duha. Král ze země drahokamů pluje k našemu ostrovu. Ještě dnes večer pokleknu k jeho nohám s miskou sladkého kokosového mléka. Jsem tak šťastná.
2: Ty mlčíš, matko?
1: Ty se neraduješ?
3: Zamyslela jsem se. Pojďte blíž. Chci vás obejmout.
1: Maminko, ty pláčeš?
3: Do rozvitých květů padá po ránu rosa, slunce ji brzy vypije.
2: Jestli chceš, zatančíme ti.
1: Ano, ano, zaspíváme ti písničku, kterou jsme včera složili. Uvidíš, že tě rozesměje.
4: Černá

0: Giada.
1: Bohové. Maminko, ty ses ani neusmála.
2: Ty opravdu pláčeš? Stalo se něco? Matko, kdy odejde princezna z Kořápka do džungle? Je nejvyšší čas, Hatlenbajung čeká. Zítra už po třetí oschne raní rosa na listí. Pán posvátného stromu Varingínu nezná slitování.
1: Tak něco řekni, matko. Z Kořápka jen celé dny pláče, kazí nám všechnu radost.
2: Přivolá svým nářkem zlé démony džungle.
1: Odradí tím smutečným kvílením naše nápadníky, vyžení.
2: Ať si táhne. Uvidíš, jak mi bude slušet svatební čelenka z černých perel.
1: Jak se na mé hebké šíji rozzáří svatební náhrdelník z černých diamantů. Usměj se na nás, matko.
3: Srdce mi usedá žalem. Nemohu váš osud vzít do vlastních rukou. Nad naším pozemským světem panuje vůle bohů. Princezna z Kořápka zůstane, dokud u našich břehů nepřistanou lodě vznešených králů. Ti ať sami rozhodnou, která z vás se stane nevěstou Hatlenbajunga.
2: Slunce zapadlo, noc nenastala. Lodě vznešených ženichů se už chystají vplout do zátoky mezi korálovými útesy. Co si počneme, sestřičko? Slyšíš, jak lidé v přístavu vítají urozené plavce?
1: Princezno v kokosu, přestaň se už zbůhdarma zhlížet ve své misce vody. Marně nad sebou mhouříš, obě oči na kráse tím nezískáš. A bohové, jak jen si ošklivá.
2: Já? Že jsem ošklivá? Podívej se na sebe. Určitě to nebudeš ty, koho si vedle z Kořápky zvolí za ženu jeden z králů. Chystej se na cestu do džungle.
1: Bohové, já snad puknu smíchem. Jen se podívejte na tu krásku. Vždyť by se jí v uších napásli všichni buvolové z našich rýžových polí.
2: Ty nosatý démone.
1: Vyběj se.
2: Běda nám, sestro. Lodě králů se chystají zakotvit u našich břehů. Strašně se bojím.
1: Strach nám nepomůže. Musíme matku přemluvit, než bude pozdě.
2: Je neoblomná. Nic nedá na náš pláč. Jakoby naslouchala jinému hlasu.
4: Mám nápad. Podívej.
2: Co je to?
4: Prstýnek princezny z Kořápky. Ten s duhovou lasturkou místo perly.
2: Co jen se pro něj naplakala?
1: Jak by ne? Byl to její první dárek od tatínka. Stáhla jsem jí ho z prstu, když spala.
2: Dobře si udělala. Ale proč jsi mi o tom nic neřekla?
1: Nikdy si neuměla držet jazyk za zuby, ale teď poslouchej.
2: Ach, to je nápad. Už běžím, sestro. Matko! Maminko! Pomoc!
5: Kde jsi, má nejsladší? Co je ti, princezno z kokosu? Co se to tady stalo? Vzbuď se, můj miláčku, otevři oči.
2: Někdo ji otrávil, maminko. Jen trochu se napila z misky chladivé vody a najednou omdlela.
3: Kdo to byl? Kdo se jen mohl opovážit?
2: Bojím se to vyslovit.
3: Mluv, dítě, pro všechno na světě, mluv.
2: Na dně té misky leží prstýnek s duhovou lasturkou. Je plný hadího jedu.
3: Čí je ten prsten?
2: Ach, maminko.
3: Komu patří?
2: Princezně z Kořápce.
3: Z Kořápce. Vyšli hned rychlého posla pro starého duku na zaklínače duchů. Snad svými čáry a zaříkáním zapudí od lůžka mé drahé dcery strašného ducha džungle, pojídače dívek a dětí. Tiše, mé dítě, jen tiše. Hadí jed ti neublíží. Ztrácí svou smrtící moc, když ho do krve nevpraví zlořečené hadí zuby. Tiše, dcerunko, nenaříkej. Matka tě pomstí. Zaveďte ihned princeznu z Kořápku na kraj nejtemnější džungle. Až tam, kde začíná nikam. A tam ji opusťte. Ať sama v hrůze a děsu hledá cestu do doupěte svého pána, mocného Hatlenbajunga. Kéž tě chrání na temných stezkách dobří duchové džungle nešťastná princezno z Kořápko. V hloubi duše vím, že mě tvé sestry obelstily. To já jen s úlevou uvěřila jejich lži, abych vzkřísila své srdce.
6: Abys zahubila svou duši.
3: Já vím, tajemný bílý ptáku. Já vím.
0: Džungle. Temná. Tajemná říše démonů a divokých šelem. Když nastane noc, ve tmě zaplanou ohýnky krvelačných očí a krutý Harimau, pán tigrů, svolává svobodné národy džungle na loveckou stezku. Ubohá princezna z kořápka jde, kam ji nohy nesou. Prodírá se neproniknutelnými houštinami, do tváře ji bodají jedovaté trny, do vlasů se vplétají palčivé liány.
2: Už nemůžu. Já nemůžu dál. Dobří duchové džungle, proč jste mě opustili? Co jsem ti udělala, matko, že jsi mě odsoudila k tak krutému trestu? Smrt je laskavější než ty. Já nechci žít.
6: Vznešený Harimau, mocný králi džungle, ozvi se mi!
7: Provolá tygra hledá smrt. Odkud přicházíš, lidská dcero?
2: Z krajiny nelásky a lidské zloby. Má matka královna mě zapudila. Jsem pohozená z kořápka. Hadí nevěsta.
7: Tvá cesta je volná, princezno.
2: Ach, zenešený zabíječi buvolů, vládce noci. Nedovol, aby dcera krále z Hulubatankmua umírala na tvých stezkách úzkostí a žalem. Raději ponor svůj spár do mého těla. Rozvěz mou kůži po všech trnech džungle. Napij se mé krve. Bratříčku tygře.
7: Jsi kořist vznešeného hada Lembayunga, pána posvátného stromu Varinginu. Nesmím se napít tvé krve, princezno z Hulubatankmua. Ale chceš-li, usedni na můj pruhovaný hřbet. Zanesu tě do říše mocného krále slonů, vládce smaragdového pralesa. Tam popros o smrt. Cestu pro krále džungle! Cestu pro krále džungle! Jsme na místě, dcero z rodu králů. Mé stezky tu končí. Přeji ti lehkou smrt. Přeji ti lehkou smrt, královská dcero!
6: Vznešený pane, vládce národa slonů, bratříčku králi, volá tě

0: Onum. Nadarmo prosíš, lidská dcero. Jsi kořist mocného hada Lembajunga, pána posvátného Varinginu. Tam pros o slitování.
1: A Rádža Rimba, vznešený vládce pralesa a bahnitých tůní, usadil nešťastnou princeznu z kořápku na svůj okoralý hřbet. Kolébal se s ní přes padlé kmeny stromů, které se pod ním rozpadaly na trout, přes močály a bahnité řeky, vylévající se z břehu.
0: Cestu pro krále pralesa, cestu pro krále slonů! Jsme u cíle. Pokloň se svému pánovi, mocnému hadovi Lembajungovi, princezno z Hulubatangmua. Zde je tvá kořist, hadí králi. Nalož s ní podle své vůle, anebo podle odvěkých zákonů džungle, dopřejí život či smrt. Mluvím já, Rádža Rimba, pán divokých slonů. Dobrý lov, králi.
2: Pove.
3: Vítám tě v říši smutku a ticha, princezno z Hulubatangmua. Zastři si tvář, lidská dcero. Mé jedovaté oči by tě uhranuly. Chci si tě prohlédnout. Tvá matka a sestry mě oklamaly, nejkrásnější princezno z Hulubatangmua. Záříš jako květ mangovníku pokrytý rosou. Nehodíš se za ženu osamělého hada Lembajunga. Vrať se, lidská dcero, po stopách krále slonů, křivolakými stezkami pruhovaného vládce džunglí do úrodné země kokosových palem. Propoušť. Mluvím já, Lembajung, nejmocnější z hadů. Proč mlčíš? Jak to, že neklopíš zrak před uhrančivýma očima hadího krále? Poroučím ti, vrať se! Jsi volná.
2: Nebojím se tvých očí, pane. Jsou plné soucitu a smutku. I z tvého hadího hlasu zaznívá podivná bolest. Cítím, že patříme k sobě, králi. Spojuje nás žal. Dovol mi zůstat.
3: Buď poslušná hadího slova. Vrať se.
2: Kam?
3: Tomu.
2: Nemám domov, králi hadu. Otec už nežije, sestry mě nenávidí. Má matka mě navždy zapudila ze svého srdce. Bojím se samoty uprostřed lidí. Ve jménu mého i tvého žalu slituj se nade mnou. Patříme k sobě.
3: Mangový květ patří mangovníku.
2: Zahozená skořápka tomu, kdo ji zvedne.
3: Pán posvátného stromu Varinginu ctí svobodnou vůli nešťastná královská dcero z Hulubatangmua. Ve jménu mého i tvého žalu zůstaň.
2: Díky, hadí králi. Díky, můj pane.
1: V té chvíli se had Lembajung hrozivě vstyčil a zahrozil rozeklaným jazykem ke království Hulubatangmua.
3: Srdce lidských samic syčí závistí. Za své zlo se stanou hadí kořistí. Mluvím já, hat Lembajung, pán posvátného stromu Varinginu.
1: A stalo se, jak prorokovala černá kobra. Na rozkaz mocného hadího krále vyschly vody země Hulubatangmua a všechno živé v

0: vyštípali z kraje jedovatí hadi a štíři. Závistivé sestry se svých ženichů nedočkali. Zděšeně prchali s matkou před zákeřnými zuby hadů a na cestu tam, kde začíná nikam, jim výsměšně zářily plachty lodí mocných králů, vzdalující se od břehů ostrova. Království v kokosovém háji, v kokosovém kraji Hulubatang Mua pohltila džungle. Kdo ví, kolik dní a nocí prožila princezna Skořápka s hadem Lembayungem pod vzdušnými kořeny posvátného stromu Varinginu. Ve vlasech jí rozkvetly orchideje a do očí jí napršela tajemná záře hvězdných nocí. Byla den ze dne krásnější. Už se nebála džungle ani jejich hlasů. Za dne usedal do koruny stromu bílý pták a zpíval jí pro útěchu šťastné písně dětství. A když večer usínala v konejšivých závitech stočeného hadího těla, cítila k svému ohyznému ochránci víc než pouhou vděčnost. Ale hluboko v duši jí pomalu klíčil stesk po světě lidí.
1: Čarovný bílý ptáku, můj neznámý příteli, odkud přilétáš? Kde ses tu vzal? Tvé sladké písně hladí mou bolavou duši a plaší přízračné stíny džungle. Díky za tvou věrnost. Ty mě nikdy neopouštíš. Had Lembayung, můj pán, se stále častěji toulá po svých hadích stezkách. Jsem tak osamělá. Nikdy se mi zdává, že z dálky slyším vábivý hlas. Chtěla bych se za ním rozběhnout. Ale mé srdce vězí v džungli jako kotva na korálovém dně. Co je to se mnou, bratříčku? Chce se mi prchat a chce se mi zůstat. V mé duši je pláč.
2: Stýská se ti, princezno Skořápko. Nepatříš džungli. Ale neptej se mě na radu. Když poslechneš vábení svého srdce, oči hada Lembayunga se navždy promění v mrtvou poušť. Zůstaneš-li, tvé srdce zemře steskem.
1: Přísahám, že raději zemřu, než abych ublížila svému ochránci.
2: Nepřísahaj, Skořápko. Lidské sliby jsou křehčí než stéblo rýže. Dnes v noci vzejde úplněk. Podivné zázraky se dějí v džungli za vlády úplné luny. Rádža Rimba, král slonů, zvolává druhy k měsíčnímu tanci a Orang Hutan, lesní muž, vřeští k obloze svou opičí píseň lásky. Divoký Harimau, pruhovaný vládce houštin, se za měsíčních nocí nenapije krve. A had Lembayung, kde si v ústraní svléká svou ohyznou hadí kůži. Snad i na tebe čeká zázrak, Skořápko. Slyšíš, tvůj pán se...
3: Plakala jsi, lidská dcero?
1: O, ne, můj pane, to jenom mlha z jezírek se zachytila na mých řasách. Měl jsi dobrý lov?
3: Zapadá slunce, vychází královna luna. Had Lembayung neloví za úplňku měsíce. Plakala jsi, nezapírej. Zavolal tě hlas lidské krve.
1: Netrap mě, pane, patřím jen tobě.
3: Pokušení je silnější než sliby. Stesk je mocnější lidské vůle. Vím, že mě opustíš.
1: V tvých očích se zaleskly slzy. I ty dovedeš plakat.
3: Je to jen odraz hvězd. Nastává noc. Musím zas odejít. Hadí stezka mě volá.
1: Nikdy tě neopustím, můj králi.
3: S Bohem.
1: Ne. Naschledanou. Co se to děje? Všechny květy džungle se rozvíjejí. Kapirosy září v pavučinách jako duhové perly. A jasné hvězdy prší do korun stromů jako v začarované říši. S ním? Kde se tu vzal ten krásný mladý princ na bílé slonici? To na mě se usmívá, to na mě kývá mankovou ratolestí. Odkud přicházíš?
4: Jednou poznáš mé jméno, princezna. Jsi krásná. Záříš jako mangový květ pokrytý rosou.
1: Mlč, princi.
4: Mangový květ patří mangovníku. Pojď se mnou, dcero králu. Vyvedu tě z temné říše Hadalembayunga do země jasného slunce. Pospěš si. Neotálej.
1: Jsem tak slabá. Jen ještě slůvko a podlehnu. Chci odejít. Chci odejít. Já chci odejít.
2: A oči Hadalembayunga se navždy promění v mrtvou poušť.
1: Odejdi, princi. Když jsem prosila člověka, slitoval se had. Nemohu ho opustit. Jdi svou cestou, princi. Můj princi.
0: Nešťastná skořápko. Princ na bílé slonici se ti rozplynul před očima a všechny zářivé květy rázem uvadly. Černí pavouci je opředli pavučinami a do stvolů se zažrala plíseň. Hadalembayung se vrátil až za úsvitu. Přinesl k jídlu volskou pijavici.
3: Nebyl tu někdo?
1: Můj pane, tam, kde začíná nikam, přichází nikdo.
3: Nastav tvář slunci, princezno skořápko, ať vysuší tvůj pláč.
0: Čas plynul. Princezna Skořápka už nedovedla přemáhat svůj stesk. Bála se nocí, kdy se vlády na obloze ujímal úplněk. Tehdy se před ní znovu a znovu zjevoval princ na bílé slonici a vábil ji k návratu do země lidí. Čím víc naléhal, tím byla Skořápka slabší a oči Hadalembayunga se víc a víc podobaly vyprahlé poušti. Pak přišel večer, kdy na nebeskou klenbu znovu vystoupil úplně k měsíce.
3: Slyšíš, Skořápko? Rád Jarimba už zase svolává své stádo k měsíčnímu tanci a krvelační Harima upřísahá nebesům, že se dnes v noci nenapije krve. Měsíc září nad korunami stromů jako soví oko. Musím jít, volá mě hadí stezka, nad džunglí vládne luna.
1: Neodcházej, králi, zůstaň tu se mnou, bojím se, že... Já se tu bojím.
3: Čeho se bojíš? Snad svého srdce. Prozraď mi, jaké v něm skrýváš tajemství had. Lembayung dovede odpouštět.
1: Já nemám před tebou tajemství, králi. To jenom stíny džungle si ustlali v mé duši. Lekám se jejich šepotavých hlasů. Bojím se samoty. Zapřísahám tě při všem, co miluješ. Zůstaň.
3: Hluboko ve své duši cítím, že tě dnes ztratím. Noc je plná měsíčního kouzla. Němý pták Rumbu dnes poprvé a naposled zaspíval svou píseň lásky. A přece nemohu zůstat s bohem princesno z Korábko.
1: Ne. S bohem. Ty bílý ptáčku, potěšně dodej mi sílu. Bojím se chvíle, kdy přede mnou stane vznešený princ na bílé slunici. Nemám už sílu přemáhat pokušení. Tolik se bojím setkání. Tolik se těším. Můj dobrý bílý ptáčku, pomoz mi. Vím, že dnes v noci poruším slib. Navždy opustím Hadalem Bajunga.
2: Ubraň se kouzlu měsíční noci, princezno z Kořápko. Jen ještě jednou. Naposledy.
1: Nemohu.
2: Květy džungle se rozářily. Do korun stromů padají hvězdy. Tvůj princ přichází. Smiluj se nad hadem Lembajungem.
1: Láska je mocnější než soucit. Bratříčku bílý ptáku.
4: Zdravím tě, dcero králů. Poslechni srdce a následuj mě do světa lidí. Jestli dnes odmítneš, nikdy se už nevrátím. Podej mi ruku, princezno. Půjdeš? Půjdeme.
1: Já? Ano. Ne!
4: Mangový květ patří mangovníku.
2: Zahozená z Kořápka tomu, kdo jí zvedne.
4: Miluji tě, princezno z Kořápko.
1: Ne. To ne.
4: Je nejvyšší čas. Hadlem Bajung se vrací.
1: Prosím tě, odejdi. Já nemohu zradit. Prokletá džungle. Jak jen tě nenávidím. S bohem, princi.
5: Vítej, Rádžo.
6: Vítej, pane.
5: Pane náš, vítej.
6: O, pane náš, vítej.
1: Sešírala se. Pane náš, slyším lidské hlasy. Co se to se mnou děje?
4: Vstaň, princezno z Kořápko. Nesluší se dceři králů klečet v prachu a zastírat svými vlasy tak spanilou tvář. Vstaň a pohleď mi do očí.
1: Ach, princi, kde to jsem? Kam zmizela džungle?
4: Změnila se v úrodná pole. Je konec ponuré říše Hadalem Bajunga. Jeho divocí podaní na sebe vzali lidskou tvář a posvátný strom Waringin se proměnil v zářivý královský palác. Jsi zase v říši lidí, královna z Kořápko. V mé a v tvé říši.
1: Je to jen sen. Kde je Hadlem Bajung, můj dobrý ochránce? Tvá kouzla mě neobloudí, princi.
4: Jsou cesty bez návratu, královno. Jsem Rádža Lembajung, král králů. Nejvyšší bůh Batara Guru mě před mnoha lety pro mou pošetilou píchu zaklel do hadí kůže a celé mé království proměnil v temnou džungli. Tvá věrnost mě zbavila prokletí. Pozvedněte ke mně královnu z Kořápku. Ještě dnes usedne po mém boku na dědičný trůn mých předků. Hadlem Bajung a jeho temná říše zůstanou už navždy jen ošklivým snem.
1: Mangový květ patří mangovníku.
4: Zahozená z Kořápka tomu, kdo ji zvedne.
2: Žij blaze, princezno Skořápko, s Bohem.
1: Neodlétej, můj věrný bílý ptáčku. Zůstaň, ach, zůstaň. S Bohem.
4: Komu to máváš, má lásko?
1: Slunci, můj králi.
0: Tak končí vyprávění o hadu Lembajungovi a jeho věrné princezně Skořápce. Kdo se někdy zatoulá do džungle, možná, že tam spatří fialovou rostlinu, která se plazí vysoko do korun stromů. Má tělo hadí, jako had chladí, a její listy se kovově třpití jako duhová hadí kůže. Ta rostlina se jmenuje Lembajung. To na památku princezny z Hulubatang Mua a vznešeného hadího kůže.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku.

0: sranda ustát, nic.
1: Máte mladšího sourozence?
2: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
1: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
2: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
1: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
2: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.
2: Kluci nedokážou mít nějaké tajemství. Když jsme byli hotovi s jednocením řepy, netrvalo dlouho a začali jsme svážet seno. Jezdili jsme celý den se žebřiňáky a skákali jsme do sena na patře v seníku. Lasse chtěl, abychom spolu závodili, kdo dokáže skočit nejvýš. Z hora dolů, ne z dola nahoru, to se rozumí. Lezli jsme po trámech až nahoře u stropu a skákali jsme dolů do sena. Paničku, to lechtalo v žaludku. Lasse říkal, že ten, kdo závod vyhraje, dostane cenu. Velké lízátko. A tak jsme skákali a závodili, ale nakonec vyšplhal Lasse, co mohl nejvýš a skočil dolů do malinké hromádečky sena, jen to žuchlo. A dlouhou chvíli ležel a nemohl se ani pohnout. Potom nám říkal, že si dočista myslel, že mu srdce spadlo do žaludku a že ho tam bude muset mít celý život. Nikdo jiný se neodvážil ten skok po něm opakovat a takhle se strčil lízátko do pusy a řekl: předává se Lassovi za odvážné výkony na seníku. Jednoho dne jsme Brita a Anna a já svážili seno s čeledínem z Norgordenu a u palouku, odkud jsme to seno svážili, jsme objevili jahodiště. Rostla tam jahod, že jsem jich nikdy tolik pohromadě neviděla. Ujednali jsme si, že nikdy, ale opravdu nikdy o tom jahodišti neřekneme klukům ani nikomu jinému. Jahody jsme vyzbírali a navlékli jsme je na stébla trávy a bylo jich 13 plných stébel. Večer jsme je snědli s cukrem a smetanou. Lasse a Bosse a Ole dostali každý ochutnat, ale když chtěli vědět, kde jsme ty jahody nazbírali, řekli jsme jim: to neřekneme za nic na světě, protože to je tajemství. Pak jsme Brita a Anna a já celé dny běhali a hledali nová jahodiště a nebavilo nás být na seníku. Kluci tam ale byli a my jsme nedovedli pochopit, že je to neomrzí. Jednoho dne jsme našli moc a moc jahod a řekli jsme klukům, že už máme 7 jahodišť, která nikdy neprozradíme, protože je to tajemství. To řekl Ole. Ha, ha, ha, to bude asi pěkně ubohý tajemství proti tomu našemu. A co vy máte za tajemství? Zeptala se Brita. Neříkej to, Lasse, řekl Ole. Ale Lasse povídá: a proč ne? Ať si holky poslechnou, že naše tajemství není tak hloupý jako jejich. Jestli chcete něco vědět, tak jsme udělali na patře v seně 9 jeskyní. Ale nepovíme, kde, doplnil ho Bose a skákal po jedné noze. Však my je stejně brzy najdeme, řekli jsme a hned jsme utíkali na seník. Hledali jsme celý den a ještě i druhý, ale žádné jeskyně jsme nenašli. Kluci byli hrozně důležití a Lasse řekl, nenajdete je nikdy. Jednak to nejde najít bez mapy. A za druhý, nenajdete mapu, kde jsou zakreslený. Jaká je to mapa? Ptali jsme se. Mapa, co jsme si sami udělali, řekla se. Ale tu jsme dobře schovali. A tak jsme tedy Brita a Anna a já začali hledat mapu. Celé hodiny jsme hledali v Lasově a Bosově pokoji, v jejich postelích a v zásuvkách i v šatníku. Hledali jsme i nahoře ve visací lampě a koukli jsme se, jestli není nějaká mapa zastrčená za tapetou u stropu. Ale Lasse řekl, uděláte líp, když se vzdáte, protože stejně nikdy žádnou mapu nenajdete. Tak už jsme se pak o to nestarali. Ale druhý den jsem se chtěla zeptat Ola, jestli by mi nepůjčil 1001 noc, protože pršelo a já chtěla zůstat doma a číst si. Lasse a Bose byli někde venku a já jsem šla do jejich pokoje, abych po lípě přelezla k Olovi. V lípě bydlel kdysi malý ptáček a měl hnízdo v díře, která byla přímo v kmeni. Teď už tam nebydlel. Ale když jsem lezla kolem hnízda, všimla jsem si, že z něj čouhá provázek. Nač tady pro pána měl ten provázek, řekla jsem si a zatáhla jsem za něj. Ha! Na konci provázku byl pevně přivázaný papír svinutý do roličky. A představte si, ona to byla ta mapa. Myslela jsem, že spadnu ze stromu, tak jsem byla překvapená. Na 1001 noc jsem si ani nevzpomněla a vlezla jsem naspátek do klukovského pokoje a utíkala jako splašená k Britě a Aně. Jakou měli radost. Hned jsme se rozběhli na seník a netrvalo dlouho a všechny jeskyně jsme našli. Kluci vyhrabali v seně dlouhé chodby, ale všechno bylo pěkně na mapě. Když se leze takovou chodbou a je tam tma tmoucí a kolem je tolik sena, tak člověka někdy napadne... Co když se teď nedostanu ven? Je to příšerné a ohromně napínavé. Ale člověk se vždycky zase ven dostane. Tma byla však jenom v chodbách. V jeskyních bylo světlo, protože byly všechny u stěn a světlo se tam dostávalo s kulinami mezi trámy. Byly to velké, krásné jeskyně a viděli jsme, že se kluci hodně nadřeli, než je udělali. K poslední jeskyni vedla tak dlouhá, dlouhatánská chodba, že jsme mysleli, že nikdy nebude mít konec. Já jsem lezla napřed a pak Brita a za ní Anna. Ale tu jsem viděla, že se to přede mnou jasní a to byla jeskyně. A Tomáš, seděli tam Lasse a Bose a Ole. Pane, ti byli ale překvapení, když jsme k ním do jeskyně strčili hlavu. Jak jste to mohli najít? Řekl Lasse. Nešli jsme si napřed mapu samozřejmě, řekla jsem. Nebylo to ostatně nic těžkého. Ha, taková obyčejná skrýž. Tentokrát byl Lasse přece jen trochu zaražený. Chvíli přemýšlel a pak řekl, vzal to čert, ať jsou tu holky s náma. potom jsme si v jeskyní hráli celý den a užili jsme si hrozně legrace. Ale druhý den řekl Lase: teď, když znáte naše tajemství, tak by bylo správný, aby jsme se dozvěděli o všech vašich jahodištích. Ha, to určitě, řekli jsme. Najděte si je sami, zrovna tak, jako my jsme si našli jeskyně. Ale aby jim to šlo lehčeji, šli jsme Brita a Anna a já napřed a označili jsme cestu šipkami střísek. Od jedné šipky k druhé bylo ovšem hodně daleko, takže to přece trvalo dlouho, než kluci jahodiště našli. Jenom k našemu nejlepšímu místu jsme cestu neoznačili. To je naše tajemství. A o tom neřekneme nikomu, nikdy, ale nikdy v životě. Nocujeme na seníku. Jednoho dne mi Bosa řekl: dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Náhodou vůbec ne, řekl Bose. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli hned. A ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. To bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila. Že si to vyvzpomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl: vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte? A co, když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci měli hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky. V 8 večer jsme vyšli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Ole Kolifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa. Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek a maminka řekla: ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko. To dělají všichni tuláci. Když jsme dávali klukům dobrou noc, řekla se: tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. V loni našli na Norgordenském seníku zmii. Rád bych věděl, jestli tam nějaká bude i letos. A Bos řekl: možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší tam je určitě. Fuj, ty jsou hnusný. Chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší. To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonilo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Spát se nám nechtělo ani trochu, ale měli jsme hlad. A tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Ale nakonec byla kolem nás taková tma, že jsme vůbec nic neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo, Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A to jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to, jako kdyby najednou zavil tisíc strašidel. Umírali jsme strachy a hrozně jsme křičeli. Je, to se Lase a Bose a Ole smáli, protože to oni tak vili a taky oni šustili před tím v seně, když se k nám plížili. Brita říkala, že je moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince. Ale Lase řekl, jdi, to byla přece jenom legrace. A Bose řekl, žalobníček, zvoneček, postavil si romeček. Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí už trošku krev v žilách tuhla. Nakonec se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam máme připlížit a taky je postrašit, ale už bychom to nedokázali. Tak jsme byli ospalé. Probudilo nás kokrhání a taky to, že nám byla zima. To byla zima. Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstát. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lase a Bose a Ole vycházeli z melangordenské stodoly. Taky jim byla zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. A představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo, protože bylo teprve půl páté. Ale brzy zazvonil Agdin budík. Musela vstávat a jít dojít. Dala nám teplé mléko a žemle. Ach, ty nám ale chutnali. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože se mi ještě chtělo spát. Byl to určitě moc chytrý člověk ten, co vynašel postele, protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp než na seníku. Jak jsme s Anou chtěli utéct. S nikým si tolik nevyhraju, jako s Anou. Máme tolik her, kde je všechno jako, o kterých víme jenom my dvě. Někdy si hrajeme, že jsme jako dvě paní, které se navštěvují. To se pak Anna jmenuje paní Bengtsonová a já se jmenuji paní Larsonová. Někdy si hrajeme, že se paní Bengtsonová s paní Larsonovou pohádali a to pak Anna řekne. Můžete si jít se svými protivnými dětmi domů, paní Larsonová. Ty protivné děti jsou mé panenky. A pak zase řeknu já. Já si myslím, že spíš vaše děti jsou protivné, paní Bengtsonová. Ale potom se zase spřátelíme a hrajeme si, že jako chodíme po obchodech a kupujeme hedvábí a samet a karamely. Máme jako peníze, které si sami děláme nahoře u dědečka. Máme strach, aby nás Lase a ostatní neslyšeli, jak si hrajeme ty naše hry, protože by se nám pak jen smáli. Když to slyší dědeček, to nevadí, protože si někdy hraje s námi a my u něho jako nakupujeme za ty naše peníze. Když prší, sedíme já a Anna často u dědečka a čteme mu. Když byl dědeček malý kluk, umřela mu maminka i tatínek a musel jít k cizím lidem, kteří na něho vůbec nebyli hodní. Musel moc pracovat, přestože byl malý a dostával tolik bití a tak málo jídla, že to nakonec nemohl vydržet a musel utéct. A zažil tolik veselých a napínavých dobrodružství, že je to k neuvěření. Až nakonec přišel k hodným lidem, u kterých směl zůstat. Jednoho deštivého dne, když jsme s Anou seděli u dědečka a dočetli noviny, řekla Anna: dědečku, vyprávěj nám, jak jsi tenkrát utekl. Jděte, řekl dědeček, to jste přece slyšeli už tolikrát. Ale my jsme to chtěli slyšet znovu a tak dlouho jsme škemrali, až začal. Když dovyprávěl, řekla mi Anna: to musí být prima, když člověk uteče. Já bych to taky moc ráda zkusila. To by ses ale nejdřív musela dostat k nějakým zlým lidem, abys měla od koho utéct, řekla jsem jí. To není potřeba, řekla Anna. Člověk může přece utéct i tak, jen kousíček a pak se zase vrátit. Tak víš co, utečeme, řekla jsem. Co tomu říkáš, dědečku, řekla Anna. A dědeček řekl, proč ne, že zkusit bychom to snad mohli. A tak jsme se rozhodli, že to uděláme. Musí to ale být v noci a nikdo o tom nesmí vědět. Dědeček nám slíbil, že to nepoví. Bývám vždycky večer tak ospalá, že jsem si vůbec nedovedla představit, jak to udělám, abych neusnula, než bude čas k útěku. Ale Anna řekla: jen klidně spí. Uvážeme ti na palec u nohy provázek a necháme ho viset z okna ven. Já přijdu, zatahám za něj a ty se probudíš. Anna řekla, že si natrhá jalovcové větvičky a dá si je do postele a tím, že se prý určitě udrží vzhůru. Pak jsme se ptali dědečka, co se má vzít s sebou, když se utíká. A on řekl, že trocha jídla a snad i trochu peněz, když člověk nějaké má. Chtěli jsme utéct hned tu noc a tak jsme měli hrozně moc starostí, aby všechno bylo přichystáno. Šla jsem k mamince a poprosila jsem jí o několik namazaných chlebů. Ona mi řekla, co pak to, že už máš zase hlad? Vždyť jsme před chvílí večeřili. Nemohla jsem přece prozradit, nač ty chlebíčky potřebuju, a tak jsem nic neodpověděla. Potom jsem si vzala několik korun ze svých peněz za sjednocení řepy a dala jsem si je pod polštář. A pak jsem šla schánět dlouhý provázek, abych si ho přivázala na palec u nohy. Večer jsme hráli všichni obíhanou a když byl konečně čas jít spát, mrkli jsme s Anou na sebe a zašeptali jsme: v půl jedenácté. Když jsem tatínkovi a mamince dávala dobrou noc, pevně jsem je objala, protože jsem věděla, že je teď dlouho neuvidím. A když maminka řekla, zítra budeme spolu česat rybíz, bylo mi strašně líto, protože zítra už nebude mít žádnou holčičku. Potom jsem šla do svého pokoje a uvázala si pevně okolo palce u nohy provázek a spustila jsem ho oknem ven. Jindy obyčejně usnu, jakmile položím hlavu na polštář, ale teď to nešlo. Zkoušela jsem všechno možné. Jakmile jsem se však v posteli pohnula, hned jsem ucítila provázek na noze. A pak jsem myslela pořád na to, co asi maminka řekne, až ráno přijde a uvidí, že je moje postel prázdná. Bylo mi tak líto, že jsem se dala do pláče. Plakala jsem dlouho, dlouho. Pak jsem se probudila. Někdo tahal za provázek. Už jdu, ano, křikla jsem a vyřítila se z postele rovnou k oknu. Venku byl už bílý den a dole pod mým oknem stál Lasse. To on tahal za provázek. Ach, jakou jsem na něj dostala zlost. Au, au, křičela jsem, přestaň. Ale Lasse tahal dál. Nech si to, křičela jsem. A proč, ptal se. Protože mám provázek přivázaný k palci u nohy. Lasse se dal do smíchu a řekl. To jsem ale ulovil legrační rybu. Potom chtěl vědět, k čemu to všechno s tím provázkem bylo. Ale já jsem už neměla čas, abych mu to vypravovala. Utíkala jsem do Norgårdenu. Myslela jsem si, že Anna možná utekla sama. Brita seděla na schodech a hrála si s kotětem. Kde je Anna? Zeptala jsem se. Spí, řekla Brita. Šla jsem tedy do pokoje děvčat a vida, Anna si tam vyspávala. Zkusila jsem jí uvázat provázek na palec u nohy, ale v tom se probudila. Je, řekla, kolik je hodin? A když jsem řekla, že je 8 ráno, dlouho mlčela. Potom řekla, takoví lidé, kteří nemohou v noci spát, by si měli dávat do postele jalovčí. Nevěřila bys, jak je z toho člověk ospalý. Pak jsme šli k dědečkovi číst mu noviny a když jsme k němu přihopsali, tvářil se překvapeně. Copak, vy jste neutekli? Ale, řekli jsme, až někdy jindy.

Kita?

To je krajta, ty hrovitá, ta nekouše.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Nedaleko suši mi usekali uši mi, samuraji na mumraji a to má.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufíká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

plikát. Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši s

ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem mechu, zadržujeme dech.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádné

0: když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.